Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

Stál jsem vedle a hleděl na ně, přál jim štěstí a mačkal dlaně. Topil se v citech, co neměli cenu, styděl se za ně a záviděl jemu. Dlouhý jak čára v erárním kvádru, věneček v klopě na místo řádu.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky, hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si čist.

0: A máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hop Trop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů a countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendáře a folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor a skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru, zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Fleck mluvil jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempířů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

0: креситель и зас.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Cat Stevensona a s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana, jejich hostu, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v Dolním újezdu nedaleko Litomyšle v přírodním areálu za koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíšku sejdou tak na půl občané Dolního újezda a na půl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct, kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a military country v podání skupiny Tak Smeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson a Joparta, Žalman a spol, slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu For Folk, postavenou částečně na základech skupiny Tempo de Vlak, Tabásek a Partie, co by vítězové letošní Partie nebudou chybět, jeho česká Epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na újezdském Babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v Dolním újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty. A pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi, tohoto času folkový důchodci. Takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měl rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tahle partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál, a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. V programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žalmanův spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band, Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madeleine s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnervými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

Kdušarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět na první pohled normální. Lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé

krist chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

šerým lesem přes mítěny let, kdy byl svět

Tony Joch a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je v celku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letorost se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Joch a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl z Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, řeknu už po druhé, na letošním oblastním kole Porty se stala a skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu. Co je moc velká a oblíbená legrace, Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letorost 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Marešová, Razama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítěz Rodníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slepe z toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
7: Ano, hezký den.
6: Jaké je léto u Petry?
7: Trošičku teploučko.
6: Dneska je to lepší.
7: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechají jenom tak odfrknout.
6: Ano.
7: A pak zase přitopěj.
6: Zpívá se hůř ve vedru?
7: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích pouť a krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
6: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. Jsem, a ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho
1: veřejného
0: trošičku
1: na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že si, buď vážnou nebo čest, že mě tím zaskočila, ona je prostě má opravdu jako muzikální
0: talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolal, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl, to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichodit. A povídá, to nevadí. Já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl, já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá, já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka? Nebo
1: no, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, aha, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se... Tak no, jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Kdyby to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat. A on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhle tom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty. Vždycky. To se šili na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: Hmm. A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně. My je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na té
1: Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšim, jako, jo, anebo jo. Který už třeba 2 roky už tam leželi. No, ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je zase jiná práce.
1: Ty kostymérky. No, já jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono. To by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, pládalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštupuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když si mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslouchá.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku. Volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého. Pan Kopecký, to je to byl...
3: Dobře,
5: veličina.
3: Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru.
6: Pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhle tím pocitem jsem vešla do té porodnice kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích Baby's Room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích Baby's Room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, když on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu. Že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si myslela, Ježíše Kriste, co mi to vyšlo? Tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, že teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. Tak on to začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on říká, to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím si, že to nenašel nikdy. To je zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl? Už takhle?
5: Jo, myslím, že byl.
3: Chtěla jste vědět, co přijde na svět?
5: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno. Že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
5: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to je jedno, když holka chce miminko, to kotě, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
5: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná. Jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
5: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
5: No jasně.
3: Já se
5: jasně.
3: Prostě ozývá.
5: No pozor, vnučka tý je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
5: Aha.
3: No,
5: a přijde to na novo. Hodně držet.
3: Jo, no, jasně, vy se držíte no. Dobře, Petro.
5: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co, když se dožije 15 let?
3: No.
5: Tak...
3: Tak prožijete sporu krásnou dobu.
5: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec, byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábolil své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog. Hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani pán bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy...
1: Hráli ochotníci.
2: Ženy šily.
1: Ano.
2: A pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela, a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili. Přišel pořád, řekl, no tak jako co bude? A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu aparaturu. Se říkalo, kde jsou ty kluci, Ježíš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců, kolegů,
2: určitě,
1: zpěvaček.
2: Určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem. No.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i paní Černockou.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampolo.
3: Dobře, děkujeme, kdo dál?
5: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
4: Díky.
5: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod, děkuju, ještě jeden hlas někomu.
7: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
2: Pak vyprávil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. On, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
8: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
2: Pá, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
8: Žába pá, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší. Jiří Krampol.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to byl geroj. To je takový jako výstižný, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy. Školky. Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mi, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla a já jsem pokračoval dál. Hmm. A normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Dobrý den. Tady Marie Směnice by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem? Poprosím, nestišit. Ano.
5: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a opři čepice! Já pán, co bych si kupal čepice, ani nepotřebuju. Taky kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pán, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: Tak dlouho
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pám Mičoken. No, pán, já ti nerozumím. No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Humoriáda. Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv ano. Nějaká dovolená bude, nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já...

0: té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý, no, tím právě suchem.
0: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
0: tak
1: zásoby
0: to taky
1: jsou.
0: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
0: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Rynárec se kvůli nedostatku vody napojí na Pelhřimovský vodovod. Na obloze se večer objeví částečné zatmění slunce a v noci maximum meteorického roje. Fotbalisté Sparty po prohře 0-3 v Lyonu do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. I dnes nás čeká sluneční den s letními teplotami do 27 stupňů. Je středa 12. srpna, ranní zprávy vám přináší Tomáš Kolátor. S dopady sucha a tepla bojují obce na Vysočině. Například v Rynárci na Pelhřimovsku současné zdroje pitné vody nestačí pokrýt spotřebu lidí a vodem musí doplňovat z cisteren. Obec se proto domluvila s nedalekým Pelhřimovem, že se připojí na jeho vodovod, uvedl bezpartijní starosta Rynárce Jan Pikl.
2: Abychom jednak měli svoji vodu a doplňovali bychom to vodou ze řádu z Pelhřimova. Stavební řízení se zahájilo vlastně až někdy v červnu. A teď počítáme, že někdy na konci srpna v září, že už by mělo být hotové.
1: Dnes večer nastane zatmění slunce. Území Česka pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se začne objevovat po 19. hodině a zatmění potrvá až do západu slunce. V noci pak vrcholí pravidelný meteorický roj Perseidy.
3: U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
4: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Měsíc, jehož stín slunce zakryje, je ve fázi novu. To je výhodné pro pozorování tzv. Padajících hvězd.
3: Maximum meteorického roje Perseidy tradičně v noci z 12. na 13. srpna letos panují dobré pozorovací podmínky, kdy měsíc nebude rušit.
4: Při pozorování slunce je potřeba si chránit zrak, varují astronomové a lékaři. Sluneční brýle ani diskety podle nich nestačí. Lepší je svářečské sklo nebo nepřímé pozorování slunce. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se ode dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkratka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na mastná jídla, pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
5: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
1: Nejzásadnější změnu pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. Sport. Hokejisté jihlavské Dukly poprvé v přípravě padly. Na domácím ledě nestačili extraligovému Hradci Králové 0-3. Horácká Slavia Třebíč v premiéře na novém stadionu porazila Pardubice B 4-3. Fotbalisté Sparty do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. Po úvodní výhře 2-1 prohráli na hřišti Olympique Lyon 0-3.
6: Na první gól se čekalo do 20. minuty. Střel domácího Tolisa brankář Surovčík jen vyrazil před sebe a dobíhající Nuamach poslal Lyon do vedení. Krátce po půl hodině hry fauloval v pozici posledního spartianský obránce Ševinský a viděl červenou kartu. Početní výhodu Olympik zužitkoval v polovině druhé půle. V 66. a 73. minutě se krátce po sobě trefili Maitland, Niles a Morton. Sparta tak prohrála v Lyonu 0-3 a do závěrečného předkola Ligy mistrů nepostoupila. Zahraje se na podzim hlavní fázi Evropské ligy. Z Lyonu Tomáš Petr, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě a Černovicích mají 10 stupňů, v Moravských Budějovicích 13. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a bez deště. Teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů a povane slabý vítr východních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Náš dopravní systém je v tuto chvíli bez nehod, komplikace nemáme hlášené ani na dálnici D1. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné středeční ráno, svátek dnes slaví Kláry, tak přejeme vše nejlepší a Požár Národního divadla má výročí právě dnes a taky dva Kutilové, animované postavičky Pat a Mat, za chvíli dodáme k výročím podrobnosti. A taky si do středečního rána zahrajeme Pavol Habera, Marie Rotrová, Karel Gott a další jsou připraveni, tak jim dáme včasné vysílání Českého rozhlasu Vysočina prostor. Dobré ráno.

0: dospívala ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin a 12 minut. A oblíbené jméno Klára má dnes svátek. Věkový průměr žen a dívek s tímto jménem v České republice je 23 let, je tedy v posledních letech hojně využívané. No a v kraji Vysočina žije 16 stovek nositelek jména Klára, tak si na ně vzpomeňte s blahopřáním. Český rozhlas Vysočina přeje taky vše nejlepší a přidáváme další dnešní záznamy z kalendáře.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. Dva Šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící v páru. Páté a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se potřetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hoden dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampersovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.
0: A tohle už je Vanessa Paradis na Českém rozhlase Vysočina. Po její písničce představíme počasí dnešního dne. Krásné ráno.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 5 hodin, k tomu 18 minut, tady je středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teploty v našem kraji klesly ve středu ráno hluboko. Moravské Budějovice hlásí 14 stupňů, Třebíč 10, Černovice a Košetice 9, Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem, tam je 8 stupňů a Žďár nad Sázavou nebo Jihlava hlásí jen 7. Po horkých dnech je to chladno, alespoň pro mě velmi příjemné. No a předpověď na dnešní den je velmi stručná, čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 24 až 27 stupňů a slabý vítr a žádné srážky. No a takové podmínky budou ideální večer pro sledování nebeského divadla. Za chvíli povím k očekávanému zatmění slunce podrobnosti.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Už tento čtvrtek startuje v novém veselý 16. ročník memoriálu Josefa Smékala. Tradiční mezinárodní turnaj mužů. Letos se představí český mistr a talent Plzeňského kraje. Taky maďarská akademie NEKA a slovenský Sporta Hlohovec. Hostem středečního dobrého dopoledne bude hlavní trenér nového veselí Jan Běloch, který působí také u české reprezentace.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Hello Dvořákovou.

Tohle je písnička Letní ráno a kapela Holky ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. 7 minut nás dělí od 17:30. A v našem kraji, ale i v celé Evropě a v dalších částech světa se dnes očekává výjimečný nebeský úkaz zatmění slunce. Bude tentokrát úplné, ale v naší republice bude vidět jen částečně. Ale ta část bude výrazná. Až 88% slunce bude překryto měsícem vnovu. Připravte si nějaké speciální brýle na sledování slunce nebo svářečské sklíčko, ať si sledováním zatmění nepoškodíte oči. A pokud budete venku na kopci s výhledem na západ, tak můžete svoje sledování po západu slunce ještě trochu prodloužit, protože právě dnes v noci vrcholí počet padajících hvězd, tedy viditelné stopy meteorického roje na naší obloze zvané Perseidy. No a jevům na nebi budeme věnovat i část našeho vysílání. Po 8. hodině pozve Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava na organizovaná sledování zatmění slunce v kraji Vysočina a přehled dodáme ještě s redaktorkou Julií Kavkovou po 8:30. Řekne třeba, kdy čekat to další zatmění slunce pozorovatelné z naší republiky. No, myslím, že mnozí už se toho sotva dožijeme. Jsme Český rozhlas Vysočina, máme středu 12. srpna, teď je 6 minut do 17:30, chystáme písničky, začne s nimi Karel Gott a o 17:30 zprávy Tomáše Kolátora. Krásné ráno.

0: Krásné, časné středeční ráno, aktuální dění kolem nás pro Český rozhlas Vysočina sleduje Tomáš Kolátor, je tu se stručným přehledem.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Farníka a svědka číhoštského zázraku Václava Trtíka rehabilitoval Královéhradecký soud. V roce 1950 byl vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara. Nové rozhodnutí soudu označuje jeho tehdejší zadržení za nezákonné. O očištění Václava Trtíka po jeho smrti usiluje jeho dcera. Dnes by mělo padnout rozhodnutí o pronájmu pozemků v pražských Stodulkách, na kterých stojí ruské budovy. Soud už letos dřív přiznal státu náhradu za nájemné ve výši asi 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát se ale proti rozsudku odvolal, vyžaduje zhruba 13 milionů korun. Částečné zatmění slunce by nemělo způsobit žádné potíže se stabilitou elektrické rozvodné sítě ani funkčností fotovoltaik. Zatmění se ale zřejmě dotkne výroby elektřiny ze solárních elektráren. Ta by se měla snížit, dopady by ale měly být minimální. Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vydali do Spojených států a o dvou dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Zvítězila Nizozemka Stenberg-Henová. Jihlava a Vatín hlásí 7 stupňů, v Náměšti nad Oslavou jich je 13. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a bez deště. Teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů a povane slabý vítr východních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi 94. a 96. kilometrem dálnice D1 ve směru na Brno je uzavřen levý jízdní pruh. Silničáři tam provádí údržbu vozovky, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Stačí jeden telefonát, jedna zpráva nebo zazvonění u dveří, jedna investice a člověk může během několika minut přijít o 100 000. Hostem dobrého dopoledne byl včera plukovník Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství Policie České republiky pro kraj Vysočina. Kousek z rozhovoru zařadíme za pár minut, teď je čas na písničky, budou tu Brontosauři, Hlídej lásku, ale tohle už určitě poznáváte. Olympik a písnička Jako za mlada. Tak příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Dospívali brontosauři ve středečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina a taky už téměř 9 minut uplynulo od 17:30. A včera byl naším hostem plukovník Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Varoval před podvodnými investicemi na internetu a připomněl, že lákavé nabídky rychlého a vysokého zhodnocení mohou skončit ztrátou velkých částek. Jak poznat, že jde o podvod a na co si dát největší pozor?
1: Investice všeobecně vyhledané na internetu jsou skoro ze 100% vždy nebezpečné. Omlouvám se tím několika malým firmám, které výhradně na internetu nabízejí své služby a jsou firmy legální. Pokud je to na sociálních sítích reklama, tak je to skoro fakt ze 100%. Ta masáž, která vás potom čeká, tu jste nikdo nečekal, je to takovej fofr, že i lidi, kteří znám jako řekněme, že inteligentní, chytrý, říkají první 20 minut jsem nevěděl, co se děje. A nebýt tohodle nebo tohodle okamžiku, že jsem se jako zastavil, nebo že mi volala banka, že se něco děje na mém účtu, tak já bych prostě v tom jel dál. Takže opravdu doporučuju zastavit, říct jim na tvrďáka, bude to velký uměním to říct, protože oni vás budou nutit, abyste pokračovali, nezavěšujte. Když zavěsíte, budou vám hned volat zpátky zase. A poraďte se. První člověk vám obvykle řekne, neblbni, to je podvod. Další věc je instalace programů do vašeho počítače. Pokud jde o platby, pokud jde o nějaké konání okolo finančních prostředků, výhod všelijakých, nikdy neinstalujte do svého počítače nic. Těch věcí je tolik a ty pachatelé disponují takovými odbornými schopnosti, že kolikrát oblamutí odborníka. Že schovají ten program do nějakého druhého programu, řeknou vám, že si instalujete něco jiného a tak dále a tak dále.
0: Tak buďte opatrní, dnes vás pozveme na 16. ročník memoriálu Josefa Smékala v Novém Veselí. Hostem Dobrého dopoledne bude Jan Běloch, hlavní trenér mužského A týmu Nového Veselí a trenér české reprezentace do 20 let. A povídat si s Helou Dvořákovou bude o turnaji, mladých házenkářích i o tom, kam se česká házená posouvá. Tak poslouchejte Český rozhlas Vysočina i po 11. hodině. Teď je 5.41 a na 6:15 chystáme předpověď počasí.

0: Před pár vteřinami bylo 6:45. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme středu 12. srpna. Jak je a jak bude?
1: Počasí.
0: Teploty v našem kraji klesly ráno hluboko. Moravské Budějovice hlásí 14 stupňů, Třebíč 10. Černovice a Košetice mají 9 stupňů. Velké Meziříčí a taky Bystřice nad Pernštejnem 8. A Žďár nad Sázavou nebo Jihlava hlásí jen 7 stupňů Celsia. Po horkých dnech je tohle chladno celkem příjemné. Předpověď je dnes velmi stručná. Čekáme jasno nebo skoro jasno, tedy slunečný den. Odpolední teploty 24 až 27 stupňů Celsia a slabý vítr východních směrů, žádné srážky. Takový bude středeční den. No a s našimi malými makovičkami dnes vyrazíme do vesmíru. Mají představu, jak vypadá slunce? Za chvíli se jich zeptáme.

0: Plán kapele Krištof doznívá ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina a kolegyně Irena Šarounová navštívila s mikrofonem taky mateřskou školu v Jihlavské Erbenově ulici a s dětmi probrali vzhled slunce. Jaké vlastně je?
1: Makovičky.
2: Jak vypadá slunce zblízka?
3: Je kulatý a je hodně horký. Je to jakoby veliký palivý slunce.
4: Má paprsky. Jsou dlouhý a jsou žlutý.
5: Má 7 paprsků.
6: Ty paprsky jsou světlo.
3: A kdo do toho slunce půjde, tak umře. Protože je tam láva.
7: A kdy paprsek se odrazí v zrcátko a bude tam žít na nějaký papír, tak to začne hořet.
2: A k čemu je to sluníčko dobré?
8: Na světlo.
9: Na vitamín.
10: Na koupaliště.
11: Sluníčko nám pomáhá, když ty semínka musí růst. Tak když ho takhle zalejeme, tak sluníčko nám pomáhá, aby to rostlo.
2: Myslíte si, že už nějaká raketa doletěla až ke sluníčku?
3: Já si myslím, že ne, protože to slunce, jak je horký, tak ta raketa je z kovu a ten kov by se rozpustil.
2: Myslíš, že někdy doletíme ke slunci?
3: Já si myslím, že jo,
12: kdybychom měli hodně sůlů s palivem.
0: Jsou chytré a optimistické ty naše malé makovičky.
1: Makovičky.
0: Dnes večer po 19. hodině začne částečné zatmění slunce, které potrvá až do západu a v noci můžete taky sledovat vrchol meteorického roje Perseid. Na noční obloze tedy budou padat hvězdy. Skvělá příležitost vyslovit svá nejtajnější přání. Ve zprávách za 9 minut vás budeme informovat o melounové plantáži v našem kraji a taky vás vezmeme do Paříže. Co se kolem nás děje, to zjistíte díky zpravodajství Českého rozhlasu Vysočina. Přehled tedy už za 9 minut po písničkách, se kterými začíná Dalibor Janda. Co se má stát, to se stane. Příjemné středeční ráno s naším vysíláním.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině začala sklizeň melounů, je k ní potřeba více pracovníků. Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. Hokejisté Dukly Jihlava v přípravě nestačili na extraligový Hradec Králové. Třebíč porazila rezervu Pardubic. I dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami do 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. První melouny sklidili zemědělci na Vysočině. Plody už nabízí k prodeji farma u Olešné na Pelřimovsku. Další pěstitelé na Vysočině odhadují začátek sklizně na konec srpna. Svoz melounů z polí je ale podle farmáře Daniela Pecha logisticky náročnější než u jiných plodin a vyžaduje účast řady pracovníků.
4: Melouny se sklízí tak, že vlastně jdou holky, které to předtrhají. Ty vlastně mají určitý znaky toho melounu, kdy je zralej a my pak bereme nakladač s bednou a s chlapama do té bedny ty melouny nakládáme.
2: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
5: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
6: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
5: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
7: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
5: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
8: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelin na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
2: První prohru v přípravném období si na své konto připsali hokejisté Dukly Jihlava. Před 1500 diváky v horácké aréně podlehli extraligovému Hradci Králové 0-3. Podle asistenta trenéra Dukly Karla Nekvasila bylo znát, že Jihlava narazila na protivníka z nejvyšší soutěže.
9: Nedal nám ani metr prostě prostoru, času, byla vidět tam ta jejich rychlost, ta šikovnost a i ten důraz, kdy hnedka od začátku do nás prostě šli a samozřejmě nás mrzí, že jsme nedali gól nebo tohle, protože i ty šance jsme se tam vytvořili a nebyly vůbec malý.
2: Počasí. Počasí dnes očekáváme jasné až polojasné s teplotami od 24 do 27 stupňů, ty aktuální se pohybují kolem 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v kraji Vysočina, dobře dojďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Hezké středeční ráno. Sucho je nejen ve Francii, jak jsme slyšeli ve zprávách Tomáše Kolátora, ale taky v našem kraji. Sami už to nezvládneme. I to, čím dál častěji zní z obcí v našem kraji, které se chtějí připojit na větší vodovody, aby nedostatku vody lépe čelili. Ještě letos to chtějí stihnout v Rynárci na Pelhřimovsku. Proč? Řekneme zhruba za čtvrt hodiny v reportáži. A zahrajeme. Připraveny jsou Hana Zagorová a po ní Věra Špinarová. Tak si písničky, které nestárnou, v poklidu vychutnejte.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Na slunečné pobřeží nás vzala Věra Špinarová. Posloucháte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 6 hodin a téměř 13 minut. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, bývalá herečka a podnikatelka Jana Naďová. Dozvíte se například i to, jak se připravovala na roli ve filmu o Ondreji Nepelovi, kde hrála trenérku Hildu Múdru.
1: Viete čo, mala som na to obrovský čas, pretože tá ponuka od pána režiséra Červenku prišla už v roku 2021 a film sa začal natáčať až koncom roku 2024 a môj prvý filmovací deň bol dokonca až 10. januára 2025. Takže ten čas som mala na to, aby som rešeršovala, aby som si pozerala rôzne dokumenty, filmy, originálne obrázky, fotografie, prečítala som si knihy, stretávala som sa s mnohými priateľmi, ktorí poznali tetu Hildu, ktorí poznali Ondríka. A najviac ale mi pomáhal syn pani Múdrej, pán Pavol Múdry, ktorý bohužiaľ náhle zomrel minulý rok a už sa premiéry nedožil. Takže je to smutné, ale ja hovorím, že tiež tancoval na tenkom ľade, pretože on sám veľmi, veľmi sa angažoval pre tento náš film. A mne pomáhal v tom, že mi vlastne nuancy, také drobnosti, také veci porozprával, ktoré možno by inde nepovedal.
0: Celý rozhovor s Janou Naďovou a krásnou slovenštinu si poslechnete dnes po 13. hodině. Teď je minuta do 6:45 a chystáme předpověď počasí pro kraj Vysočina. Dobré ráno.
2: Léto na Vysočině.

0: Krásné středeční ráno, máme 6 hodin a k tomu téměř 18 minut. Nejvyšší čas povídat si o počasí.
1: Počasí.
0: Protože teploty v našem kraji dnes ráno klesly opravdu nízko. Moravské Budějovice hlásí 13 stupňů, Třebíč 9. Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Nový Rychnov a taky Přibyslav udávají 8 stupňů, Žďár nad Sázavou 7 a v Jihlavě tam klesly teploty až k 6 stupňům Celsia. Po horkých dnech je tohle ochlazení, myslím, velmi příjemné. No a předpověď počasí na dnešní den je velmi stručná. Čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 24 až 27 stupňů, slabý vítr východních směrů a žádné srážky. A právě nedostatek srážek a vody trápí obce v celé Evropě, ale taky v našem kraji. Do Rynárce na Pelhřimovsku se podíváme na opatření, která tam chystají, aby lidi měli co pít už za malou chvíli.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Už tento čtvrtek startuje v novém veselý 16. ročník memoriálu Josefa Smékala. Tradiční mezinárodní turnaj mužů. Letos se představí český mistr a talent plzeňského kraje. Taky maďarská akademie NEKA a slovenský Sporta Hlohovec. Hostem středečního dobrého dopoledne bude hlavní trenér nového veselí Jan Běloch, který působí také u české reprezentace.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Nový objev na hradě Pernštejně a taky konec termínu pro podávání kandidátek do podzimních komunálních voleb. To jsou vybraná témata z přehledu zpráv, který připravujeme na 6:30. Konkrétně Tomáš Kolátor připravuje a dostane prostor za 7 minut. Do té doby se ještě vydáme na Pelhřimovsko, do Rynárce, kde už se lidé neobejdou bez pravidelných zavážek pitné vody a dlouhodobě tam platí zákaz na pouštění bazénu a kropení zahrad. A kvůli teplému počasí vyschly i některé studny.
1: Na Kované bráně hřbitova v Rynárci je cedule. Vzhledem k trvajícímu suchu není ve studni voda. Voda neteče. Ze studny nevyteče ani kapka po nějaké době pumpování. Kdyby obec nedovážela vodu do svého vodojemu, suché by zůstaly i vodovodní kohoutky v domácnostech. Ví o tom i paní Jana, která si hraje s dětmi na trávníku.
2: Vím, že se to řeší dlouhodobým způsobem, že třeba ta voda někdy teče třeba zakalená a tak, ale my osobně to nějak nevnímáme intenzivně. Tím, jak máme tu retenční nádrž, tak nám to hodně řeší. Třeba ta restrikce, to té zalévání zahrádky, takže za to jsme vděční.
1: Bezpartijní starosta Jan Pikl pravidelně kontroluje hladinu vody v obecním vodojemu.
3: Tady vlastně vidíte, že ta voda jakoby natýká.
1: Já když se tam dívám, tak tam...
3: No, je tam skutečně tam je teďka asi těch 57 cm, jak nám ta aplikace ukazuje. Normálně to je 250-260
1: cm. Týká, jste říkal, 50 kubíků denně, že podle toho grafu jste tam tak vyčetl?
3: Zhruba 50, v téhle chvíli 56 kubíků, ale jinak běžně tam natýkalo klidně 80 i víc, když bylo dost vody. Říkám, už jsem na světě docela dost dlouho, a nepamatuju si, že bych někdy měl takovou radost, když někdy prší.
1: I v nejslabších dnech je ale spotřeba vody ve vesnici zhruba o 10 kubíků vyšší. O uplynulém víkendu dokonce dosahovala skoro dvojnásobku toho, co ze studní přiteče. Obec se proto chce připojit na vodovod sousedního Pelhřimova.
3: Chtěli bychom ideálně do konce roku to udělat, to propojení.
1: Zhruba kilometrové propojení obou vodovodů by mohlo Rynárec vyjít na 5 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné ráno, je středa 12. srpna. Aktuální podstatné události kolem nás znáte díky Českému rozhlasu Vysočina a teď taky díky Tomáši Kolátorovi, který dostává v našem vysílání slovo.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Zbytky kamenných dělových koulí zřejmě z 15. století objevili archeologové na hradě Pernštejn. Podle vedoucího výzkumu Miroslava Dejmala ze společnosti Archaia Brno může nález potvrdit obléhání hradu z roku 1424. Tehdy měli husitský Pernštejn napadnout katolíci. Událost přitom historici dlouho považovali za výmysl kronikáře. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Ti, kteří kandidují do Senátu, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Politické strany nebo hnutí musí vady v kandidátních listinách pro komunální volby odstranit až do příštího pondělí. Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi, plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už potřetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. V boji o nejlepší čtyřku prohrál s Američanem Benem Sheltonem 3-6 a 1-6. Fotbalisté pražské Sparty končí ve třetím předkole Ligy mistrů. V konečném součtu prohráli s Olympikem Lyon 2-4. A přidáme počasí, v Humpolci je 10 stupňů, Dukovany hlásí 12. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a bez deště. Teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů a povane slabý vítr východních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Z Laviček neprojedete na hlavní trasu mezi Stráneckou zhoří a Velkým Meziříčím. Stavba okružní křižovatky tam potrvá až do konce října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A za chvíli malé odlehčení. Z jednoduché opravy dokáží udělat několika hodinovou katastrofu. Pat a Mat letos slaví 50 let od svého prvního filmového dobrodružství. Jak vlastně vznikly, proč se původně jmenovali jinak a proč jeden z nich na několik let přišel o svůj červený rolák? To řekneme za chvíli.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Teplota v Jihlavě klesla k pouhým 6 stupňům. Po dlouhé době je hodně, hodně chladno. Ty teploty dnešního odpoledne a dalších dnů proberu s meteorologem za pár minut na Českém rozhlase Vysočina. Teď je 6:39 a rozhovor s meteorologem chystáme krátce po 6:45. Ale teď je čas na animované postavičky. Červené tričko, žlutý rolák a dva kutilové, kteří si vždycky poradí, i když většinou úplně špatně. Pat a Mat se poprvé objevili před 50 lety. Za jejich vznikem ale není jen humor a animace. Do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura, ale i tu kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní i sály kin.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Mat. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídají a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
1: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání radiožurnálu.
3: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
1: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ladíte středeční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme půl minuty po 7:15 a připravena už je
1: počasí.
0: Meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak je to s teplotami v kraji Vysočina dnes nad ránem? Jsou nízké?
2: Ano, je to tak, teď se nám aktuálně pohybují ty teploty nejčastěji od 13 až do 6 stupňů a vítr máme slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Tak po dlouhé době máme hodně chladné ráno, ale pojďme si říct, jak se vyvine dnešní den, ten už asi tak chladný nebude.
2: Tak tam ty nejvyšší teploty očekáváme od 24 do 27 stupňů. Čeká nás slunečno, buď jasno nebo skoro jasno. K tomu nám bude vát z začátku vítr slabý, proměnlivý. Během dne potom spíše budou převažovat severovýchodní a severní směry do 15 km za hodinu.
0: Po chladném ránu tedy zase slunečný a celkem teplý den. Pojďme si představit i další dny. Tohle to byla středa. Tak čtvrtek, pátek, co přinesou?
2: Tak ve čtvrtek tamto ráno taky bude chladné, ty nejnižší teploty od 12 do 9 stupňů, v údolí zase lokálně mohou klesnout na nižší hodnoty a to kolem 7 stupňů, jinak nás čeká většinou jasno a ty nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, vítr ze začátku slabý, proměnlivý, během nespíše budou zase převažovat severovýchodní a východní směry do 15 km za hodinu, v pátek stále slunečno, počasí bez oblačnosti, ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů, ale zase údolí mohou být chladněji, tam lokálně kolem 9 stupňů, ty nejvyšší teploty zase o malinko vyšší, 28 až 31 stupňů.
0: Tak odpolední teploty budou pomalu stoupat, stále budeme mít slunečný charakter počasí a rána jsou ale chladná, tak si to můžeme užít a pořádně vyvětrat naše byty. To byla Andrea Kvapilová, měla pro nás předpověď počasí, děkujeme za to a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky na naslyšenou.
0: Za chvíli v našem středečním dobrém ránu vtip Jardy Hypochondra a taky kulturní pozvánka na koncert na Křemešníku. Hezké ráno.
1: Stopy, fakta, tajemství.

0: vyrůstal ve světě ticha mezi neslyšícími rodiči. Přesto se stal géniem techniky. Zachránil Štrasburskou katedrálu, navrhl unikátní alpský most a zasáhl do vývoje vzducholodí Zeppelin.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Řekni fór.
1: Hele, ještě jednou mi řekneš, že jsem kráva, tak se s tebou rozvedu. A jdu si lehnout, bolí mě nohy. Jo? A přední nebo zadní?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: O lehký úsměv se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina postaral Jarda Hypochondr. Přejeme, ať vám úspěv zůstává po celý dnešní den i v těch dnech následujících a udržet vám ho pomůže třeba v pátek písničkář a bavič, který prokládá svoje hudební vystoupení humornými historkami, ale taky hlubšími otázkami týkajícími se našeho bytí. Jmenuje se Pavel Helan a v našem kraji se představí v pátek 14. srpna a to na Křemešníku v okolí kostela Nejsvětější Trojice. Pavel Helan, tedy písničkář, v pátek 14. srpna od 18 hodin koncert pořádá Matice Křemešnická a na stránkách Matice Křemešnické najdete také podrobnosti k pátečnímu koncertu Pavla Helana v našem kraji. Teď už tady bude Vabydaněk, legendární Rosa na kolejích. 7 minut nás dělí od 8 hodiny. Krásné středeční ráno.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Rynárec se kvůli nedostatku vody napojí na Pelhřimovský vodovod. Pozorovat zatmění slunce nechráněnýma očima je nebezpečné, varují vědci. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. I dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami do 27 stupňů. Na řadě jsou aktuální zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Dopady sucha a tepla bojují obce na Vysočině. Například v Rynárci na Pelhřimovsku současné zdroje pitné vody nestačí pokrýt spotřebu lidí a vodojem musí doplňovat z cisteren. Obec se proto domluvila s nedalekým Pelhřimovem, že se připojí na jeho vodovod, uvedl bezpartijní starosta Rynárce Jan Pikl.
3: Abychom jednak měli svoji vodu a doplňovali bychom to vodou ze řádu z Pelhřimova. Stavební řízení se zahájilo vlastně až někdy v červnu a teď počítáme, že někdy na konci srpna v září, že už by mělo být hotové.
1: Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do ní přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí, existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
4: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
5: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
4: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
5: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Zákaz určitého typu chemikálií v potravinových obalech nebo jasné označení obalů. To jsou některá pravidla, která začínají dneškem platit. Vycházejí z nařízení Evropské komise a postupně budou nabíhat během dalších let. Naprostá většina českých firem na ně ale není připravená. Podle průzkumu Hospodářské komory mezi skoro 400 firem z různých odvětví jsou na obalové změny připravené jenom 3,4% firem, říká viceprezident Hospodářské komory Jan Mraček.
6: Tohle nařízení o obalech, obalových odpadech považuji za největší právní paskvil za posledních 20 let, s kterým já jsem se potkal. Naprostá nepředvídatelnost dopadů toho nařízení, protože řada věcí, které Evropská komise nazývá takzvané delegované akty, přirovnal bych to třeba k nařízením či vyhláškám ministerstev, nejsou ještě vůbec připraveny, přestože ty povinnosti už se v rámci nařízení zavádí.
1: Firmy budou muset u nových obalů taky doložit, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pochází. Cílem změn podle Evropské komise je, aby se minimalizovalo množství obalového a odpadového materiálu. Sport. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo. V Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 cm. Nebýt přešlapu při posledním pokusu, získal by bronz. Po konci soutěže nedokázal popsat, co cítí.
7: Já jsem právě nevím, že žádného pocitu, co se týče 4. města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále. Mrzí mě, co se týče toho medále, ale 4. město, snad to pocítím dobře.
1: Medaily zatím na mistrovství Evropy nezískal v samostatné historii žádný český kladivář. A hokejisté jihlavské Dukly poprvé v přípravě padly. Na domácím ledě nestačili extraligovému Hradci Králové 0-3. Horácká Slavia Třebíč v premiéře na novém stadionu porazila Pardubice B 4-3.
2: Počasí.
1: V Pelhřimově mají 9 stupňů, v Hubenově nebo při Byslavi 8. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a bez deště. Teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů a povane slabý vítr východních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 99. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno na úrovni Slavníče stojí na krajnici porouchané vozidlo. Počítejte s ním.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné středeční ráno, je 12. srpna, svátek dnes slaví Kláry, přejeme vše nejlepší a výročí má taky ničivý požár ještě nedokončeného Národního divadla v Praze a taky dva kutilové animované postavičky Pat a Mat. Za chvíli dodáme k událostem v kalendáři podrobnosti a taky si do středečního rána zahrajeme. V nejbližších minutách uslyšíte Helenu Vondráčkovou, Valdemara Matušku, Marka Straceného nebo Michala Tučného, to je skvělá přehlídka. I další jsou připraveni, tak jim dáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prostor. Příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Valdemar Matuška dospíval ve středečním Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 7 hodin a k tomu téměř 13 minut. Oblíbené jméno Klára má dnes svátek. Věkový průměr žen a dívek s tímto jménem je v České republice 23 let. Je tedy v posledních letech hojně využívané. No a v kraji Vysočina žije 1600 nositelek jména Klára, tak si na ně vzpomeňte s blahopřáním. Český rozhlas Vysočina přeje taky vše nejlepší a přidáváme další dnešní záznamy z kalendáře.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. Dva šikulové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící páru. Páté a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se po třetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hodem dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampresovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.

0: Máme 7 hodin a k tomu 17 minut. Slunce už prohřívá vzduch nad Vysočinou. Bude až do zhruba 19 hodin a 22 minut, kdy ho skoro z 90% krátce před západem zakryje měsíc. Teď z ranních minim, třeba v Jihlavě klesla teplota k pouhým 6 stupňům, se už hodnoty zvedají, ale zatím jen pomalu.
1: Počasí.
0: Jihlava hlásí 7 stupňů, Žďár nad Sázavou, Libice nad Doubravou nebo Velké Meziříčí 9, Košetice mají 11 stupňů a Náměšť nad Oslavou udává jasnou oblohu a stupňů 13. A předpověď na dnešek je velmi stručná. Čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 24 až 27 stupňů, slabý vítr východních směrů a žádné srážky. Máme stabilní teplé období a možná i proto se v našem kraji daří melounům. Sklizeň navíc začala asi o 2 týdny dřív než loni. Na pole plné melounu vás vezmeme za chvíli v reportáži. Hezké ráno.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Už tento čtvrtek startuje v novém veselí 16. ročník memoriálu Josefa Smékala. Tradiční mezinárodní turnaj mužů. Letos se představí český mistr a talent Plzeňského kraje, taky maďarská akademie NEKA a slovenský Sporta Hlohovec. Hostem středečního dobrého dopoledne bude hlavní trenér nového veselí Jan Běloch, který působí také u české reprezentace.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 7,5 minuty před 7:30 dozněla písnička skupiny Slza. A na Vysočině je letos tak teplé léto, že už dozrály i melouny. I když jde v klimatických podmínkách a nadmořské výšce našeho regionu stále o poměrně exotickou plodinu, její pěstování je čím dál častější. U Vysokých Studnic na Jihlavsku plánují samozběr melounů na konec srpna a farmáři poblíž Olešné na Pelhřimovsku sklízí úrodu už teď.
1: Prakticky každý zákazník u farebního stánku mezi Strměchy a Olešnou u Pelhřimova si teď vedle brambor či česneku odnáší i meloun.
2: To je něco jiného, je to fakt sladký. Je to něco, je to domácí prostě, nevím, prostě žádná chemie, takže je to super.
1: Paní Markéta už má chuť místních melounů zkoušenou z předchozí sezóny. V tuto chvíli si sebou domů odváží jeden kus.
2: Jo, jeden taky. Případně se vrátíme, jako my to máme kousek.
1: První melouny k prodeji tady nabídli o víkendu. Zájem je podle farmářky Gabriely Pechové velký.
3: Spousta zákazníků na ně čekala. Cíleně už se ptají zhruba 14 dní, jestli opravdu to bude až půlce srpna. Tak jsme rádi, že můžeme nabídnout trošku dřív.
1: Díky letošnímu nadprůměrně teplému létu totiž z polí sklidili melouny dříve než obvykle.
4: Minulý rok jsme sklízeli ty melouny minimálně o 14 dní díl.
1: Popisuje farmář Daniel Pech s tím, že pěstování melounů na Vysočině je vzhledem k nadmořské výšce a klimatickým podmínkám samo o sobě specifické a promítá se i do velikosti plodiny.
4: Na Vysočině ta velikost je ovlivněná tím, že ten meloun je menší, protože ho vlastně sázíme díl a nemá tolik času, ale protože letos je 35 a víc stupňů, tak krásně dozrávají.
1: Melouny Daniel Pech vysazuje postupně tak, aby sklizeň trvala co nejdéle.
4: Sazeničky si děláme sami ze semínka, děláme zhruba na 2 až na 3 výsevy, což znamená, že i podle toho to sázíme, tak aby ten necelý hektar, který je osázený, jsme sbírali zhruba na 3x a ještě ve 2 fázích, takže třeba měsíc kuse.
1: Podle farmářů by mohla sklizeň melounů pokračovat i v průběhu září. Záležet bude ale na aktuálním počasí. Nesmí například mrznout. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas.

0: po uši.
1: Léto v muzeu autíček v Přísedce.
2: Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Jak ovlivní zatmění slunce rozvodnou síť elektřiny a nebo nový český ženský rekord v plavání na trati 100 metrů kraul, to vše a ještě víc se podařilo Tomáši Kolátorovi dostat do přehledu zpráv, který teď uslyšíte na Českém rozhlase Vysočina.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Farníka a svědka číhošťského zázraku Václava Trtíka rehabilitoval Královéhradecký soud. V roce 1950 byl vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara. Nové rozhodnutí soudu označuje jeho tehdejší zadržení za nezákonné. O očištění Václava Trtíka po jeho smrti usiluje jeho dcera. Dnes by mělo padnout rozhodnutí o pronájmu pozemků v pražských Stodulkách, na kterých stojí ruské budovy. Soud už letos dřív přiznal státu náhradu za nájemné ve výši asi 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát se ale proti rozsudku odvolal. Vyžaduje zhruba 13 milionů korun. Částečné zatmění slunce by nemělo způsobit žádné potíže se stabilitou elektrické rozvodné sítě ani funkčností fotovoltaik. Zatmění se ale zřejmě dotkne výroby elektřiny ze solárních elektráren. Ta by se měla snížit, dopady by ale měly být minimální. Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vydali do Spojených států a o dvou dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová. Jihlava hlásí 7 stupňů, Náměšť nad Oslavou 13. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a bez deště. Teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů a povane slabý vítr východních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Tuto chvíli nehody hlášené nemáme, plynulý je i regionální úsek dálnice D1. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Věděli jste, že měsíc není kulatý. Jeho tvar vám přesně popíše už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ještě předtím ale dvojice zpěváků Michalů začíná David a po něm Tučný.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Dnes večer budou hrát hlavní roli v nebeském představení Slunce a měsíc. Do cesty světlu ze slunce se postaví měsíc a sluneční kotouč zakryje. V Česku půjde o částečné zatmění, ale velkého rozsahu až 88%. Vše se odehraje těsně před západem slunce. Začátek vesmírné podívané je v 19 hodin a 22 minut. No a jaký vlastně přesný tvar má náš přirozený satelit měsíc?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2 500 kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Máme chladné ráno, jaké teploty jsou teď a kam dostoupají odpoledne, to si povíme na Českém rozhlase Vysočina za pár minut.

0: Máme 7:45, posloucháte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Jihlava hlásí 7 stupňů, Žďár nad Sázavou, Libice nad Doubravou nebo Velké Meziříčí 9, Košetice mají 11 a Náměšť nad Oslavou 13. Středeční ráno je tedy celkem chladné, ale teploty se vyšplhají nahoru. Předpověď je dnes velmi stručná, slunečno, tedy čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 24 až 27 stupňů Celsia, vítr jen slabý východních směrů a žádné srážky. Kolegyně Irena Šerounová navštívila s mikrofonem mateřskou školu v Jihlavské Erbenově ulici a tam s dětmi probírali vzhled slunce. Jaké je podle dětí slunce, uslyšíte za pár chvil.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tohle je zpěvačka Anaka, 10 minut zbývá do 8 hodiny a těch 10 minut vyplní třeba písničky Petra Spáleného nebo Kennyho Rogerse v duetu s Dolly Parton. Počkejte si na ně teď, ale naše malé makovičky. Dnes večer nás čeká zatmění slunce, a tak si teď pojďme od našich expertů ze školky nechat vysvětlit, jaké to slunce vlastně je. Ptá se Irena Šarounová.
1: Makovičky.
2: Jak vypadá slunce zblízka?
3: Je kulatý a je hodně horký.
4: Je to jakoby veliký pálivý slunce.
5: Má paprsky. Jsou dlouhý a jsou žlutý.
6: Má 7 paprsků.
7: Ty paprsky jsou světlo.
8: A kdo do toho slunce půjde, tak umře. Protože je tam láva.
9: A kdy paprsek se odrazí v zrcátko a bude to mířit na nějaký papír, tak to začne hořet.
2: A k čemu je to sluníčko dobré?
10: Na světlo, na vitamin,
11: na koupaliště.
12: Sluníčko nám pomáhá, když ty semínka musí růst, tak když ho takhle zalejeme, tak sluníčko nám pomáhá, aby to rostlo.
2: Myslíte si, že už nějaká raketa doletěla až ke sluníčku?
13: Já si myslím, že ne, protože to slunce, jak je horký, tak ta raketa je z kovu a ten kov by se rozpustil.
2: Myslíš, že někdy doletíme ke slunci?
13: Já si myslím, že jo, kdybychom měli hodně sůlů s palivem.
0: O budoucnost nemám obavu, odborníci ve školce jsou nejen chytří, ale taky optimističtí, to je skvělé.
1: Makový.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. Na Vysočině už sklízí melouny. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 a vypadli z kvalifikace Ligy mistrů. I dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami do 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
5: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
4: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
6: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
4: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Melounům se daří i v podmínkách Vysočiny. Pěstování této plodiny se aktuálně v regionu věnuje několik farem. U Olešné na Pelřimovsku už dokonce sklidili první kusy. Podle farmářky Gabriely Pechové musí ale kvůli klimatickým podmínkám a nadmořské výšce o plodiny více pečovat.
7: Je to asi náročnější na tu péči. My od jara to máme pod plachtu, máme na tom netkanou textílii, která tomu dělá trošku lepší podmínky, protože tady ty mrazíky opravdu jsou ještě třeba začátkem toho května. Opravdu ta Vysočina je někdy strašně zlá.
2: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
8: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Sparty si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají. Po domácím vítězství 2-1 nad Lyonem prohráli v odvetě ve Francii 0-3 a čeká je Evropská liga. V úvodu sezóny Pražané vyhráli jen 2 z 5 soutěžních zápasů. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
9: V téhle práci jste pořád pod tlakem, ať už vyhrajete nebo prohrajete. Před týdnem po velmi dobrém zápase doma jsme byli skoro mistři světa. O týden později máme za sebou prohru v Mladé Boleslavi a s červenou kartou i v kvalifikaci Ligy mistrů v Lyonu. Proto moje nastavení mysli zůstává stejné jako před týdnem. Nechodil jsem po Strahově s rukama nad hlavou a nemyslel jsem si, že jsem nejlepší na světě.
2: A hokejisté jihlavské Dukly poprvé v přípravě padly. Na domácím ledě nestačili extraligovému Hradci Králové 0-3. Horácká Slavia Třebíč v premiéře na novém stadionu porazila Pardubice B 4-3.
3: Počasí.
2: Vežďáře nad Sázavou teploměry ukazují 9 stupňů, v Novém Rychnově nebo Havlíčkově Brodě 10. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a bez deště. Teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů a povane slabý vítr východních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor, v Třebíči v ulici Vítězslava Nezvala srazil se tam autobus a nákladní auto. Pokud můžete, ulici se vyhněte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krásné ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme středu 12. srpna, teď je 5 minut po 8. hodině a těsně před západem slunce se dnes do žhavého kotouče zakousne měsíc a velkou část slunce zakryje. V kolik hodin a kde bezpečně sledovat zatmění, řekneme za pár minut.

0: Krásné středeční ráno, tady je Český rozhlas Vysočina. Máme 12. srpna a 12. srpen bude v historii tím dnem, kdy se slunce, měsíc a země postavili do jedné řady. Já už mám na telefonu Miloše Podařila z Jihlavské astronomické společnosti. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co to znamená, když se postaví slunce, měsíc a země do jedné lajny?
1: No tak je to statisticky zajímavá událost, a to proto, že můžeme z nějakého území vždy pozorovat jev, kterému říkáme zatmění. Tak v tomto případě půjde o zatmění slunce. Od nás z Vysočiny, respektive z celé střední Evropy, to bude pouze částečné zatmění slunce, byť jde o úplné zatmění slunce, nicméně pro tu úplnou fázi bychom museli cestovat trochu více na západ, například do Španělska.
0: Takže pojďme ještě jednou říct čas, kdy sledovat, na jakém místě a pomocí jakých prostředků.
1: Tak celý tenhle ten jev se odehraje večer, těsně před západem slunce, ten první okamžik, který u nás na Vysočině začne zhruba 20 minut po 19. hodině. Maximální fáze, to je těch 88%, nastane zhruba 12 minut po 20. hodině, ale pozor, už 8 minut poté vlastně slunce začne zapadat. Pokud jde o to pozorování, tak je samozřejmě potřeba dbát na bezpečnost. Pokud chcete pozorovat pouhým okem, je dobré používat speciální brýle, nikoliv sluneční brýle, ale brýle pro pozorování zatmění slunce, a nebo lze použít například svářické filtry.
0: Pokud by někdo chtěl navštívit nějaké organizované sledování zatmění slunce, má v kraji Vysočina možnost?
1: Určitě ano. Například my tady v Jihlavě s Jihlavskou astronomickou společností a s muzeem Vysočiny Jihlava budeme v Hybrálci na hřišti. To je takové místo, odkud je pěkný výhled na západní obzor, takže tam kdokoliv může od 19. hodiny přijít a může s námi a s naší speciální technikou, uspůsobenou a bezpečnou technikou, sluníčko pozorovat. Nicméně po celé Vysočině bude hned několik dalších míst, kde to bude možné, například na hvězdárně v Třebíči, na hvězdárně ve Žďáru nad Sázavou, a nebo i v Havlíčkově Brodě.
0: Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti pro nás měl informace a pozvánku ke sledování dnešního večerního zatmění slunce. Moc za to děkujeme, ať vše vyjde. Naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.
0: Společné sledování zatmění slunce v Hybrálci navštíví taky náš redaktor František Jirku a dění zaznamená do reportáže, kterou vám zítra ráno nabídneme ve vysílání. No a už za chvíli se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné středeční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme 8:45.
1: Na Vysočině na silnici první třídy číslo 37 jsme mezi Osovou Býtýškou a dálnicí D1 zahájili práce na opravě povrchu vozovky. V první etapě vyměníme na 1,5-kilometrovém úseku povrch mezi Osovou Býtýškou a Velkou Býteší. Doprava je v místě prací vedená kyvadlově a řízená světelnou signalizací. Ve druhé etapě bude následovat úsek od Velké Býteše po dálnici D1 a práce budou probíhat za nezbytné úplné uzavírky komunikace i sjezdu a nájezdu na dálnici D1 na exitu 162 Velká Býteš. Kompletní rekonstrukci za 40 milionů korun dokončíme do konce října.
0: To byla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová a přidáme ještě výhled na dnešní počasí.
2: Počasí.
0: Moravské Budějovice teď hlásí 16 stupňů, 15 je v Košeticích, v Telči nebo v Náměště nad Oslavou. 13 stupňů hlásí Svratouch a taky Přibyslav a Třebíč má stupňů 12. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů Celsia, vítr povane slabý východních směrů a nečekáme žádné srážky. No a těch srážek je opravdu v posledních dnech minimálně. Povodí Moravy už hlásí sucho na polovině svých měřících míst. Některá jsou dokonce na nule, víc doplníme za chvíli.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tohle byl Dalibor Janda, jeho písnička 10 prstů pro život. Na Českém rozhlase Vysočina máme středu 12. srpna. A když se podíváme na webovou mapu povodí Moravy, tak uvidíme hodně hnědých bodů označujících sucho. V některých tocích je dokonce nulový průtok. O stavu vody nejen na tocích, ale i v nádržích na Vysočině si teď budu povídat s mluvčí povodí Moravy Janou Kučerovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak byste za povodí Moravy zhodnotila současný stav vody v tocích a nádržích v kraji Vysočina?
1: Tak ta situace na vodních tocích je opravdu velice nepříznivá a v některých lokalitách velmi vážná. Obecně platí, že ta naprostá většina toků v povodí Moravy má průtoky hluboce pod obvyklými srpnovými hodnotami a právě, jak jste už řekla, na některých menších tocích jsou ty průtoky zcela nulové. Pod hranicí hydrologického sucha, to jsou právě ty hnědé bodíky, je aktuálně až polovina sledovaných profilů. Co se týče vyloženě Vysočiny, tak ty větší toky, jako je Sradka, Jihlava nebo Oslava, které jsou navíc dotovány teda s vodou z nádrží, tak ty mají průtoky okolo 20 až 25% průměrného množství v tomto období, to znamená je v nich 4x až 5x méně vody, než je v tuto dobu obvykle. Ale ještě horší situace je právě na těch menších tocích. Ta situace se navíc stále postupně zhoršuje. Ohledně nádrží, tak ten nepříznivý stav se samozřejmě do nich promítá. Na Vysočině je výrazně zasažená zejména Vířská nádrž, ale týká se to také nádrže Mostiště, která je naplněna zhruba na 73%, i nádrže Hubenov, kde je naplněnost okolo 63%.
0: Pojďme ke konkrétnímu případu. Média a sociální sítě oběhly obrázky právě z Vířské nádrže, kterou jste zmiňovala, kde kvůli nedostatku vody vystupují objekty, které zůstávají pod hladinou. Kolik vody ve Víru chybí?
1: Ve Vířské nádrži aktuálně chybí téměř 11,5 metrů. To znamená, je pod tím plným stavem o více než 11,5 metrů. Ta naplněnost je 58% a rychlost poklesu hladiny se pohybuje okolo 80 cm za týden.
0: Pojďme zauvažovat, jak dlouho by muselo pršet neustále, aby se voda do nádrží vrátila.
1: To doplnění zásob vody není zcela jen otázkou délky deště, ale taky dalších parametrů, zejména jeho intenzitou. Jsou totiž potřeba ideálně pozvolné srážky, které se stačí vsakovat do půdy a postupně dotovat podzemní vody i přítoky do nádrží. Ideálně by tedy měly být opakované a plošnější. V současné době je už ten deficit srážek v rámci republiky od začátku roku okolo 150 až 220 mm. To znamená, že ideální by bylo, kdyby se deficit srážek srovnal a na každý metr čtvereční spadlo pozvolna minimálně 150 litrů vody.
0: Jak to tady odhadujete, za jak dlouho by se ta chybějící voda mohla v nádržích opět objevit a mohl být plný stav?
1: To samozřejmě úplně spolehlivě nelze vyjádřit nějakým jedním časovým termínem, záleží na mnoha faktorech. Za prvé je to, jak jsem už říkala, to množství a rozložení srážek, ale potom také nasycení půdy, teplota vzduchu nebo výše výparu. Pokud by ale přišlo delší období vydatnějších a rovnoměrných srážek, tak se ta situace může zlepšovat v řádu týdnu až měsíců.
0: Když jsme u těch faktorů, jaké faktory ovlivňují vlastně ten současný stav, to, že na tocích a v nádržích je takový podstav?
1: Je to především ten dlouhodobý nedostatek srážek, ale potom také jejich rozložení v čase a místě. Je to nasycení půdy, zásoby podzemní vod, teploty a samozřejmě i výpar. Důležitou roli hraje ale také aktuální spotřeba vody krajinou, ta je vyšší. V suchých obdobích se tyto vlivy sčítají, pokud je půda vysušená a podzemní vody nejsou doplněné, ani ty běžné srážky se potom nemusí rychle projevit ve výši přítoku do toků a nádrží.
0: Mluvíte o spotřebě vody krajinou, ale pojďme i k lidem. Mají se lidé do budoucna připravit na to, že by měli vážně šetřit s vodou?
1: Zcela určitě. To šetrné zacházení s vodou je důležité už dneska a do budoucna bude stále důležitější. To znamená rozumný přístup k vodě jak v domácnostech, tak ale i v obcích, průmyslu anebo zemědělství. V období sucha se počítá opravdu každý zbytečný odběr vody. Je důležité zadržovat vodu v krajině, podporovat její vsakování a omezovat ten rychlý odtok z území. I do budoucna ale bude důležitá role vodních nádrží, které dokáží překlenout dlouhodobá období sucha a zajistit vodu pro obyvatelstvo.
0: Informace do Dobrého rána na Českém rozhlase Vysočina přinesla mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Děkujeme za ně a přejeme hezký den.
1: I vám, na shranou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 4, za sucha. Volejte ihned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Zbytky kamenných dělových koulí zřejmě z 15. století objevili archeologové na hradě Pernštejn. Podle vedoucího výzkumu Miroslava Dejmala ze společnosti Archaia Brno může nález potvrdit obléhání hradu z roku 1424. Tehdy měli husitský Pernštejn napadnout katolíci. Událost přitom historici dlouho považovali za výmysl kronikáře. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Ti, kteří kandidují do Senátu, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Politické strany nebo hnutí musí vady v kandidátních listinách pro komunální volby odstranit už do příštího pondělí. Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už potřetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. V boji o nejlepší čtyřku prohrál s Američanem Benem Sheltonem 3-6 a 1-6. A přidáme počasí, v Humpolci je aktuálně 10 stupňů, v Dukovanech už 12. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a bez deště. Teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů a povane slabý vítr východních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Třebíči mezi ulicí Sucheniova a ulicí Vítězslava Nezvala se srazil autobus s nákladním vozem. Místu se raději vyhněte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český fotbal bude mít v hlavní fázi Ligy mistrů jen jeden tým, Slavii. Sparta totiž nezvládla odvetu třetího předkola v Lyonu. Po domácím vítězství 2-1 Pražané prohráli na hřišti Olympiku 0-3 a čeká je hlavní fáze Evropské ligy. Zápasu Sparty se budeme věnovat za chvíli. Hezké středeční ráno přeje za celý Český rozhlas Vysočina Ivana Víznerová.
5: Když jeme...

0: Český rozhlas Vysočina vás s radostí zve na prázdniny v Telči. Celé město tam žije festivalem. Před zámkem a na hrázi Štěpnického rybníka stojí desítky stánků s řemeslnými výrobky a taky pochoutkami, zmrzlinou nebo nápoji. Na náměstí a v ulicích města slyšíte spoustu improvizovaných hudebních vystoupení. No a z těch organizovaných dnes zmíním hlavní program na nádvoří zámku v 19.30, tedy během zatmění slunce. To bude začínat vystoupení skupiny Spiritual Quartet, tedy pokračování legendárního Spiritual Quintetu. Skupina přebírá některé písničky, ale přináší i nové a jako host s nimi vystoupí Ondřej Ruml. Každý den navíc probíhá od 15 hodin pohádka nebo divadlo pro děti na náměstí, od 17 kocouří scéna. Mezi 16 a 22 hodinou je spoustu vystoupení a koncertů na scéně u lodiček k dispozici zcela zdarma. Atmosféru prázdnin v Telči, to můžeme jen těžko vylíčit. Tu zkrátka musíte zažít.
1: Léto na prázdninách v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Fotbalisté Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů jako Slávie nezahrají. Ve třetím předkole Ligy mistrů je vyřadil Olympic Lyon. Po výhře 2-1 na Letné prohráli svěřenci trenéra Briana Priskeho v odvetě na hřišti soupeře 0-3.
1: Bolí to, je to škoda, že ten příběh, který jsme si vlastně dobře načetli doma, tak skončil. V polovině prvního poločasu bych řekl, dostaneme gól, následně pak i červená karta.
2: Litoval obránce Sparty Martin Suchomel, že Pražané nedokázali úvodní domácí vítězství 2-1 přetavit v Lyonu ve vytoužený postup. Odvetu zlomil vyloučení Ševínského krátce po půl hodině hry. To už navíc hosté po nejistém zákroku Surovčíka prohrávali, když se trefil Nuamach. Ve druhém poločase pak Olympic přeslovku dvakrát využil. Skóroval ještě Maitland-Niles a Morton.
3: Vím, že 0-3 je vysoká prohra, ale viděl jsem tu ochotu bojovat i v těžké chvíli jeden za druhého. Jak jsem také řekl hráčům v šatně, každý z vás se musí zaměřit na ty malé rozhodující okamžiky v zápase. Ale hlavně musíte zvednout hlavu a uvědomte si také ty věci, které se povedly. Zůstali jste v zápase a pokusili jste se o zázrak.
2: Prohlásil trenér Brian Priske po už třetí prohře Sparty v úvodu sezóny. Pražané neuspěli ve třech venkovních zápasech v Brně, Mladé Boleslavi a Lyonu.
1: Tým máme silný, takže sílu máme a hlavně tu touhu, takže samozřejmě ten začátek sezóny není optimální, takhle jsme si ho nepředstavovali, ale teď máme další zápas sobotu doma, tím to musíme změnit.
2: Tvrdí obránce Martin Suchomel a i přes vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů a v samostatné historii nejhorší vstup Sparty do domácí nejvyšší soutěže, zůstává zatím optimistický i trenér Brian Priske.
3: Tito hráči jsou na dobré cestě. Je to nový tým s jinými kvalitami, ale jsem přesvědčený, že společně vyhrajeme hodně zápasů.
2: Dokázat to fotbalisté Sparty můžou na podzim i v hlavní fázi Evropské ligy, která je čeká po neúspěchu ve třetím předkole Ligy mistrů. Z Lyonu Tomáš Petr, Český rozhlas. Léto na Vysočině.

0: Necelá půl minuta zbývá do 8:45. S Českým rozhlasem Vysočina jsme připraveni na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jsme připraveni, to znamená meteorolog Petr Minster. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Kolik stupňů je teď v kraji Vysočina?
2: No, teď už je to docela pohodička, řekl bych, protože jsou teploty mezi 13-17 stupni, ale minimální hodnoty bych řekl, že byly až velice chladné, protože na většině míst to bylo mezi 10 a 6 stupni, jenom pár míst na našich stanicích mělo teplotu nad 10 stupňů lehce. Takže například Jihlava Hruškové dvory u řeky 5,9 minimum v 6 ráno.
0: Půl páté do práce jsem to pocítila, že mě zábly palce u nohou, ale bylo to příjemné v těchto horkých dnech. Takže chladné ráno za námi, co před námi?
2: Před námi můžu to v podstatě zhrnout až téměř do konce týdne. Co se týče oblačnosti, tu uvidíme v nějakém větším množství až v neděli odpoledne večer. Do té doby bude v podstatě bez oblačnosti. Rána budou podobně chladná, i když se budeme postupně ohřívat, tak až právě do toho víkendu s tím, že některá údolí vždycky to budou mít někde těsně pod nebo kolem té desítky. No a teď maximální hodnoty. Dnes by mělo být na Vysočině mezi 24-27. To znamená příjemné až letní teploty a postupně budeme stupínek nebo dva přidávat ve čtvrtek 26 až 29. Tropické hodnoty by se měly asi poprvé objevit až v pátek. Nicméně potom sobota a neděle tam ten skok bude trošičku větší, kdy nás zase bude, řekněme, až sužovat ten hodně teplý vzduch. 30 až 34 stupňů v sobotu a pravděpodobně ještě o nějaký stupínek do 35, možná 36 v neděli. A to už bude ten teplý vzduch vrcholit a pak nás čeká studená fronta. Pravděpodobně i se srážkami, říkám pravděpodobně, protože u tady těchto suchých dnů není nikdy jistota, ale snad nějaké srážky v neděli večer nebo v pondělí na noc potom přijdou a pak se nám zase ochladí.
0: Výhled na nejbližší dny pro nás měl Petr Minster, moc děkujeme za informace, hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Pavel Bobek, taky divokej byl, nebo vtip Jardy Hypochondra, to vše vás doprovodí k 9. hodině. No a podáváte, začíná už dobré dopoledne s Helou Dvořákovou. Chybět nebude recept, příběh z Vysočiny, nebo po 11. hodině host, který vás pozve na 16. ročník memoriálu Josefa Smékala v Novém Veselí, což je turnaj házenkářů. Příjemné prožití středy 12. srpna. Pokud se chystáte sledovat zatmění slunce, tak přeji milé zážitky a žádné zdravotní dopady na vaše oči. Zítra po 5. hodině ráno se opět můžeme slyšet na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Loučí se Ivana Víznerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Hele, ještě jednou mi řekneš, že jsem kráva, tak se s tebou rozvedu. A jdu si lehnout, bolí mě nohy. Jo? A přední nebo zadní?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Léto na koupališti v Bystřici nad Pernštejnem. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Soud rehabilitoval svědka číhočského zázraku. Verdikt může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím. Evropou včetně Česka dnes prochází pás zatmění slunce. Hokejisté Dukly Jihlava v přípravě nestačili na extraligový Hradec Králové. Třebíč vyhrála nad rezervou Pardubic. I dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami do 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré dopoledne přeje Tomáš Kolátor. Krajský soud v Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s takzvaným číhoštským zázrakem několik týdnů ve vazbě. Rozsudek může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím lidí, pronásledovaných komunistickou státní bezpečností v této kauze. Advokát Ladislav Miller zmínil 6 dalších osob. U některých ale zatím není jasné, zda návrh na rehabilitaci může někdo z rodinných příslušníků podat.
2: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
0: Dnes nastává zatmění slunce. U nás bude po 19. hodině pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se pohybuje okolo Evropy a v některých zemích lidé vidí úplné zatmění, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: V Grónsku, na Islandu a Španělsku. U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
0: Návštěvu papeže Leva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 tisíc lidí. Oznámila to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví i Lourdes na jihu Francie a setká se s oběťmi sexuálního násilí.
4: Bratr Paul Adrián řekl, že 200 tisíc míst na mši na Champs-Élysées a náměstí Concorde zmizelo během chvíle. Diecéze očekává, že by mohlo přijít až 500 000 lidí a zájemce vyzývá k registraci. Na mši ale není nutné mít žádné vstupenky. Plnou kapacitu hlásí fotbalový stadion Stade de France v Saint-Denis u Paříže, kde papež promluví k mladým věřícím. Lev 14. se během návštěvy Francie setká taky s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních kleriků. Je to první cesta papeže do pevninské Francie od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: První prohru v přípravném období si na své konto připsali hokejisté Dukly Jihlava. Před 1500 diváky v Horánské aréně podlehli extraligovému Hradci Králové 0-3. Podle asistenta trenéra Dukly Karla Nekvasila bylo znát, že Jihlava narazila na protivníka z nejvyšší soutěže.
5: Nedal nám ani metr prostě prostoru, času, byla vidět tam ta jejich rychlost, ta šikovnost a i ten důraz, kdy hnedka od začátku do nás prostě šli a samozřejmě nás mrzí, že jsme nedali gól nebo tohle, protože i ty šance jsme se nám vytvořili a nebyly vůbec malý.
0: Horácká Slavia Třebíč v premiéře na novém stadionu porazila Pardubice B 4-3, když otočila dvougólový náskok soupeře.
1: Počasí.
0: Dežďáře nad Sázavou je teď 14 stupňů, v Černovicích a Moravských Budějovicích 16. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a bez deště. Teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů a povane slabý vítr východních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte při výjezdu pozor z obce Luka nad Jihlavou ve směru na Velký Beranov. Srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezkou středu, tu vám 4 minuty po 9. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Hela Dvořáková, za malou chvíli také dobroty Dáši Kubíkové, ve kterých si dneska připravíme květák. Je to univerzální zelenina a aktuálně je všude k dostání.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Velká bílá hlávka květáků se dá zpracovat na mnoho způsobů a dnešní dobroty Dáši Kubíkové doporučí jeden recept do trouby s hodně výraznou chutí sýru.
2: Květák, ten já bych mohla jíst pořád, obzvlášť když je smažený. Jenže těch sacharidů. Naštěstí jsou i jiné alternativy, jak květák ochutit a s čím zkombinovat. Výhodou také je mít syna, kterého baví vařit a zkoušet nové recepty, tentokrát tedy vaří Tadeáš.
3: Já jsem si tenhle recept přivezl z Anglie. Oni to používají dost jako slavnostní jídlo, mají to buď jako nedělní večeři, anebo to jí taky na Vánoce. Samozřejmě to jenom jako příloha. Tenhle způsob, jak připravit květák, mě natchnul. Je to velmi jednoduchý recept. Potřebujeme k tomu jenom květák, trochu mouky, máslo, mléko a nějaký sýr. Oni používají cheddar, ale já jsem místo toho použil parmezán a trochu mozzarelli, aby ty sýry se dobře rozpouštěly, ale zároveň měly výraznou chuť, která pomůže pak celkově tomu receptu. A strouhanku. Květák si nakrájíme na menší růžičky, povaříme 5 minut. Mezitím si rozpustíme máslo v hrnci, přidáme do něj 4 lžíce mouky. Vytvoříme jížku, pak postupně přiléváme mléko, přivedeme to k varu, přisypeme tam sůl, pepř, nějaký bylinky, já bych třeba doporučoval tymián. Jednoduše řečeno, vytvoříme si bešamel a přidáme do toho ten sýr. Jakmile máme hotový květák, dáme ho do pekáče, ve kterém to budeme péct, pak vezmeme ten bešamel s tím sýrem, polejeme květák a zasypeme ještě více sýrem. Úplně navrch přijde strouhanka, dáme to do trouby, pečeme to cca 20 minut a je hotovo.
2: Květák takto zapečený se sýrem se u nás, na rozdíl od kolegů Angličanů, dá jíst i v létě, nepotřebuje slavnostní příležitost a také se dá jíst úplně samotný. Dobře ochucený je totiž květák se sýrem a bylinkami opravdu vynikající. Tak to také někdy zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Už to nezvládneme. I to, čím dál častěji zní z obcí, které se chtějí připojit na větší vodovody, aby lépe čelili suchu. Ještě letos to chtějí stihnout například v Rynárci na Pelhřimovsku. Proč, to vám řekneme už za pár minut v reportáži Františka Jirku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Lucie Bílá, taky Karel Gott, 8 minut před 9:30 v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Obcím na Vysočině kvůli suchu slábnou zdroje pitné vody. Bez pravidelných zavážek pitné vody by se neobešly například lidé v Rynárci na Pelhřimovsku, kde dlouhodobě platí zákaz na pouštění bazénu a kropení zahrad. A kvůli teplému počasí vyschly i některé studny.
1: Na Kované bráně hřbitova v Rynárci je cedule. Vzhledem k trvajícímu suchu není ve studni voda. Voda neteče. Ze studny nevyteče ani kapka po nějaké době pumpování. Kdyby obec nedovážela vodu do svého vodojemu, suché by zůstaly i vodovodní kohoutky v domácnostech. Ví o tom i paní Jana, která si hraje s dětmi na trávníku.
2: Vím, že se to řeší dlouhodobým způsobem, že třeba ta voda někdy teče třeba zakalená a tak, ale my osobně to nějak nevnímáme intenzivně. Tím, jak máme tu retenční nádrž, tak nám to hodně řeší. Třeba ta restrikce, to zalévání zahrádky, takže za to jsme vděční.
1: Bezpartijní starosta Jan Pikl pravidelně kontroluje hladinu vody v obecním vodojemu.
3: Tady vlastně vidíte, že ta voda jakoby natýká.
1: Já když se tam dívám, tak tam...
3: No, je tam skutečně tam je teďka asi těch 57 cm, jak nám ta aplikace ukazuje. Normálně to je 250-260 cm.
1: Natýká, jste říkal, 50 kubíků denně, že podle toho grafu jste tam tak vyčetl?
3: Zhruba 50, v téhle chvíli 56 kubíků, ale jinak běžně tam natýkalo klidně 80 i víc, když bylo dost vody. Říkám, už jsem na světě docela dost dlouho, a nepamatuju si, že bych někdy měl takovou radost, když někdy prší.
1: I v nejslabších dnech je ale spotřeba vody ve vesnici zhruba o 10 kubíků vyšší. O uplynulém víkendu dokonce dosahovala skoro dvojnásobku toho, co ze studní přiteče. Obec se proto chce připojit na vodovod sousedního Pelhřimova.
3: Chtěli bychom ideálně do konce roku to udělat, to propojení.
1: Zhruba kilometrové propojení obou vodovodů by mohlo Rynárec vyjít na 5 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
0: I dnes nám rozhodně neuteče další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem. Tentokrát se zaměříme na hodokvas, tak si tohle povídání nenechte ujít.

0: Ze skupinou Rangers jsme si dali 500 mil a teď hodokvas.
1: Bejvávalo.
2: Hodokvas. V knize Kuchyně a stůl našich předků, vydané v roce 1892, Zygmunt Winter kromě jiného uvádí, že k hodokvasům naši předkové mívali právě tak valnou náklonost jako Němci. Kde kterou příležitost rádi vyhledávali k tomu, aby se z míry veliké dobře najedli a napili. Hodokvasu předcházelo pozvání. Cituji. Zvávali se na prostou polívku, za níž ovšem skrýval se ohromný oběd. Zvávali se na salátek, přičemž chystávali nekonečnou večeři. Když se hosté na ten salátek byli sešli, nezasedli v zástolí, tam, kam kdo by býval chtěl, leč jak jim hospodář ukázal. Staří úzkostlivě dbávali předností stavovských, pak ještě mezi sebou rozeznávali stupně, jimiž jeden vyvyšoval se nad druhého, lakomně hledíce na přednosti své. Známo, že tato věc, kteráž druhdy byla mravem, dodnes nevymizela. Roku 1619 se usnesla dotčená reprezentace Českého království o následující hrozné důležitosti. Co se sedání Francimoru týče, usneslo se, aby při přátelském shledání předkem, tedy v čele, stavu panského paní byla, pod nimi paní stavu rytířského, manželky nejvyšších úředníků, soudců, komorníků, paní z otce starožitného, tedy manželé 40 let a výše staří, po nich šlechtičny, potom pany stavu rytířského a naposledy pany služebné, aby sedali. I protož k opatrnosti napomíná v polovici 16. století Adam starší Šturm z Hranic dcerky svoje. Když si na svatbu pozvána, buď s přáteli nebo sama, hleď se tu pokorně míti, na přední místa se netříti, jakž nemoudré činívají a zahanbeny bývají. Moudrá čeká svého času a tu jde, kdež ji ukáží, aniž prve, než rozkáží. No a zítra náprstek a jeho historie.
1: Bejvávalo.
0: Připomínám, i dnes do 10. hodiny v 9.45 startuje zámecké léto. Ještě předtím nabídneme také pořad Minuta pro zdraví. Paní doktorky Ireny Zimenové se budeme ptát, zdali se lépe hubne v létě. Moje odpověď by byla určitě ano, jenom nesmíte jet na 14-denní dovolenou all inclusive. Podrobnosti za chvíli. A teď samozřejmě Věra Špinarová a skladba Georgie.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: pro zdraví.
1: Paní doktorko, hubne se snáze v létě nebo v zimě?
2: To je poměrně těžké odpovědět. Teoreticky určitě platí, že v létě. Máme víc pohybu, víc energie. V zimě je přece jenom tělo nastaveno k útlumu, k odpočinku a k tomu vytvářet si tukové zásoby. A pak je tu praxe a praktický problém. V létě po té sportovní aktivitě víc chutná pivo, zahrádky lákají k posezení a je to období letních párty a grilování a tomu se těžko odolává. Takže i v létě musíme hlídat rovnováhu a zbytečně tu vydanou energii neznehodnocovat tím, že se nekontrolovaně naládujeme.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, zdraví vás Pavel Kudrna. Trochu jsem si vypůjčil pozdrav od určitě nejslavnějšího televizního ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tak uváděl své kontaktní polední pořady. V každém případě s železnou pravidelností pokračuje náš vzdělávací a soutěžní seriál tohoto léta, vlastně i předchozího léta, předchozích prázdnin. No, pokračujeme v představování našich zámků, také vám nabízíme soutěžní otázky a zajímavé ceny. Nejinak tomu tedy bude právě dnes. No a protože naším průvodcem je František Kinský, který zná šlechtické rody, který zná historii všech objektů, tedy většiny, hodně objektů, abych zase nepřeháněl, tak mu rovnou předám slovo. A dnes nás pozve na opravdu velmi zajímavý zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kuč, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaternou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do sala tereny.
4: Ano, sala terena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si sala terenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané piano nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtensteina, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předků.
4: Sál předků je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout.

0: Legendární komedie pro pamětníky, právě Zámek obrostlý Břečťanem, ze kterého v příběhu vystoupí krásná komtesa Blanka v podání Lidy Bárové, to je Zámek Slavkov. A já mám pro vás, doufám, takové milé překvapení, protože když už jsme taky narazili na tu historii, na ten rok 1939, Dívka v modrém, tak první výzva k telefonování, na to nezapomeňte, no a pak se vrátíme o mnoho desetiletí zpátky. Oldřich Nový a Dívko v modrém, už za chvíli.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Krásná vzpomínka na nádherné filmové období, na které všichni rádi vzpomínáme. A já myslím, že k těm zámkům se to krásně hodí, zejména když se právě na zámku, o kterém byla řeč, tedy o Slavkově, natáčela Dívka v modrem, docela podstatná část. Tak, pan Zdeněk z Valašských Klobouků. Dobrý den, pane Staňku. Klobouk. Je to tak.
1: Klobouk, Valašský Klobouk.
0: Z Valašských Klobouk. Tak vás čeká soutěžní otázka. Jinak byl jste na Slavkově se podívat na zámku někdy?
1: Já jsem to tam projížděl jako v rychlosti. No.
0: V rychlosti. To chce v pomalosti, protože to je nádherný rozsáhlý areál, jeden z nejrozsáhlejších. Taky krásně se zrestauroval, takže určitě stojí za to. No, restaurovat se musí stále. Skutečně obdivuji všechny majitele zámků nebo Národní památkový ústav, protože to jsou neuvěřitelně piplavé práce, kolikrát ty práce restaurátorské. No tak, pane Zdeňku, otázka jednoduchá. V jakém sále Slavkovského zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií po bitvě tří císařů?
1: V jakém sále?
0: V jakém sále? Počkejte, vyžádáte někoho tam o otázku. Odpověď. Za A v historickém sále, za B v Květinovém, za C v sále předků. Nečekejte, až vám to někdo najde.
1: Historické, ano.
0: Historickém. Tak teď mě prozraďte poctivě, kdo tam byl tou pomocnou rukou, která to měla najít.
1: Mám tady poradkyni, manželku.
0: Manželku. Věděla nebo hledala?
1: Poslouchá, snaží se dovolat.
0: No,
1: a vy... nedaří se jí to, mě se to podařilo.
0: Vám se to podařilo, vy jste vyhrál, ať už si jí pomocí či bez, ale vy jste asi jste se rozhodl sám, ne, nakonec pro tu odpověď.
1: No, ano, ale poradně na mě manželka.
0: Tak, prosím vás, tak manželka dostane ponožky. Jo, z toho zámeckého cestovatele.

0: Hezkého
1: celý,
0: Boričku.
1: Celý ten
0: celý.
1: Ten, ano.
0: Dobře. Tak se mějte krásně, gratuluju a ať se vám daří. Děkuju. Naslyšenou.
1: Jo, no. Dostanou.
0: Hezký den. No někdy je celá řada poradců tam kolem toho a to člověk slyší samozřejmě. Jinak dneska to telefonování bylo drama, jedna krátká písnička. Zvedl jsem asi 3 telefony. Tam nikdo, tam jsem slyšel zase jenom nějaký šum nějakého pokoje, pak vzdálky nějaké hlasy a na to, jak se říká, není čas, protože čas je drahý, zejména v naší soutěži. Za 4 minuty bude 10 hodin, čekají nás další zprávy Českého rozhlasu a já na vás počkám necelých 24 hodin do 9:45, protože zítra pokračuje naše zámecké léto návštěvou Boru u Tachova. Mimochodem, tam je krásný zámek a když se kdysi, když byla povinná vojenská služba 2 roky, tak se říkalo, že to je jedna z nejhorších posádek, tedy z těch nejnáročnějších na mazáckou vojnu a tak dále. Naštěstí tohleto patří minulosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří ve středu 12. srpna. Zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Telčské advokátce hrozí zákaz advokacie kvůli zpronevěře 8 milionů z úschovy. Komora už s ní zahájila řízení. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku dál vysychají řeky. Pršet by nemělo minimálně do víkendu. Archeologové našli na Prnštejně zbytky dělových koulí. Mohou potvrdit obléhání hradu v 15. století. I dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami do 27 stupňů. Dopolední zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobrý den. Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek-Plodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to server irozhlas.cz. Kujínek-Plodnové tak teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Část peněz od advokátky vylákal její synovec, několikrát trestaný recidivista. Dalšímu půjčila na údajné investice. Kujínek-Plodnová následně všem klientům peníze vrátila a od soudu dostala podmínku. Teď se hájí, že synovec se k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Většina českých stanic hlásí nejmín srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek. V povodí Moravy je sucho na polovině z celkem 94 měřících míst. Například na řece Svitavě ve Svitavách je teď nulový průtok. Stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
2: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
0: Podle meteorologů se bude do konce týdne sucho dál zhoršovat. Teploty budou naopak dál stoupat. Pršet by minimálně do víkendu nemělo v Česku vůbec. Melounům se daří i v podmínkách Vysočiny. Pěstování této plodiny se aktuálně v regionu věnuje několik farem. U Olešné na Pelřimovsku už dokonce sklidili první kusy. Podle farmářky Gabriely Pechové musí ale kvůli klimatickým podmínkám a nadmořské výšce o plodiny více pečovat.
3: Je to asi náročnější na tu péči. My od jara to máme pod plachtu, máme na tom netkanou textílii, která tomu dělá trošku lepší podmínky, protože tady ty mrazíky opravdu jsou ještě třeba začátkem toho května. Opravdu ta Vysočina je někdy strašně zlá.
0: Zbytky kamenných dělových koulí zřejmě z 15. století objevili archeologové na hradě Pernštejn. Podle vedoucího výzkumu Miroslava Dejmala ze společnosti Archaia Brno může nález potvrdit obléhání hradu z roku 1424. Tehdy měli husitský Pernštejn napadnout katolíci. Událost přitom historici dlouho považovali za výmysl kronikáře.
4: Kromě dělových koulí odkryli na Pernštejně i řadu dalších předmětů. Mezi nálezy jsou například mince, kovové části nebo keramika z kuchyně i někdejšího vybavení hradu. Archeologové budou pokračovat v práci až do konce srpna. Magdaléna Machová, Český rozhlas. Sport.
0: České plavkyně ve finále na 100 metrů kraul medaily na mistrovství Evropy nezískaly. Barbora Janíčková skončila 5., když překonala český rekord. Ten má teď hodnotu 53,36 sekundy.
5: Mně se dělo strašně dobře, nedá se ani srovnat s tím semifinále. Snažila jsem se do toho šlapat, ale na druhou stranu tak jako umírněně ne, v tom semifinále zbrkle. A nakonec ta 8. dráha, kde jsem nikoho nevěděla, co jsou zpátky, tak bylo to lepší. Jsem za to ráda a jelo se mi strašně dobře, mám z toho velikou radost.
0: Dosavadní rekordmanka a obhájkyně zlata Barbora Sémanová doplavala 7. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil 4. V Birminghamu hodil 79 metrů a 42 centimetrů. 7 centimetrů ho dělilo od medaile. Poprvé v kariéře si Myslivčuk užil na velkém šampionátu finálovou atmosféru.
6: Neskutečná, neskutečná. Právě já se mám rád házet už po večeri. I víc lidí a magická atmosféra, krásný zažitek, no. Počasí.
0: Pelřimově a Dukovanech mají 18 stupňů, Telč hlásí 16. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a bez deště. Teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů a povane slabý vítr východních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna, Vysočina.
0: Dávejte pozor na silnici z Luk nad Jihlavou ve směru na Kozlov. Stala se tam nehoda dvou aut. Na dálnici D1 v brněnském směru pak spozorněte na kilometru 147. Pokračuje zpravodaj Zelené vlny.
7: Došlo tam k tomu, že auto táhlo přívěsnej vozejk, uletěla mu poklice a praskla pneumatika, kusy pneumatik, tak to ta policie asi pojede odklinit. Stalo se to
1: těsně
7: před tím
1: 147. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásnou středu s datem 12. srpna, to vám 5 minut po 10. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Hela Dvořáková. I Vysočina má svůj Karlštejn. My vás tam pozveme v dnešním příběhu z Vysočiny s kolegyní Irenou Šarounovou.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V čisté přírodě Žďárských vrchů stojí zámeček, který se jmenuje Karlštejn, ale se známým hradem nemá nic společného. Pro mnohé turisty, kteří se vydají po lesních stezkách v okolí města Svratka, je romantická stavba s červeno-bílou omítkou velkým překvapením. O to větším, že si zámek mohou prohlédnout i zevnitř a pak si odpočinout a dát si i něco dobrého.
2: Tohle je lovecký zámek, který postavil Filip Kinský v roce 1775.
3: Se mnou jsou tady provozovatelé Jiří a Lucie Netoličtí. Ještě nedávno to byla doslova ruina. Co se stalo?
4: Tenhle objekt vlastnil oděvní průmysl Prostějov, který upadl po revoluci a dostal se až do bankrotu. A od oděvního průmyslu to koupil nynější majitel. Celý zámek zrekonstruoval, zrenovoval a poskytl veřejnosti k prohlídkám.
3: Jdeme dovnitř. Je to lovecký zámeček, protože už tady přede mnou visí na zdi trofej obrovského jelena.
4: To ulovil náš pan majitel a on tady nechce jiný trofej, než který sám získal.
2: Můžete tady nahlídnout do apartmánů zámeckých.
4: Vstupujeme do prostoru, kde je kaple a galerie.
3: Před chvílí jsme si povídali venku, že někde u kaple dokonce i straší.
4: Údajně bílá paní a čerti, který každou noc hrajou kuželky na nádvoří. A lidi, kteří jsou trošku citlivější, tak právě tady v té chodbě cítějí nějaký divný pocity.
3: Doprovázejí nás vaše synové.
5: Vždycky, když tady projdu, tak cítím mráz po zádech.
3: Předpokládám, že nový pan majitel musel celý ten zámeček i nově vybavit.
2: Tady nebylo vůbec nic. Jediné, co je tady původní, je jeden obraz. A ten ne, že by tady zůstal, ale paní si ho tady vysloužila ve 40. letech. Měla ho doma a panu majitelovi ho vrátila. Tak ten visí nahoře.
3: Lovecký zámeček má i svou kapli. Dívám se, oltář, to je sklo.
2: O tom oltáři vím, že je forma, do které se to sklo nalije a pak až 3/4 roku se nechává úplně pomalinku chladnout, aby vlastně vydržel a nerozbil se.
3: Ty dlaždice jsou pěkně ošlapané.
2: Jsou původní z doby, kdy se ke kapli přistavil zámek. Původně to byla jen kaple z roku 1708.
4: Kaple je vysvěcená, koná se sem pouť z nedaleko Svratoucha.
3: Hned vedle kaple to vypadá jako kancelář.
4: Pracou na nadlesního, protože v momentě, kdy získal lovecký zámek Turn Taxis, tak ho předělal na hájovnu.
3: Vím, že se na Karlštejně natáčely i nějaké filmy.
4: Vyrázkovo temno v roce 1950, potom Četnické humoresky, pohádka.
3: Nám tady jde videozáznam. Teď už tam máme Četnické humoresky.
4: To je ten díl, kdy pan Kulík přijel otevřít kasu na zámek.
3: Jdeme do prvního patra. Vstupuje do koncertního sálu.
2: Probíhají tady koncerty České filharmonie. Nachází si tady obrazy císařů. Josef II., Marie Terezie, František Josef I. Sesisi, František Dobrotivý.
3: Jdeme zpátky dolů do přízemí a ven na nádvoří. Je tady i občerstvení, ale my se ještě občerstvovat nejdeme. Vstupujeme do místnosti. Modrý strop se zlatými hvězdičkami.
2: Tato modrá obloha je jedna z výmaleb, která byla odkrytá v kapli. Tak se nechali malíři inspirovat a vymalovali s ní salonek.
3: Otázka na tělo. Máte spočítané hvězdičky?
2: To víte, že máme. Jich tady 257 stejných a jenom 3 jsou jiný.
1: Příběh loveckého zámečku Karlštejn natáčela kolegyně Irena Šarounová. My v tuhle chvíli opouštíme Žďársko a dovolím si vás pozvat pěkně na Polensko, protože už tuhle sobotu 15. srpna se uskuteční 11. ročník mrkvancobraní. Od 14 hodin se můžete těšit na soutěž o nejchudnější mrkvánek. Bude hrát za Trezben, taky Teatr Wilson, Sara Milfajtová, The People a řada dalších. Takže o dobré jídlo, pití a zábavu rozhodně v sobotu v Polné nebude nouze. Tak si to nechte ujít a vyražte tam třeba i vy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Žalman a spol, barevný šál. Žalman 80. narozeniny oslavil v rámci jednoho ze svých koncertů na dalším ročníku festivalu Prázdniny v Telči. A proběhla tam i taková zajímavá večerní konverzace se skupinou Monkey Business a něco mi říká, že možná proběhne spolupráce, o které se třeba brzy i my ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina dozvíme. Teď se ale pojďme věnovat jednomu krásnému výročí. Od mávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Taková byla cesta časového znamení rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna roku 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháte dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo, buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: My se budeme věnovat tropickým teplotám, i když dnes, chce se mi říct, ty tropické teploty lehce povolí, protože na teplo měru naměříme maximálně 27 stupňů Celsia. Bude to o něco příjemnější. Aby to bylo ještě příjemnější, tak nám další díl Babských rad nabídne hned několik jednoduchých triků, jak se v těch horkých tropických dnech pěkně ochladit bez klimatizace. Stačí prý větrák, mrazák nebo obyčejný krém. Děkuji.

0: Hezkou středu při poslechu Českého rozhlasu Vysočina také pořadu Dobré dopoledne dozněla písnička Michala Tučného. Teď ke slovu pustíme Jarku Vykoupilovou a dnešní babské rady, které nám nabídnou hned několik jednoduchých triků, jak se v horkých dnech příjemně ochladit.
1: Babské rady.
2: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili vodou a nechali ji zmrznout. Vyzkoušet můžete i nízkonákladovou klimatizaci. Namočte například část povlečení do studené vody, vyždímejte a zavěste přes noc do otevřeného okna. Jinak teplý vzduch k vaší posteli doputuje ochlazený. Svěží pocit dodá také máta peprná. Pořiďte si třeba mátový esenciální olej a přidejte ho do koupele na nohy nebo do aromalampy. A pokud toužíte po ochlazení zevnitř, připravte si jedno přírodní a jednoduché. Dužinu vodního melounu nakrájíte na kostičky a dáte zamrazit. Potom rozmixujete a dochutíte trochou citronové šťávy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Já k tomu nabídnu ještě jeden způsob, jak se příjemně ochladit a užít si krásný kulturní zážitek. Vyražte třeba už tenhle pátek, 14. srpna, do kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku, protože od 18 hodin vás tam čeká koncert Pavla Helena, českého písničkáře, zpěváka, kytaristy a taky moderátora, který neuvěřitelně propojuje folk, šanzon, humor a taky duchovní témata. Celou akci pořád dá Matice Křemešnická a byla by velká škoda, kdybyste si tenhle příjemný koncert v nádherných prostorách kostela Nejsvětější Trojice nechali ujít. Tak zapište do kalendářů pátek 14.8. od 18 hodin koncert Pavla Helena.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Potomek afrických otroků obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinik, kde se ráj proměnil v peklo. Na 30 tisíc lidí se ocitlo uprostřed smrtícího chaosu. Uslyšíte to v sobotním díle.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní příběh nás zavede za Karlem Arnsteinem, rodákem z Pražských Vinohrad, o němž se u nás téměř neví. Vyrůstal ve světě ticha mezi neslyšícími rodiči. Přesto se stal géniem techniky. Zachránil Štrasburskou katedrálu, navrhl unikátní alpský most a zasáhl do vývoje vzducholodí Zeppelin.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

skupina Blackmail k Nechci tě trápit v 10 hodin 54 minut. Hezké dobré dopoledne vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Připomínám, že i dnes po 11. hodině přivítáme zajímavého hosta, a to trenéra Jana Bělocha, který zvládá hned dvě náročné pozice. Vede extraligový tým Nového Veselí a zároveň i českou reprezentaci hráčů do 20 let. Společně si budeme povídat také o 16. ročníku memoriálu Josefa Smékala. Tak si náš rozhovor po 11. nenechte ujít.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Částečné zatmění slunce bude možné sledovat dnes večer i na Vysočině. Soud rehabilitoval svědka číhoštského zázraku. Rozsudek je zatím nepravomocný. Zemědělci stahují v některých oblastech zvířata z vyslých pastvin, nebo je už musí přikrmovat. I dnes nás čeká slunečný den s teplotními maximy do 27 stupňů. Na řadě jsou zprávy, připravil je Tomáš Kolátor. Veřejné pozorování částečného zatmění slunce připravují na dnešek astronomové na Vysočině. Měsíc začne sluneční kotouč překrývat od 19.20. Nejvýraznější pak bude úkaz kolem 8:45, kdy bude zastíněno až 85% sluneční plochy. Sledovat výjimečný jev i s odborným výkladem bude možné na 4 místech kraje.
4: Hromadné sledování částečného zatmění slunce organizuje například Jihlavské muzeum Vysočiny. Konat se bude v Hybrálci, kde budou k dispozici dalekohledy. Program spojený s pozorováním zatmění chystají i hvězdárna a planetárium Třebíč a hvězdárna Vežďáře nad Sázavou. V Havlíčkobrodském planetáriu už je na sledování jevu zaplněná kapacita. Julie Kavková, Český rozhlas.
2: Farníka a svědka číhoštského zázraku Václava Trtíka rehabilitoval Královéhradecký soud. V roce 1950 byl vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara. Nové rozhodnutí soudu označuje jeho tehdejší zadržení za nezákonné.
5: Václav Trtík zemřel v roce 2007. O jeho očištění usiluje dcera Marie Vavřičková. Trtíka věznila státní bezpečnost zhruba měsíc. Podezírala ho z toho, že se podílel na údajně podvodném číhoštském zázraku. Po propuštění nedostal žádné odškodné. Toufara soud rehabilitoval v říjnu 2024. Rozsudek ohledně Trtíka zatím není pravomocný. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
6: Ten porost je spálený na trout. Všem vozíme seno.
7: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
6: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastovaly.
7: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
8: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez spalovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
7: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně jednoho dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 20 obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na ropné tankery, využívající černomořský přístav v Novorosijsku.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu ve třetím předkole prestižní soutěže prohráli 0-3 a v součtu s úvodním duelem podlehli Olympiku 2-4. Na podzim si tak zahrají ligovou fázi Evropské ligy. A hokejisté Jihlavské Dukly poprvé v přípravě padli. Na domácím ledě nestačili extraligovému Hradci Králové 0-3. Horácká Slávia Třebíč v premiéře na novém stadionu porazila Pardubice B 4-3.
3: Počasí.
2: Právě v Třebíči je 20 stupňů, v Hubenově nebo Vatíně 18. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a bez deště. Teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů a povane slabý vítr východních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pokud vyjíždíte z Havlíčkova Brodu ve směru na Chotěboř, tak buďte opatrní, zpravodaj Zelené vlny nám hlásí překážky na vozovce.
9: Je to hned mezi Havlíčkovým Brodem a Českým dvorem, to je asi kilometr. Rozházený polystyrem po silnici a auto tam kličkují, mezi tím je to nebezpečný.
2: Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Máme 4 minuty po 11. hodině, zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne. Házená v novém veselí má za sebou další povedenou sezónu a rozhodně má na co navazovat. A velkou roli v tom má trenér Jan Běloch, který zvládá hned 2 náročné pozice. Vede extraligový tým Nového veselí a zároveň českou reprezentaci hráčů do 20 let. S novým veselím se v uplynulé sezóně probojoval do play-off a zároveň se věnuje taky mladým hráčům, jejich rozvoji a přechodu mezi juniorskou a dospělou házenou. Dnes ale nebude řeč jen o výsledcích a taky trénování. Pozveme vás také na 16. ročník memoriálu Josefa Smékala. Jsem moc ráda, že pozvání dnes přijal do dopoledního rozhovoru trenér Jan Běloch. Krásné dopoledne a vítejte.
11: Hezké dopoledne, zdravím všechny posluchače.

0: Host Heli Dvořákové.
1: O tom, jak se daří házené v novém veselí, co stojí za jejími úspěchy a jak se hledají a vychovávají nové talenty a hlavně, co nabídne letošní už 16. ročník memoriálu Josefa Smékala. O tom všem si budeme povídat s dnešním hostem, a to trenérem Janem Bělochem. Vy jste do nového veselí přišel před 10 lety z Mělníku jako trenér. Co vás sem přivedlo? Co vás na novém veselí tak lákalo?
2: Já už jsem v tu dobu jezdil s Mělníkem často na turnaje do nového veselí a to prostředí jsem tady docela znal a věděl jsem, že se tady pracuje velmi dobře s mládeží. Myslím si, že to je klub, který je v tady těch věcech možná jeden z nejdál v republice a to mě lákalo, ta kvalitní práce s mládeží, sám sebe někam posunout a pracovat v prostředí, který je dobře zabezpečený, ať už materiálně, nebo i po trenérské stránce a dokázat se posouvat i celého díl dál.
1: Řekněte mi, měl jste od mala sen, že budete trenérem, nebo se to tak nějak jako v průběhu života stalo?
2: Myslím, že se to stalo velmi brzo, protože už v průběhu mý hráčské kariéry, kterou jsem končil víceméně na přechodu do mužů, tak jsem věděl, že budu trenér a hnedka jsem přecházel do trenérské pozice a měl jsem v tom jasno.
1: Nové veselí, jak už jste říkal, je sice malé město, ale když se řekne česká házená, hlavně práce s mládeží, jeho jméno už dávno rozhodně není malé. Čím to podle vás je?
2: Myslím, že ve veselí byli vždycky dobrý trenéři a stavilo se to tam na tom, že hráči musí mít dobrý vychování, mít morální hodnoty a potom. Když máte vybudované dobrý prostředí v těch věcech, tak potom už ten sportovní výsledek může přijít a když vychováváte v náročném prostředí ty lidi, když mají dobrý charakter, tak se to pak všechno skloubí dohromady a dokážete vychovávat talentovaný hráče a to myslím, že se ve veselí děje.
1: Když se podíváme na ten klub z vaší pozice, z pozice trenéra, tak co tenhle klub dokázal třeba zatím předat vám a co se teď vy snažíte předávat té další generaci?
2: Tak já jsem přišel vlastně k kategorii starších žáků, co jsou hráči do 15 let a postupně jsem prošel těma kategoriema nahoru, takže jsem se určitě musel posouvat. Díky trenérům kolem se jsem dokázal sbírat další zkušenosti a někam se posouvat. Otevřeli jsme dveře do reprezentací, kde jsem prošel vlastně různýma výběrema reprezentačníma, kde jsem zase potkal spoustu kvalitních trenérů, který mě obohatili a díky tomu jsem dokázal předávat ty zkušenosti v oddíle a myslím si, že i poslední zkušenost, kdy jsem vlastně před nástupem k reprezentaci U20, tak jsem byl v týmu seniorské reprezentace, kde jsme byli se Ševem Sabatem, který vlastně trénuje v Lize mistrů a je to jeden z nejlepších trenérů na světě, tak myslím, že mě tady to hodně obohatilo a díky tomu můžu předat spoustu věcí do oddílu.
1: Nové veselí se může pyšnit tím, že vychovalo hráče až do té mužské reprezentace, třeba Filipa Tůmu, Adama Tomáška nebo Jakuba Štěrbu. Jaký to pro vás osobně je nebo byl moment, když jste si řekl, hele, tak tohle je důkaz toho, že ta cesta, která dnes tím novým veselí je nastavená dobře a funguje?
2: Já si myslím, že to je výsledek dlouhodobé práce, protože vlastně mládežnických reprezentantů už má veselí dlouhodobě hodně a byla prostě otázka času, kdy někdo z nich to dotáhne až do té Ačkové reprezentace a první byl vlastně Kuba Štěrba, který to dosáhl, ale až po odchodu vlastně z oddílu, když šel do Německa. Potom to byl Adam Tomášek, který potom odcházel do Francie a teď je současný vlastně náš reprezentant, který vlastně byl první, který dokázal hrát na vrcholném šampionátu a byl zároveň členem nového veselí Filip Tůma. Myslím si, že to je jenom výsledek toho, jak se ve veselí pracuje a doufám, že tohle se stane pravidlem a budeme těch hráčů reprezentací mít čím dál tím víc.
1: My si dáme písničku, hned potom vás, milí posluchači, pozveme už na 16. ročník memoriálu Josefa Smékala.

0: Dvořákové.
1: Házená v novém veselí, to je téma dnešního dopoledního rozhovoru. Mým hostem je trenér Jan Běloch, který zvládá hned dvě hodně náročné pozice, řekla bych, protože vede extraligový tým Nového veselí a zároveň taky českou reprezentaci hráčů do 20 let. My si letos připomínáme nebo připomeneme už 16. ročník memoriálu Josefa Smékala právě v novém veselí. Co o člověku, po kterém je turnaj pojmenovaný, možná dnešní mladí hráči vůbec neví, netuší?
2: Tak já sám jsem pana Smékala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky někdy setkal. A já myslím si, že ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
1: V tom případě, kdybyste tady měli jednou větou říct, co Josef Smékal a vlastně ten jeho odkaz znamenají pro to nové veselí.
2: Myslím, že nejvíc znamená to, že prostě tam ten oddíl založil a nastartoval to tam všechno kolem tý házený. To je prostě nejdůležitější, co se on tam pro házenou vykonal. A myslím si, že je super, že teďko v tom pokračuje jeho dcera.
1: No a kdyby Josef Smékal, čistě teoreticky jenom takový ta představa, přišel dnes do haly ve veselí a viděl, kam se jeho oddíl za ta desetiletí dostal, co si myslíte, že z těch věcí kolem by ho potěšilo nejvíc?
2: Tak já si myslím, že dvě věci. A jedna je to, na jakých charakterových a hodnotových postojích se celý oddíl stojí. A druhé, že jeho dcera pokračuje v jeho šlépích a v současné době je předsedkyní oddílu.
1: Memoriál Josefa Smékala je turnaj mužů, ale když se podíváme na celý ten příběh Nového veselí, tak právě mládež je možná tím největším odkazem. Je to podle vás vlastně nejlepší způsob, jak odkaz zakladatele klubu udržet živý? Právě tím, že se bude konat memoriál.
2: Určitě, já si myslím, že ten memoriál už má velkou tradici, je to vždycky výkladní skříň toho léta, který pořádáme spoustu turnajů a tohleto je ten vlastně vrchol té mužské kategorie a my prezentujeme v našem extraligovém klubu víceméně drtivou většinu našich odchovanců, takže si myslím, že tam jenom pokračujeme v té práci s mládeží, kterou máme velmi dobrou předtím a tohleto si myslím, že je pro nás velmi důležitý, aby jsme v to léto se vždycky zkonfrontovali na tomto turnaji s našima soupeřima z zahraničí, který k nám pravidelně jezdí a v současné době k nám jezdí vlastně ještě Plzeň, která je současný český mistr, takže to pro nás jsou výborná konfrontace.
1: No pravdou je, že na letošní 16. ročník memoriálu Josefa Smékala přijede talent tým Plzeňského kraje, taky Maďarská akademie NEKA a slovenský Sporta Hlohovec. Proč je pro Nové veselí důležitý nebo důležitá ta konfrontace právě s takovými silnými soupeři?
2: Tak z Plzní hrajeme velmi rádi, protože Plzeň hraje házenou, která nás ve spoustě věcech může inspirovat. Je to současný době český mistr, je to jeden ze dvou nejlepších českých týmů dlouhodobě s Karvinou. NEKA je tým, který v Maďarsku se vlastně věnuje práci s mládeží primárně. Není to tým, který by měl útočit úplně v Maďarsku na nejvyšší pozice, ale je to akademie, kde se soustředí spoustu kvalitních hráčů a současným vlastně týmu NEKY, co přijede, několik hráčů z reprezentace U20, který vyhráli teď mistrovství Evropy. Takže my jsme rádi, že se s takovýhlema týmama můžeme konfrontovat. A Hlohovec, vždycky chceme nějaký tým ze Slovenska, teď máme druhý rok po sobě Hlohovec, vidíme tam taky spoustu mladých talentovaných hráčů v tom týmu a doufáme, že budou dalším kvalitním účastníkem toho turnaje.
1: Turnaje startují už zítra, tady ve čtvrtek. Pojďme přiblížit, kdo se s kým a kdy utká.
2: Tak ve čtvrtek začneme turnaj soubojem z Plzní v 6:30 ve čtvrtek, v pátek budeme pokračovat o 4 hodin zápasem Plzně s NEKou. Potom bude slavnostní zahájení a od 7 hodin nastoupí domácí proti Hlohovci. V sobotu bude turnaj vrcholit, když bude od 14 hodin hrát Plzeň proti Hlohovci a v 18 hodin by měl být vrchol turné zápas domácích proti NECE a mezi tím bude vložen zápas veteránů, který se odehraje.
1: No, jak je to třeba se vstupenkami? Je lepší si je koupit v předprodeji nebo stihneme zakoupit na místě?
2: Memoriál má tradici dlouhodobou, že se na něm vstupenky neplatí, protože to tak přejí pořadatelé toho turnaje, což je vlastně rodina Smékalova.
1: Dáme si písničku, hned potom se k vám vrátíme.

0: Dvořákové.
1: Tématem dopoledního rozhovoru je házená. Mým hostem je trenér Jan Biloch, který vede extraligový tým Nového Veselí a zároveň také českou reprezentaci hráčů do 20 let. My jsme vás před pár minutami pozvali na 16. ročník Memoriálu Josefa Smékala, který startuje vlastně už zítra. Ale pojďme možná ještě přiblížit, kde najdeme kompletní informace, takové shrnutí toho, co nás v nadcházejících dnech čeká.
2: Tak já myslím, že na našich sociálních sítích, kde máme Facebook, máme Instagram a na webu Házená Nový Veselí jsou kompletní informace o turnaji a budou tam i v průběhu turnaje furt aktualizované, takže to jsou dobrý informační zdroje pro fanoušky.
1: V čem je kouzlo házené a proč by tomu divák měl dát šanci, pokud ještě nikdy na žádném zápase nebyl?
2: Já myslím, že to kouzlo to má v tom, že je to velmi rychlej sport, kde je spoustu kontaktu, je to takový sport, který si myslím, že třeba v Americe jsou ty sporty velmi podobné, co se týká toho druhu toho sportu, ale házená se tam nikdy extrémně neprosadila. Ale má to v těch věcech spoustu potenciálu, jenom by to chtělo ten sport víc prodat. Během krátkého času se odehraje vlastně ten zápas, kdy za hodinu 20 je odehraný víceméně celý utkání, který má hodinu čistého času. A myslím si, že to má spoustu atributů, co moderní sporty splňují, a potřebujeme to ještě trošku víc prodat pro tu veřejnost.
1: Tak tomu dejte šanci a vyražte i vy na 16. ročník Memoriálu Josefa Smékala, třeba si právě házená získá vaše srdce. Když se ale teď vrátím k vám, vy jste se letos dostal do velmi zajímavé situace, vedete Nové Veselí a zároveň i českou reprezentaci do 20 let. Co je na těchto dvou rolích asi nejtěžší skloubit?
2: Nejtěžší je skloubit momenty, kdy já odjíždím z oddílu a vlastně v oddílu se musí pokračovat dál. To je jeden bod. Další bod je, že v momentě, kdy mají vlastně hráči v oddílu potom třeba po sezóně volno, tak já volno nemám, protože máme zase akci s reprezentací, takže je to velmi složitý zase to ještě skloubit s rodinným životem. Takže ta časová náročnost je na to složitá a zároveň ta činnost toho reprezentačního trenéra taky obsahuje to, že ty hráči musíme sledovat po celý rok a nějakým způsobem s nimi být v kontaktu, plánovat spoustu věcí, takže je to velmi časově náročné.
1: U reprezentace jste vlastně letos měl svěřence, které znáte právě z klubového prostředí. Je výhoda, když trenér reprezentace zároveň velmi dobře zná to prostředí, ze kterého ti hráči přicházejí?
2: Určitě je to výhoda, protože vím, že se na ty hráče, v čem se na ně můžu spolehnout a oni ví, co já od nich očekávám. Zároveň si myslím, že ve spoustě věcech je to pro ně těžší, protože já znám všechny jejich slabé stránky, což možná u některých hráčů z jiných oddílů je mi trvá díl, než to poznám, takže na ně mám kolikrát větší nároky, než na ty kluky odinut. Ale zároveň pro ty kluky je to velká výhoda, že mě znají a zase vědí, co oni můžou očekávat, takže si myslím, že všechno má své výhody a nevýhody a my spolu dokážeme fungovat.
1: Na mistrovství Evropy do 20 let byli tři hráči Nového Veselí. Tomáš Koníček, Martin Kakač a taky Krištof Pleva. Co podle vás mají tihle kluci, když to tak řeknu, společného, že se vlastně dostali až na takovouhle úroveň?
2: Myslím, že všichni mají velkou cílovědomost a pracovitost. Myslím si, že ani jeden z nich neměl extrémní talent, když začínali házenou, že všichni se dokázali vypracovat a že tím každodenní práci a velkým úsilím, co tomu sportu dávají, tak se jim to vrátilo v tom, že se dokázali dostat až na tyhle vrcholné akce a být v reprezentaci a třeba jako Tomáš je kapitánem té reprezentace, takže si myslím, že to taky vypovídá o jeho kvalitách.
1: Mm-hmm. České juniory čekal na Euro velmi těžký turnaj a na konci skončili 21. Přesto jste mluvil o tom, že si tým musí z těch těžkých momentů přeci jenom něco vzít, poučit se. Co je pro mladého hráče po takovém turnaji vlastně důležitější? Je to ten výsledek nebo právě ta zkušenost?
2: On pro toho mladého hráče by měl být nejdůležitější ta zpětná vazba, co na tom turnaji dostal. A to je určitě to, že to, co jsme předvedli na šampionátu, nestačilo. My jsme určitě nebyli spokojeni s tím výsledkem, cílili jsme vejš, víme, že jsme některé zápasy nezvládli podle našich představ. A důležité, aby ty hráči vyhodnotili, v čem jsme nestačili a aby se v tom dokázali posunout a pracovat na tom. My jim připravujeme spoustu materiálu k tomu, aby dokázali teďko na to dobře zareagovat, aby jsme v budoucnu byli úspěšnější.
1: Kde podle vás česká mládežnická házená nejvíc ztrácí na evropskou špičku?
2: No, já myslím, že obecně už ztrácí celá česká populace v nějaký pohybové kultuře, takže začínáme v docela jako špatném stavu, když ty hráči přicházejí do klubu. A potom myslím si, že půjdu ústě do vlastních řád, potřebujeme co nejkvalitnější trenéry, aby jsme mohli mít kvalitní hráče a vzhledem k tomu, že hráči nestačí, tak si myslím, že musíme hlavně koukat na to, jestli jsme dobře na tom trenérsky a jestli jsou na tom dobře ty managementy těch oddílů, který dokážou těm trenérům nabídnout takové podmínky, aby se tomu mohli věnovat a posouvat se.
1: Naopak, když to otočím, v čem už dneska můžeme konkurovat zemím, které mají mnohem větší hráčskou základnu? Je něco takového?
2: Já myslím, že tady máme docela dobře nastavený systém práce s talentovanou mládeží, který tady nastavili jednotně vlastně Honza Filip, náš bývalý reprezentant, který tomu věnoval mnoho let a v té systémové složce si myslím, že nezaostáváme proti jiným zemím. Spíš si myslím, že to je v těch individuálních činnostech a na těch musíme pracovat jednodenně v oddílech a to právě je o tom, aby jsme měli co nejvíc kvalitních trenérů.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes trenér Jan Běloch, trenér extraligového týmu Nového Veselí a zároveň trenér české reprezentace hráčů do 20 let.

0: Oli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Jan Běloch, trenér extraligového týmu Nového Veselí v Házené a taky zároveň trenér české reprezentace hráčů do 20 let. Vy se dlouhodobě věnujete tomu, aby mladí hráči dostali tu šanci a dostali se mezi muže. Co je podle vás vůbec nejtěžší na tom přechodu z té juniorské Házené do té dospělé?
2: Tak vzhledem k tomu, že Házená je hodně fyzický sport, tak strašně důležitý pro ty hráče, aby byli fyzicky připravení. Dobře silově na tom, protože tam je ten rozdíl na většině pozicích největší. Pak musí být dobře připraven na to, že ta Házená je rychlejší určitě a jsou tam větší nároky na taktickou zralost. To si myslím, že se v našem oddíle snažíme hodně na tom pracovat, aby na to ty naše hráči byli připraveni, že se snažíme vychovávat chytrý házenkáře, což si myslím, že se nám docela daří. Ale ta fyzická vyzrálost je hodně i na těch hráčích individuálně a taky na jejich nějakým somatotypu a biologickém věku, který je u každého trošku jiný. Ale je důležité, aby tady to zvládli, aby dokázali úspěšně přejít do těch mužů.
1: Může být někdy pro talentovaného 18-letého hráče lepší hrát pravidelně mezi muži, než být tou hvězdou juniorské kategorie?
2: Určitě je pro spoustu hráčů lepší jít o kategorii nahoru kvůli tomu, aby nebyly hvězdy. Hlavně když jsou hvězdy díky tomu, že jsou třeba fyzicky napřed. Pakliže naopak je tam nějaký fyzický ještě limit a jsou hvězdy díky nějakým technickým dovednostem, tak je vždycky na velký zvážení, jestli toho hráče posouvat nahoru, protože právě když pak jsou tam ty fyzické nedostatky vůči těm starším, tak to může být pro toho hráče nebezpečný zase do budoucna.
1: No v tom případě, jak to správně zkonfigurovat, aby to fungovalo? Je to o té fyzické síle, hlavě, herní inteligenci nebo třeba i charakteru toho hráče, jestli to vůbec ustojí, zvládne?
2: Já myslím, že z pohledu hráče je to o všech těch věcech dohromady, které to musí propojit a zároveň v tom oddíle prostě musí fungovat trenéři, kteří mají erudici a mají schopnosti rozeznat, kdy je toho hráče už čas posunout někam do vyšší kategorie a ty trenéři spolu musí komunikovat a dělat to nejlepší pro toho hráče, ne pro jenom tu svoji kategorii. A na tomhle tom se snažíme vždycky ve Veselí dlouhodobě prostě pracovat a myslím si, že tu cestu pro ty hráče nacházíme, jak je posouvat do toho háčka ve správný moment a u některých je to prostě trochu dřív, u některých trochu později, ale je důležité, aby jsme furt dbali na ten rozvoj toho hráče a ne primárně na oddíl.
1: V tom případě máte jako trenér třeba i někdy větší obavu, že toho mladého hráče pustíte mezi muže příliš brzy, nebo že ho tam pustíte třeba až později?
2: No, větší obavu mám skoro z toho, že ho tam pustím brzo, protože když ho tam pustím brzo, tak to může znamenat, že se zraní, což je vlastně to nejhorší, co se tomu hráči oddílu i tomu trenérovi, který to dopustil, může stát. Takže možná lepší to občas trošku přibrzdit, ale zase v některý momenty je důležitý toho hráče posunout nahoru, protože pak, když už mu ten pobyt v jeho kategorii nic nedává, tak prostě je to důležité, aby se furt rozvíjel, tak aby dokázal hrát proti starším. Takže je to na dobrém zvážení, ale ta chyba, že ho tam člověk pustí brzo, je určitě větší.
1: Když se zaměříme na Nové Veselí jako líheň talentů, mohu-li to tak nazvat, tak v čem je podle vás právě to kouzlo Nového Veselí? Je to trenéry, je to systémem, je to prostředím, je to rodiči, nebo tím, že se tady prostě Házená dědí z generace na generaci?
2: Myslím si, že to je všem dohromady, co jste jmenovala. My máme odchovance z Nového Veselí, ale máme i hodně kluků z celého regionu, který vlastně k nám přicházejí do akademie v 15 letech. A myslím si, že jim tady potom dokážeme vštípit ty správné hodnoty, snažíme se vybírat hráče, kteří už mají dobré hodnoty a potom tou dobrou systematickou prací se to všechno propojuje dohromady, ale potřebujeme na tom spolupráci rodičů, trenérů, těch hráčů samotných a prostě to všechno se musí spojit dohromady, aby to na konci mohlo vyplynout toho hráče připraveného na to hrát na té nejvyšší úrovni.
1: Říká dnešního z dobrého dopoledne trenér Házené Jan Běloch.

0: Kory Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes trenér extraligového týmu Nového Veselí a zároveň taky trenér české reprezentace hráčů do 20 let v HZD. Jan Běloch, my se dostáváme k další otázce, která se vlastně víceméně bude týkat klubu. Co musí mít klub, aby z dítěte nevychoval jen dobrého házenkáře, ale třeba i toho potenciálního reprezentanta?
2: Tak ten klub musí mít dobrou kulturu toho prostředí, v kterém tam ten hráč bude žít, aby získal správné hodnoty. Zároveň musí mít sportovní erudici, to znamená, že musí mít dobrý trenéry a pak je potřeba kvalitní zázemí. Myslím, že ve Veselí se to docela propojuje tyhle ty věci. Je super, že tam máme vlastně všechno, co potřebují ty hráči k životu na jednom místě, ať už je to posilovna, ubytování, hala, takže nemusí nikam přecházet, mají tam i regeneraci, takže tyhle ty věci tam jsou na vysoké úrovni a to se jim snažíme poskytnout, aby to bylo pro něco nejsnažší ten přechod do té vrcholové kariéry.
1: Teď možná trochu provokativně, co je cílem trenéra? Vychovávat další hráče, kteří doputují až do té mužské reprezentace, nebo máte takový jako sen, aby třeba z týmu z Nového Veselí vzešel hráč, který se jednou opravdu stane tou evropskou hvězdou?
2: Já myslím, že všechno jde v ruku v ruce. Pro nás je nejdůležitější dostat z těch hráčů, který mají prostě na to, aby měli tu házenkářskou kariéru, to nejvíc, co v nich je. Každý hráč má nějaký svůj strop, my chceme, aby se mu přiblížili co nejblíž a dokázali jít dál a prostě když tady to dokážeme naplňovat u těch hráčů, tak z toho budou ty reprezentanti, budou z toho ty hráči, co odcházejí ven a to je naše cesta, víme, že prostě je to spíš o té cestě, než o tom konečném výsledku.
1: Když před sebou máte, dejme tomu, 14-letého hráče, který je talentovaný, ale zatím vlastně vůbec neví, kam až může dojít, co mu říkáte jako trenér?
2: Nejdůležitější je mu říkat, aby se furt rozvíjel dál v těch věcech, ať už sportovních, ať už okolo hřiště, aby se o sebe dokázal začít starat, protože to už je věk, kdy začne. By měl začít sbírat nějaký profesionálnější návyky, aby věděl, co všechno ten profesionální sport obnáší a dokázal tomu obětovat to, co je potřeba, protože bez tady těch věcí mu jakýkoliv talent bude k ničemu.
1: Je něco, co to všechno může pokazit?
2: Může to pokazit to, když jeho okolí ho začne plácat po zádech a dělat z něho už hvězdu moc brzy. Ať už to bude rodina, ať už to budou trenéři, přestanou ho rozvíjet dál a to těm hráčům může extrémně ublížit, když je nechají už potom ty trenéři vlastně dělat si víceméně, co chtějí na hřišti, protože to v tom věku funguje a to může velmi uškodit těm hráčům a potom na té vrcholové úrovni buď se na ní nedostanou, anebo tam budou mít díky tomu spoustu zlozvyků.
1: A děje se to, že třeba ta líheň je dobrá, je řada talentovaných hráčů, ale pak se to prostě zlomí, protože se začnou až moc věřit a jde to vlastně zase dolů.
2: Myslím si, že se to děje a obzvláště dnešní doba tomu asi je naklonější možná ještě než dřív, kdy hráči rádi by všechno ve zkratkách, jako tak vlastně se dá žít teďko. A prostě ten sport je v tomhle tom spravedlivý a rádi vychováváme vlastně všechny v blahobytu, což je v tom sportu to, že právě si to nebudeme říkat ty nepříjemné věci a nebudeme na sebe nároční a vzhledem tomu, když tady ty cesty sejdeme prostě té náročnosti a toho té pravdy, v který musíme prostě se pohybovat, tak je to vždycky cesta do pekel pro ty hráče.
1: V tom případě, co je podle vás důležitější než ten samotný talent, o kterém si teď povídám?
2: Myslím si, že to vychování, ty morálně volné vlastnosti a prostě tohle to všechno ovlivňujeme my jako okolí těch hráčů a je to důležité, aby se tam spojily ty síly, ať už je to škola, rodiče, trenéři, ty realizační týmy v těch oddílech, aby všichni dohromady fungovali a prostě jsme se ty hráče vedli na správnou cestu.
1: My jsme si dnes povídali o extraligové házené týmu Nové Veselí. Otevřeli jsme také téma české reprezentace do 20 let. Povídali jsme si i o 16. ročníku memoriálu Josefa Smékala. K tomu bych se ještě ráda vrátila. Když máte tu možnost a během toho memoriálu se tak jako podíváte na ty davy, na ty diváky, tak co se ve vás odehrává? Je to ten moment, kdy si říkáte, hele, proto to všechno dělám?
2: Na mě se odehrává to, že už se blíží sezona a že se těším na to, až před těma fanouškama zase budeme hrát extraligové zápasy a že mě to prostě v domácím prostředí vždycky extrémně baví a mám rád tu podporu a tu komunitu ve Veselí a vždycky to je takový ten první krok do té sezony a mám to s tím spojený a mám rád tu atmosféru toho turnaje a je to vždycky takový start té sezony.
1: Hostem dnešního dobrého dopoledne byl Jan Běloch, trenér extraligového týmu Nového Veselí a zároveň taky trenér české reprezentace hráčů do 20 let v házené. Já vám moc děkuju, držím palce i pěsti, aby se všechny vaše sny vyplnily právě s týmem Nového Veselí a budu se těšit zase někdy na viděnou, naslyšenou. Hezký den.
2: Zdravím všechny posluchače.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Hasiči u Lipnice vytahují ze zatopeného lomu dodávku. Telčské advokátce hrozí zákaz advokacie kvůli zpronevěře 8 milionů korun z úschovy. Soud musí znovu rozhodnout o jedné ze stížností aktéra bitcoinové kauzy Jiřikovského na vazbu. A počasí bude slunečno, teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem. Dobré poledne. Hasiči aktuálně vytahují dodávku ze zatopeného bývalého lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou. Na místo přijeli i specialisté potapěči z jižních Čech. Lom Trojka leží necelý půl kilometr severně od Lipnice a veřejnosti je nepřístupný. Pokračuje mluvčí hasičů Petra Musilová.
3: Byl v pondělí oznámen únik neznámé látky na hladinu. My jsme v pondělí na místě nainstalovali norné stěny. Následně jsme o součinnost požádali právě kolegy z Jihočeského kraje, protože právě jejich potápěči jsou předurčeni pro zásah kraje Vysočina. Aktuálně víme, že v hloubce přibližně 17 metrů je dodávkové vozidlo.
2: Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek-Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kujínek-Polodnové tak teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Část peněz od advokátky vylákal její synovec, několikrát trestaný recidivista. Další mu půjčila na údajné investice. Kujínek-Polodnová následně všem klientům peníze vrátila a u soudu dostala podmínku. Teď se hájí, že synovec se k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. První melouny sklidili zemědělci na Vysočině. Plody už nabízí k prodeji farma u Olešné na Pelhřimovsku. Další pěstitelé na Vysočině odhadují začátek sklizně na konec srpna. Svoz melounu z polí je ale podle farmáře Daniela Pecha logisticky náročnější než u jiných plodin a vyžaduje účast řady pracovníků.
4: Melouny se sklízí tak, že vlastně jdou holky, které to přetrhají. Ty vlastně mají určitý znaky toho melounu, kdy je zralej, a my pak bereme nakladač s bednou a s chlapama do té bedny ty melouny nakládáme.
2: Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiřikovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiřikovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
5: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
2: Jiřikovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají. Stížností k ústavnímu soudu podal Jiřikovský 6, o dvou už soudci rozhodli.
1: Sport.
2: Hned dvě regionální derby Vysočiny nabídne dnešní program prvního kola fotbalového MOL Cupu. Šlágr čeká Havlíčku v Brod, tamní účastník čtvrté ligy přivítá druholigovou Jihlavu. V dalším duelu se potkají dva účastníci čtvrté ligy, Humpolec a Velká Bíteš. Posledním týmem z Vysočiny, který se v dnešním programu představí, je Chotěboř. Na svém opraveném stadionu přivítá třetiligový Vsetín. Všechny zápasy začínají shodně v 17 hodin.
1: Počasí.
2: V Jihlavě nebo v Havlíčkově Brodě teď teploměr ukazuje 20 stupňů, v Dukovanech 21. Dnes čekáme jasné nebo skoro jasné nebe s letními teplotami 24 až 27 stupňů. Přidá se mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnici 38 z Jihlavy na Havlíčku v Brod počítejte se zdržením u nájezdu na dálnici D1. Silničáři pokládají asfalt a je tam kyvadlový provoz řízený semafory. Náš zpravodaj hlásí, že se tvoří dlouhé fronty. Od Jihlavy je to kamionem prý asi na 20 až 30 minut. Zdržíte se ale obousměrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme krátce po 12. hodině, to znamená jedno jediné, právě teď startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, tak neváhejte a už tuhle chvíli klidně chystejte mobilní telefony a to buď na to, že zavoláte si o písničku, kterou máte rádi, proto připomínám k dispozici a nabízím telefonní číslo sem k nám do studia, to je 22 155 49 99. Další variantou je, že pošlete SMSku na telefonní číslo 90 011 04 ve tvaru píseň a pak 154 znaků, anebo třetí oblíbená varianta přímo web vysočina.rozhlas.cz.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Píseň od Jany Kratochvílové odstartovala středeční písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, tak si pojďme přečíst dnes první přání, které nám přišlo. Petříku, přejeme ti všechno nejlepší k 21. narozeninám. Samozřejmě hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví. Pořád se usmívej jako andělíček, ať se ti daří ve škole a nikdo ti nehází klacky pod nohy. Přeji Vít, Verča, Dominik, Tomáš, Markéta, Majda a Kája. A vybrali písničku Dlažební kostka od skupiny Brutus.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Tak dozněla nám Dlažební kostka, teď bych řekla, že trošičku zvolníme, půjdeme spíš do romantična. Klára dneska svátek slaví, přejeme jí hodně štěstí a zdraví a posíláme jí jeho největšího oblíbence. Prosím, zahrajte jí Adama Ďuricu, Zatancuj si so mnou. Moc děkujeme, Vlaďka a Jana. Tak Klárko, přejeme všechno nejlepší a tady je Adam Ďurica.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pokračují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Prosím, zahrajte Beatles pro naši babičku Jarošku, dneska slaví narozeniny. Chceme jí popřát hodně štěstí, zdraví a lásky a říct, že jí máme moc rádi. Miluje Beatles, tak jí je prosím puste. Tak je pouštíme a přejeme jen a jen to nejlepší. All My Loving letí právě teď k vám.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A máme tu další písničkové přání. Prosím, zahrajte pro skvělou zdravotní sestřičku Kamilu, která se o mě vždycky hezky stará, když přijdu k zubaři. Písničku od Petra Bendeho a Dary Rollins, Tráva. Díky moc, František. Tak, Františku, písnička pro skvělou sestřičku je připravena a tady je Tráva.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu pojďme vyplnit další písničkové přání. Dobrý den, střeště zdravím všechny posluchače a dnešní oslavence. Zahrajte prosím zase jeden pamětnický duet. Santa Anna Maria v roce 1964 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Děkuji, Jarek Střeště. Jarku moc zdravíme do Třeště a posíláme písničku. Santa.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Je tu další písničkové přání, tentokrát se v něm píše jedna písnička na přání pro všechny, kteří jsou právě sami. Ať vám připomene, že i chvíle o samotě mohou být krásné a že někde vždycky je někdo, kdo na vás myslí. Užijte si, zaspívejte si a třeba vám vykouzlí úsměv na tváři jako vždycky mě. Jaruška. Tak Jaruško, já doufám, že vám vykouzlí úsměv na tváři skupina Kryštof, skladba Ty a já, kterou jste si vybrala. Tak je posíláme.

0: Skupina Kryšťof, ty a já ve 12 hodin 29 minut.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: A to je ten správný čas splnit další písničkové přání. Na telefonní číslo 22 155 49 99 se nám teď dovolala paní Maruška z Okříšek. Maruško, hezké odpoledne přejeme.
2: Hezké odpoledne a i vám a všem posluchačům. A chtěla bych tadyhle tu písničku poslat ty paní Jarušce, která vám stala přede mnou, a paní Marušce do Třebíče a panu Ludvíkovi do Salavic za jeho pěkný vtipky a prostě všem posluchačkám, posluchačům, kteří zůstali taky sami. Tak pro všechny to posílám, pro radost.
0: Děkujeme,
2: a vám děkuju, Helenko.
0: Děkujeme moc za krásnou písničku O Mariano od Josefa Sochora. Opatrujte se a budu se těšit zase brzy na slyšenou. Hezký den.
2: Naslyšenou vám, taky hezký den.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina čeká po 18. hodině. Na mysli mám dechovky pro Vysočinu, tak doufám, že jste se příjemně naladili. Teď se ale vracíme k písničkám pro Vysočinu.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: Je tu další písničkové přání. Prosím, zahrajte Afriku od Toutou pro Teresku, Lucku a taky Kamilka. Moje vnoučata, co si tuhle písničku oblíbili po cestě z Hradu, a u nás se teď nehraje nic jiného. Moc děkuji, Simona, babička. Tak babičko, pevné nervy a tady je Afrika.

0: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.
1: Pokračují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání na telefonu. František, zdravíme, Františku, hezké odpoledne. Co budeme hrát a pro koho?
2: Helenko, zdravím taky.
1: Zdravím vás moc. A
2: pro koho?
1: Ano.
2: Musí to být pro někoho?
1: Nemusí, může to být klidně pro vás. Vybral jste Xindla X, taky, ano.
2: Jestli jste našla to, co v tím blbým věku, tak by to bylo jenom pro mě.
1: No tak jo.
2: Ale když tak to půjdem ještě Alence do Zvonějova, tak bude mít svátek.
1: Ano.
2: Pak bude mít Hanička v Batelově, taky svátek, protože do té doby tam volat nebudu asi.
1: Dobře.
2: Takže pozdravím takhle na dálku a Jardovi a Jarce do Dubenek. A nebudem to prodlužovat, zahrajeme si radši.
1: Tak si to jdeme zahrát, Františku, jestli souhlasíte.
2: To jsme našli, no. Neprší a neprší, to nemáte.
1: Nemáme. A v blbým věku je taky dobrá písnička, Xindl X, Olga Koenigová písnička, kterou vybral František. Moc zdravíme, Františku.
2: Písnička je, Helenko, krásná, akorát já jsem v blbým věku a mě nic nebaví.
1: Ale ne, to zase přijde, Františku, nebojte se. Jenom zaprší a všechno vás začne bavit. Určitě. Mějte se krásně, naslyšenou. I vám, opatrujte se. Naslyšenou. Well.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Česko zažije výrazné zatmění slunce. Na místě organizovaného sledování v Hybrálci u Jihlavy budeme s mikrofonem a atmosféru vám zprostředkujeme. A jestli nastane posun v případu ženy, která v posledních dnech obtěžuje pacienty i zaměstnance Jihlavské nemocnice, i to zjistíme. Poslouchejte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
2: Je tady další středeční písničkové přání. Hezký den, Helenko, zahrajte Phila Collinse pro radost a hlavně všechno nejlepší všem Klárkám i té naší pětileté fence Yorkshire, která je vaší věrnou posluchačkou. Díky moc, Romana. Tak Romanko, my moc zdravíme i pětiletou fenkou Klárku a přejeme jen to nejlepší. Tady je Phil Collins.

0: věnovat. Možná tematicky u toho zůstaneme i v dalším písničkovém přání. Pojďte si ho poslechnout.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: V tom písničkovém přání se totiž píše, někdy uděláme věci, které nás mrzí. Mně se jedna taková stala před 2 měsíci a už to nejde vzít zpět. Díky za společně strávený čas i chvíle, které zůstanou stejně jako evoty v mém srdci, Jirka. Tak Jirko, třeba ještě není všechno ztracené.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Soud rehabilitoval svědka číhoštského zázraku. Verdikt může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku dál vysychají řeky, pršet by nemělo minimálně do víkendu. Nemocnice na Martině na Slovensku zastavila operace kvůli hrozbě bombou. A bude slunečno, teploty do 27 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte. Krajský soud v Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s takzvaným číhoštským zázrakem několik týdnů ve vazbě. Rozsudek může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím lidí pronásledovaných komunistickou státní bezpečností v této kauze. Advokát Ladislav Miller zmínil 6 dalších osob, u některých ale zatím není jasné, zda návrh na rehabilitaci může někdo z rodinných příslušníků podat.
4: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
2: V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsuším od roku 1961. Většina českých stanic hlásí nejméně srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek. V povodí Moravy je sucho na polovině z celkem 94 měřících míst. Například na řece Svitavě ve Svitavách je teď nulový průtok, stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
5: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
2: Podle meteorologů se bude do konce týdne sucho dál zhoršovat, teploty budou naopak dál stoupat. Pršet by minimálně do víkendu nemělo v Česku vůbec. Slovenská policie zasahuje v nemocnici v Martině kvůli hrozbě bombovým útokem, informoval o tom server aktuality.sk. Výhruška přišla e-mailem a vedení nemocnice kvůli ní okamžitě zastavilo všechny plánované operace a další chirurgické zákroky. Areál podle aktualit.sk prohledávají speciálně vycvičení psy. Nemocnice svolala krizový štáb. Server připomíná, že v zařízení jsou i nepohybliví a kriticky nemocní pacienti.
3: Sport.
2: Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Diena. Po jedním z jeho asistentů je krajan Pablo Amo. Podle Trundy budou nový asistent a kondiční trenér z Česka.
3: Počasí.
2: Přibyslav 20 stupňů, Chotěboř nebo Velké Meziříčí 22, to jsou aktuální teploty na Vysočině. Dnes čekáme jasné nebo skoro jasné nebe s letními teplotami 24 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 z Brna do Prahy za Velkým Meziříčím na kilometru 143 stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Dejte tam pozor. Tolik doprava, Český rozhlas Vysočina a také Jakub Diviš vám přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře Ondreje Nepeli. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den, prajem.
3: Alex a host.

0: Ač má na svém kontě desítky rolí, pro mnohé bude navždy princeznou Arabelou. Herečka Jana Naďová je hostem Alex a host. My jsme teď mluvili o novém filmu, ve kterém hrajete. Film se jmenuje Šampion, vy tam stvárňujete trenérku krasobruslaře Ondřeje Nepeli, Hildu Mudrů, ale to nebyl váš první film od té chvíle, kdy jste se vrátila vlastně po 30 letech, kdy jste se tak jako ztratila z očích veřejnosti, přestěhovala jste se do Německa. Po tu dobu herectví vám nechybělo? Ani třeba v Německu jste se nechtěla realizovat?
1: Nie, ale mnoho lidí mi píše, a hlavně moja přátelka Alena Heribanová mi napísala, ty jsi se nevrátila, Janka. Ty si bola v našich srdciach počas tých 30 rokov a to je krásne, čo mi povedala. Vlastne ten návrat to beru, pretože som nehrala, ale ja som stále tu bola, pretože filmy, reprízy existujú stále, aj na Slovensku, moje staré filmy zo 70-tych, 80-tych rokov. Takže ona hovorí to, ty si tu stále s nami bola a v našich srdciach. Takže ja som to brala ako keď nastúpite do vlaku, ktorý sa rozjede a vy potrebujete niekde vystúpiť. Hej, tak ja som zatiaľ jazdila, pochodila som pol sveta, nazbierala som informácie, nazbierala som nové životné skúsenosti a dnes z nich môžem čerpať. A potom som si povedala, a teraz je čas už vystúpiť, už som zrelá, už som iná žena, ako som bola pred 40 rokmi a už teraz na mňa čakajú iné role. A to bol správny výstup z vlaku, pretože tú šancu ešte pred covidom mi dal Rádu Jude, rumunský režisér, ale bohužiaľ prišiel covid a z filmovania zišlo. A potom nastúpil vlastne Jan Budař, ktorý mi ponúkol rolu královny Ludmily. A pretože ja som vždycky o tom snívala postúpiť, už nebyť na tom pôste, na tej tretie, čarodej tretej, alebo princezná tretej kategórie, ja som chcela ešte ísť výš, takže královna, no ešte nad tým je císarovna, hej, takže ešte stále šanca je niečo nové.
0: Takže je to všechno tak, jak to má byť?
1: Beriem to tak, ja beriem život s humorom, ja si nerobím veľké starosti, teraz čo bude zajtra, alebo pozajtra, naplánujem si a toto by som chcela robiť, alebo to by som chcela hrať, nie. Ja to život beriem s humorom, s nadhľadom, s láskou k ľuďom, ja rozdávam lásku, rozdávam energiu a ja hovorím, hľadať si aj priateľov, ktorí vám vašu dušu obohatia, je ďaleko menej ako tí, ktorí z vás tú energiu vyčerpajú, hej. Takže ja sa koncentrujem viac menej na seba, na rodinu a na to žiť svoj život.
0: Hmm. Když se vrátím ještě k tomu vašemu návratu po 30 letech, tak ano, pro film vás získal Jan Budař, který vás obsadil do dvojrole vlastně, Maminky a smrti, nebo Královny a smrti v Princi Mamánkovi. Vybavíte si ty pocity, se kterými jste vstupovala na plac po 30 letech? Je herectví jako jízda na kole? Nezapomíná se? Nebo je to jinak?
1: To se nedá zabudnout, ale mala jsem zmiešané pocity, protože byl to rok právě po covidě a zomrela mi mama. A hlavně ty scény, kde jsem mala hrát tu paní smrť. Oh, aj teraz mi tu slzy. Bolo hrozne náročné. Hrať královnu, to bol krásny pocit, pretože som si svojho synáčika rozmaznávala. Vy ste mali práve tú čest, pred chvíľkou mi volal môj syn. Aká som ja nadšená, keď mi zavolá syn niekde z diaľky a mi vlastne po telefóne povie, no ja prídem dnes večer do Prahy. Viete, a to je proste to mamánkovstvo. Nechtiac, hej, ale tá žena proste tie deti miluje. A ja milujem strašne svoje deti. A ten syn má vždycky inú rolu v tom postavení, v tej hierarchii tých detí, ako tie dcery. Hej, takže tá sa mi hrala veľmi dobre, rola královnej. A musím povedať, že mala som obrovskú trému, pretože to nie je akože len tak prídem a ja som sa strašne dlho pripravovala, musela som sa naučiť český text, pretože už posynchrony neexistujú, ako to bolo voľakedy. Ide sa na digitálne kamery a tak ďalej, takže to bolo pre mňa všetko nové. Ale krásne bolo, že ten celý štáb ma tak nádherne prijal. Ako keby všetkým povedal, jej, ona je zase spátky a my môžeme točiť s ňou, pani Naďová. Viete čo, to bolo také pohľadenie. Oni ma všetci tak držali nad vodou a to je to krásne. To mi hrozne pomáhalo v práci.
0: Jana Naďová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hostci povídám se seriálovou Arabelou, nově také ale s trenérkou legendárního slovenského krasobruslaře Ondreje Nepely, kterou Jana Naďová stvárnila ve filmu Šampion. Už třeba víte, co budete točit dál, nebo si teď dáváte pauzu?
1: Tak Šampion jsme dotočili minulý rok, 2025. Mezi tím jsem mala trošku pauzu a medzi tým som sa zase presťahovala. Ja sa nikdy...
0: Do Švýcarska.
1: Áno, do Švýcarska. Takže sa nenudím, vždycky niečo vymyslíme s manželom a nikto nechce, proste by ste blázni, hovoria. No a musím sa priznať, že som robila dva castingy, ale o tých predsa nebudem hovoriť, pretože casting je casting, najprv ma musí herec,

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hasiči vytáhli dodávku ze zatopeného lomu u Lipnice. Soud musí znovu rozhodnout o jedné ze stížností aktéra bitcoinové kauzy Jiříkovského na vazbu. České úřady do Spojených států vydali dva členy mexického drogového kartelu, kteří do Česka přijeli nakupovat zbraně. A v noci se ochladí až na 7 stupňů, čtvrtek bude slunečný s teplotami do 29. Zprávy vám přináší a dobré odpoledne přeje Jakub Diviš. Hasiči vylovili dodávku z lomu Trojka nedaleko Lipnice nad Sázavou. Na místě zasahovali i potapěči z Jihočeského kraje. Auto se jim podařilo dostat na břeh pomocí jeřábu, který na místo také přijel. Pokračuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
2: Čas dotažení dodávky na břeh byl přibližně 13:15. V tuto chvíli naši potapěči jsou ještě ve vodě, provádějí závěrečný ponor do místa, odkud byla dodávka vytažena.
1: Jihlava opraví klíčový přivaděč vody z úpravny v Hosově. Jedná se o bezmála kilometrový úsek. Jeho obnova má stabilizovat dodávky vody. Přivaděč patří mezi klíčové části vodovodní infrastruktury města. Město teď hledá stavební firmu.
3: Modernizace zahrne také obnovu vodoměrných šachet, výstavbu nové automatické tlakové stanice nebo instalaci systémů regulace a automatizovaného řízení. Stavba bude trvat 500 dní a bude stát skoro 100 milionů korun. Zlepšit zásobování Jihlavy pitnou vodou má radnice v plánu také protažením přivaděče vody z přehrady Švihov na Želivce. František Jirků, Český rozhlas.
1: Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
4: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
1: Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají. Stížností k ústavnímu soudu podal Jiříkovský 6, o dvou už soudci rozhodli. Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Celkem 4 členy kartelu zadrželi policisté v Česku v červnu, kdy se snažili získat zbraně a střelivo. Dva muži vydaní do USA odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Podle amerických úřadů chtěl gang zbraně použít na boj s konkurenčními kartely nebo proti policii. Ve Spojených státech čelí obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi, hrozí jim doživotí. Sport. Hned dvě regionální derby Vysočiny nabídne dnešní program prvního kola fotbalového MOL Cupu. Šlágr čeká Havlíčku v Brod, tamní účastník čtvrté ligy přivítá druholigovou Jihlavu. V dalším duelu se potkají dva účastníci čtvrté ligy, Humpolec a Velká Bíteš. Posledním týmem z Vysočiny, který se v dnešním programu představí, je Chotěboř. Na svém opraveném stadionu přivítá třetiligový Vsetín. Všechny zápasy začínají shodně v 17 hodin. Počasí. Přibyslav 21, Černovice 22 a Třebíč 23 stupňů, to jsou aktuální teploty na Vysočině. Noční nebe bude jasné, teploty se stoupí na 12 až 9, v údolích až na 7 stupňů. Slunečné počasí s ledními teplotami pak přetrvá i zítra, naměříme od 26 do 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici mezi Pelhřimovem a Humpolcem se zdržíte u Záhoří, tam se kivadlově jezdí jen jedním pruhem a postojíte obousměrně. Delší fronta je teď od Pelhřimova asi na 15 minut. A ještě silnice 38 na Třebíčsku, obchvat Moravských Budějovic je z důvodu rekonstrukce průjezdný jenom směrem od Znojma. Směrem od Jihlavy pojedete přes centrum města, nicméně na semaforech se tam zdržíte ze všech směrů.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré středeční odpoledne přeji vám všem, kteří jste správně naladěni. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina vás krátce po 14. hodině zdraví Petr Janáček. Pracovní týden se zlomil ve své polovině, blíží se víkend a s ním i spousta zajímavých akcí všude po Vysočině. Přemýšlíte o programu na nejbližší hodiny a dny? Tak za chvíli přijde do studia Irena Šarounová a poradí vám.
0: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, 9 minut po 14. hodině. Chcete si zkrátit čekání na dnešní zatmění slunce? Zajděte na jihlavské Masarykovo náměstí a dozvíte se spoustu zajímavostí o mravencích. Koná se tam totiž první ročník Anfestu. Zazní hudba na motivy zvuků přírody, zjistíte, v jakých knihách se mravenci objevili a spoustu dalšího. A co dělat v dalších dnech, to přišla říct přímo do studia redaktorka Irena Šarů. Nová. Ireno, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tak třeba hned na zítřek zvu příznivce dechovky na další z promenádních koncertů na jihlavském Masarykově náměstí. Tentokrát zahraje Vysočinka kapelníka a našeho kolegy Tomáše Vodrážky. A pokud nebudete mít dechovky dost, zajeďte v neděli do Dobrohostova na Havlíčkobrodsku. Na letním parketu se tam od 14 do 20 hodin koná festival dechových hudeb a tam toho bude mnohem víc. A pro ty, co dechovce nehoví, mám pozvánku na páteční koncert Pavla Helana, který se koná od 18 hodin na Křemešníku, to bude nádhera. Český písničkář, zpěvák, kytarista a moderátor propojuje folk, šanson, humor a duchovní téma.
0: Tak to byly ryze hudební akce, máš tam i něco nehudebního?
1: Třeba film? Na hradě Orlík u Humpolce probíhá od zítřka do neděle festival Film a dějiny. Pod hvězdnou oblohou se budou promítat filmy s tématem historie a archeologie. Ve čtvrtek a v pátek začíná první film v 18.30. O víkendu přibude ještě odpolední představení pro děti v 16 hodin. A abych trochu nalákala, v pátek začíná ve 20.45 velkofilm Indiana Jones a křížová výprava. V neděli pak přijdou na řadu slavní dobyvatelé ztracené archy. Dovedete si to představit v kulisách Orlíku té zříceniny? Úplně vidím ty roztékající se obličeje.
0: Úplně náporovně to mám.
1: A ještě vás pozvu na mrkvance, slavné polenské mrkvové koláče. Na Husově náměstí v Polné na Jihlavsku v sobotu ve 14 hodin začíná mrkvancobraní, soutěž o nejlepší mrkvanec. K tomu bude hrát muzika, mimo jiné třeba za Trest Band. Děti mohou řádit na skákacím hradu a vy ochutnávat.
0: Jak si zkrátit čekání na víkend a jaké akce během něj navštívit, nám poradila Irena Šarounová. Tak díky za tipy a hezký zbytek odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Možná jste se teď doma pokoušeli napodobit legendární taneční kroky jako Johnny a Baby ve filmu Hříšný tanec, ze kterého taky byla tahle známá melodie. V rámci Dobrého odpoledne na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Erik Carmen. A nás čeká jedna krásná nebeská podívaná. Už dnes večer bude možné sledovat částečné zatmění slunce. Jak se na pozorování připravit a kde bude podívaná úplně nejlepší, to si povíme už za chvíli.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Česko zažije výrazné zatmění slunce. Na místě organizovaného sledování v Hybrálci u Jihlavy budeme s mikrofonem a atmosféru vám zprostředkujeme. A jestli nastane posun v případu ženy, která v posledních dnech obtěžuje pacienty i zaměstnance jihlavské nemocnice, i to zjistíme. Poslouchejte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Tohle byly opět Radeček a jejich romantická Praha a my v tom romantickém duchu budeme pokračovat. Částečné zatmění slunce bude dnes ve večerních hodinách k vidění i na Vysočině. Co od tohoto astronomického jevu očekávat a jak se na něj připravit? Kompletní informace má pro nás redaktorka Julie Kavková. Julie, hezký den.
1: Hezký den.
0: Jak tedy bude dnešní částečné zatmění slunce vlastně vypadat?
1: Slunce se začne dostávat do zákrytu měsíce v 19:20. Maximální fáze zatmění pak nastane 3 minuty před 8:45. Tehdy má měsíc zakrýt bezmála 90% sluneční plochy. Celý jev se odehraje v průběhu samotného západu slunce. Na některých místech bude tedy k vidění dvojí soumrak. Současně bude možné sledovat i další astronomický jev, a sice roj meteorů. Podle České astronomické společnosti budou díky novoluní právě dnes v noci na pozorování Perseid nejlepší podmínky.
0: Kde na Vysočině můžeme zatmění sledovat?
1: Vzhledem k nízké poloze slunce nad obzorem je nejlepší najít na pozorování vyvýšené místo s výhledem směrem na západ. Hromadné sledování částečného zatmění slunce pak plánuje třeba hvězdárna ve Žďáře nad Sázavou, Jihlavské muzeum Vysočiny, které bude mít venkovní pozorovatelnu v Hybrálci, nebo planetárium a hvězdárna v Třebíči. Doprovodné programy zahrnují mimo jiné opékání špekáčků, přenos z míst, kde bude slunce v úplném zákrytu, komentované pozorování částečného zatmění slunce přímo na místě nebo navazující sledování Perseid v noci. Pozorování organizuje i planetárium v Havlíčkově Brodě. Tam už je ale dopředu zaplněná celá kapacita sálu.
0: Jak se na pozorování připravit?
1: Při pozorování bytí částečného zatmění slunce je třeba chránit si zrak. Nechráněný přímý pohled do slunce totiž může oči poranit. Brněnské planetárium doporučuje zachoupit si ochranné brýle, které splňují certifikaci. Při pozorování jevu přes dalekohled je nutné umístit před objekty v speciální sluneční filtr. Hvězdárny a planetária, které organizují hromadná pozorování úkazu, nabízejí omezený počet ochranných brýlí k zapůjčení. Druhou bezpečnou variantou je svářečské sklo. Odborníci naopak nedoporučují dřív oblíbené počítačové diskety. Použití obyčejných slunečních brýlí pak může být dokonce pro zrak nebezpečné.
0: Kdybychom to náhodou prošvihli, tak kdy bude v Česku možné pozorovat další zatmění slunce?
1: Tak velké jako letos dlouho ne. Nejbližší zatmění viditelné z České republiky odborníci vypočítali na 1. června 2030. To by ale měla být zakrytá asi jen polovina plochy slunce. A takzvané prstencové, kdy okolo měsíce září sluneční kruh, nastane dokonce až 13. července 2075.
0: Tak to je jasný apel pro všechny, kterým se zkrátka nechce čekat až do roku 2075. Myslím si, že nevyspalost, ta malá únava zítra v práci, za to určitě stojí. Informace ohledně dnešního částečného zatmění slunce pro nás měla Julie Kavková. Díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A chvíli před 14:30 pokračuje dobré středeční odpoledne. Věděli jste, že i Vysočina má svůj Karlštejn? Pozveme vás tam v dnešním příběhu z Vysočiny už za chvíli.
2: Co

0: Stále ladíte Český rozhlas Vysočina a dobré středeční odpoledne přeje od mikrofonu Petr Janáček.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: V čisté přírodě Žďárských vrchů stojí zámeček. Jmenuje se Karlštejn a se známým hradem nemá vůbec nic společného. Pro mnohé turisty, kteří se vydají po lesních stezkách v okolí města Svratky, je romantická stavba s červeno-bílou omítkou překvapením o to větším, že si zámek mohou prohlédnout i zevnitř a pak si odpočinout a dát si něco dobrého na zub.
2: Tohle je lovecký zámek, který postavil Filip Kinský v roce 1775.
3: Se mnou jsou tady provozovatelé Jiří a Lucie Netoličtí. Ještě nedávno to byla doslova ruina. Co se stalo?
4: Tenhle objekt vlastnil oděvní průmysl Prostějov, který upadl po revoluci a dostal se až do bankrotu. A od oděvního průmyslu to koupil nynější majitel. Celý zámek zrekonstruoval, zrenovoval a poskytl veřejnosti k prohlídkám.
3: Jdeme dovnitř. Je to lovecký zámeček, protože už tady přede mnou visí na zdi trofej obrovského jelena.
4: To ulovil náš pan majitel a on tady nechce jiný trofej, než který sám získal.
2: Můžete tady nahlídnout do apartmánů zámeckých.
4: Vstupujeme do prostoru, kde je kaple a galerie.
3: Před chvílí jsme si povídali venku, že někde u kaple dokonce i straší.
4: Údajně bílá paní a čerti, který každou noc hrajou kuželky na nádvoří. A lidi, kteří jsou trošku citlivější, tak právě tady v té chodbě cítějí nějaký divný pocity.
3: Doprovázejí nás vaše synové.
5: Vždycky, když tady projdu, tak cítím mráz po zádech.
3: Předpokládám, že nový pan majitel musel celý ten zámeček i nově vybavit.
2: Tady nebylo vůbec nic. Jediné, co je tady původní, je jeden obraz. A ten ne, že by tady zůstal, ale paní si ho tady vysloužila ve 40. letech. Měla ho doma a panu majitelovi ho vrátila. Tak ten visí nahoře.
3: Lovecký zámeček má i svou kapli. Dívám se, oltář, to je sklo.
2: O tom oltáři vím, že je forma, do které se to sklo nalije a pak až 3/4 roku se nechává úplně pomalinku chladnout, aby vlastně vydržel a nerozbil se.
3: Ty dlaždice jsou pěkně ošlapané.
2: Jsou původní z doby, kdy se ke kapli přistavil zámek. Původně to byla jen kaple z roku 1708.
4: Kaple je vysvěcená, koná se sem pouť z nedaleko Svratoucha.
3: Hned vedle kaple to vypadá jako kancelář.
4: Pracou na nadlesního, protože v momentě, kdy získal lovecký zámek Turn Taxis, tak ho předělal na hájovnu.
3: Vím, že se na Karlštejně natáčely i nějaké filmy.
4: Vyrázkovo temno v roce 1950, potom Četnické humoresky, pohádka.
3: Nám tady jde videozáznam. Teď už tam máme Četnické humoresky.
4: To je ten díl, kdy pan Kulík přijel otevřít kasu na zámek.
3: Jdeme do prvního patra. Vstupuje do koncertního sálu.
2: Probíhají tady koncerty České filharmonie. Nachází si tady obrazy císařů. Josef II., Marie Terezie, František Josef I. Sesisi, František Dobrotivý.
3: Jdeme zpátky dolů do přízemí a ven na nádvoří. Je tady i občerstvení, ale my se ještě občerstvovat nejdeme. Vstupujeme do místnosti. Modrý strop se zlatými hvězdičkami.
2: Tato modrá obloha je jedna z výmaleb, která byla odkrytá v kapli. Tak se nechali malíři inspirovat a vymalovali s ní salonek.
3: Otázka na tělo. Máte spočítané hvězdičky?
2: To víte, že máme. Jich tady 257 stejných a jenom 3 jsou jiný.
0: Novida a hned máme další tip na pěkný letní výlet. Na lovecký zámeček Karlštejn se vypravila redaktorka Irena Šarounová.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vypadá to, že mírné ochlazení, které dorazilo na Vysočinu, nebude mít dlouhého trvání. Čím blíže k víkendu budeme, tím vyšší teploty naměříme. O počasí teď podrobněji s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně.
1: Počasí.
0: Na telefonu je meteorolog Petr Minster. Petře, já vás zdravím a přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Dnešek je zatím příjemný, co do počasí. Jaké teploty teď v našem kraji aktuálně měříme?
2: Od těch vyšších poloh jsou to hodnoty lehce nad 20 stupňů až po nejnižší polohy v údolích, například na Třebíčsku, kde je až 27 stupňů, například v Třebíči. Nejčastěji se tedy teď aktuálně pohybují kolem 25-24 stupňů. Obloha je čistá a vítr pofukuje od severních směrů spíše slabý.
0: Přiznám se, že noc na dnešek byla velice příjemná, s teplotami okolo 10 stupňů, nádherně se u toho spalo. Jaká bude situace dnes večer a v noci?
2: V noci ty teploty budou podobné i k ránu, jako tomu bylo dnes, 12 až 9 stupňů minimum. V některých údolích opět lokálně i kolem 7 stupňů, takže je docela chladno. Odpoledne teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů a oblačnost nečekáme, takže bude jasno.
0: Tolik informace o počasí s meteorologem Petrem Minstrem. My děkujeme za předpověď, zdravíme do Brna a uslyšíme se opět po 17. hodině. Naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Si můj pán teď zaspívá Lucie Bílá a už za chvíli vás pozveme na další z našich zámků. Hned po písničce se těšte na zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským.

0: Ladíte a posloucháte Český rozhlas Vysočina. Tohle byla od nás Lucie Bílá s písničkou Jsi můj pán. Léto je časem výletů, třeba vás k nějakému inspiruje i naše vysílání. Po celé prázdniny vám představujeme řadu zámků Čech, Moravy a Slezska. Ani dnešek nebude výjimkou, tak kam zamíříme tentokrát? To už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii Slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a sala terénou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do sala terény.
4: Ano, sala terena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si sala terénou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané piano nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtenštejna, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předků.
4: Sál předků je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl

Vítejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
4: Dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Částečné zatmění slunce bude možné sledovat dnes večer i na Vysočině. Povodí Moravy hlásí sucho na polovině měřících míst, některá jsou i na nule. Taxikář si v Praze přivlastnil peníze a majetek za 3,5 milionu korun. Policisté ho zadrželi. A počasí v noci se ochladí až na 7 stupňů, čtvrtek bude slunečný s teplotami do 29. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. Veřejné pozorování částečného zatmění slunce připravují na dnešek astronomové na Vysočině. Měsíc začne sluneční kotouč překrývat od 19 hodin a 20 minut. Nejvýraznější pak bude úkaz kolem 8:45, kdy bude zastíněno až 85% sluneční plochy. Sledovat výjimečný jev i s odborným výkladem bude možné na 4 místech kraje.
7: Hromadné sledování částečného zatmění slunce organizuje například Jihlavské muzeum Vysočiny. Konat se bude v Hybrálci, kde budou k dispozici dalekohledy. Program spojený s pozorováním zatmění chystají i Hvězdárna a Planetárium Třebíč a Hvězdárna Vežďáře nad Sázavou. V Havlíčkobrodském planetáriu už je na sledování jevu zaplněná kapacita. Julie Kavková, Český rozhlas.
6: Na polovině z 94 měřících míst povodí Moravy je sucho. Některé stanice jsou dokonce na nule. Výrazně poklesla voda i v nádržích. Například Nový Hubenov na Jihlavsku je na 63% své kapacity. Nejvýrazněji je ale zasažená Vírská nádrž na Žďársku, ve které chybí víc než 11 metrů vody a podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové se hladina každý týden sníží zhruba o 80 cm. Řekla to v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
8: Přišlo delší období vydatnějších a rovnoměrných srážek, tak se ta situace může zlepšovat v řádu týdnu až měsíců. Jsou totiž potřeba ideálně pozvolné srážky, které se stačí vsakovat do půdy a postupně dotovat podzemní vody i přítoky do nádrží.
6: Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. Ty si v jeho autě zapomněli manželé, které vezl na letiště Václava Havla. Po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení řidiči hrozí až 5 let vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
9: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese daleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal na hromadu a zapálil.
0: Sport.
6: Znakař Jan Čejka bude bojovat o medaile ve finále mistrovství Evropy v plavání. Čejka do něj na 200 postoupil výrazně zlepšeným českým rekordem a večer by chtěl zkusit získat medaily.
10: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
6: Finále začne v 18 hodin a 40 minut. V semifinále kraulařské dvoustovky bude Barbora Sémanová, která se do něj dostala nejrychlejším časem. A desetibojař Tomas Järvinen odstoupil kvůli zranění ze soutěže na mistrovství Evropy. Po 3 disciplínách je Vilém Stránský 7. a Ondřej Kopecký na 12. místě.
0: Počasí.
6: Ve Žďáře nad Sázavou teď naměříte 23 stupňů, v Moravských Budějovicích 25. Noční nebe bude jasné a teploty se stoupí na 12 až 9, v údolích až na 7 stupňů. Slunečné počasí s letními teplotami přetrvá i zítra, naměříme mezi 26 a 29 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V Třebíči v ulici Hrotovická se střetla dvě osobní auta a je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Nehoda je taky ve Svratce na Žďársku, v ulici Pionýrská se tam srazilo osobní auto s dodávkou a probíhají záchranné práce. A přidáme ještě aktualitu z D1, kilometr 123 ve směru do Brna, tam stojí porouchané auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Dobré odpoledne, je středa 12. srpna, posloucháte Český rozhlas Vysočina a od jeho mikrofonu se vám hlásí Petr Janáček ve chvíli, kdy otevíráme druhou část našeho odpoledního bloku. V ní vám mimo jiné odpovíme na otázku, zda se snadněji hubne v létě nebo v zimě. Podrobnosti už za chvilku v dnešní minutě pro zdraví. A do té doby Meky Žbírka Mám rád a chybět nebude ani nedělní ráno Pavla Bobka.
0: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: zdraví. Paní doktorko, hubne se snáze v létě nebo v zimě?
1: To je poměrně těžké odpovědět. Teoreticky určitě platí, že v létě. Máme víc pohybu, víc energie. V zimě je přece jenom tělo nastaveno k útlumu, k odpočinku a k tomu vytvářet si tukové zásoby. A pak je tu praxe a praktický problém. V létě po té sportovní aktivitě víc chutná pivo, zahrádky lákají k posezení a je to období letních párty a grilování a tomu se těžko odolává. Takže i v létě musíme hlídat rovnováhu a zbytečně tu vydanou energii neznehodnocovat tím, že se nekontrolovaně naládujeme.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysoký.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Luna a Bailando, to byl vyloženě letní hit v rámci Dobrého odpoledne na Českém rozhlase Vysočina, minutu po čtvrté na čtyři. Náš zpravodajský server irozhlas.cz popsal případ další advokátky, která zpronevěřila peníze z advokátní úschovy. Teď Petře Kujínek Polodnové z Telče hrozí, že jí kvůli tomu advokátní komora vyškrtne ze seznamu advokátů. Celý případ za chvíli představíme.
1: Česko zažije výrazné zatmění slunce. Na místě organizovaného sledování v Hybrálci u Jihlavy budeme s mikrofonem a atmosféru vám zprostředkujeme. A jestli nastane posun v případu ženy, která v posledních dnech obtěžuje pacienty i zaměstnance jihlavské nemocnice, i to zjistíme. Poslouchejte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Potomek afrických otroků obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinik, kde se ráj proměnil v peklo. Na 30 tisíc lidí se ocitlo uprostřed smrtícího chaosu. Uslyšíte to v sobotním díle.
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní příběh nás zavede za Karlem Arnsteinem, rodákem z Pražských Vinohrad, o němž se u nás téměř neví. Vyrůstal ve světě ticha mezi neslyšícími rodiči. Přesto se stal géniem techniky. Zachránil Štrasburskou katedrálu, navrhl unikátní alpský most a zasáhl do vývoje vzducholodí Zeppelin.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Tohle byla stížnost kapely Činasky. Za 8 minut bude 15:30. Telčská advokátka Petra Kujínek-Polodnová čelí řízení před advokátní komorou kvůli zpronevěře více než 8 milionů korun z advokátní úschovy. Svěřené peníze měla vyplatit svému synovci, trestanému recidivistovi. Za to jí soud na konci června potrestal nakonec pouze podmínkou, protože ještě před tím škodu klientům nahradila. Detaily probereme s reportérem serveru iRozhlas.cz Tomášem Pikou. Tomáši, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Pojďme si ten případ nejprve přiblížit. Jak vlastně advokátka úschovy zpronevěřila?
1: V případu zpronevěry úschov má figurovat, jak už zaznělo, synovec advokátky Dominik Kalina, trestaný recidivista. Ten měl od advokátky vylákat peníze poté, co jí údajně naboural úschovní účet a vyvedl z něj první 2 miliony korun. Advokátka tvrdí, že ji následně přesvědčil, že jedinou možností, jak může peníze získat zpět, je investice dalších milionů z úschov do vybraných projektů. Jak se ale ukázalo, ve skutečnosti ani tyto peníze nikam Kalina neinvestoval a využíval je jen pro svou vlastní potřebu. Za toho soud už dříve potrestal 4letým vězením a uložil mu také povinnost uhradit advokátce 9milionovou škodu. Kujínek-Polodnová sice klientům peníze včas vrátila, půjčila si je od rodinných příslušníků, přesto s nimi neměla manipulovat jinak, než jak stálo v úschovní smlouvě. I proto jí soud nakonec za porušení povinnosti při správě cizího majetku a za zpronevěru na konci června potrestal, a to 2letým vězením s podmíněným odkladem.
0: Rozsudkem to ale pro Kujínek-Polodnovou nekončí, je to tak?
1: Nekončí, advokátní komora s ní aktuálně vede jednak kárné řízení a zároveň také řízení o možném vyškrtnutí ze seznamu advokátů. To musí profesní organizace zahájit ze zákona vždy, když je advokát pravomocně odsouzený za úmyslný trestný čin, který ohrožuje důvěru v jeho další řádný výkon této profese. No a kdyby to dopadlo, tohle řízení v neprospěch advokátky Kujínek-Polodnové, nesměla by už dále advokacii vykonávat. Komora ale nechce své rozhodnutí předjímat a také sama advokátka, která si výkon advokace mezi tím dočasně pozastavila, věří, že se jí podaří před komorou obhájit.
0: No a co tedy na celý případ říká sama advokátka?
1: Kujínek-Polodnová tvrdí, že v jejím případě nejde o běžnou zpronevěru, ale že se sama stala obětí svého synovce, kterému důvěřovala. Zároveň za situaci mohla údajně i její neopatrnost a neznalost funkce Face ID v mobilním bankovnictví. Škodu podle svých slov ale už nahradila, odeslala veškeré peníze všem svým klientům včas a přijala za své činy odpovědnost, třeba i tím, že před soudem přiznala svou vinu a přijala trest, který jí vyměřil.
0: Podrobný článek k tomuto tématu najdete na naší internetové stránce vysočina.rozhlas.cz. A já děkuji za informace, to byl reportér serveru iRozhlas.cz Tomáš Pika. Tomáši, naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: minutu po půl čtvrté zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Děkujeme za to a dobré středeční odpoledne přeje od mikrofonu do všech koutů našeho kraje Petr Janáček. Jak se na Vysočině hodovalo v dobách našich prababiček a pradědečků? To nám v dnešním pořadu bejvávalo, prozradí Miroslav Marek a téma nemůže být chutnější. Čeká nás totiž staročeský hodokvas.
1: Bejvávalo.
2: Hodokvas. V knize Kuchyně a stůl našich předků, vydané v roce 1892, Zygmunt Winter kromě jiného uvádí, že k hodokvasům naši předkové mívali právě tak valnou náklonost jako Němci. Kde kterou příležitost rádi vyhledávali k tomu, aby se z míry veliké dobře najedli a napili. Hodokvasu předcházelo pozvání. Cituji. Zvávali se na prostou polívku, za níž ovšem skrýval se ohromný oběd. Zvávali se na salátek, přičemž chystávali nekonečnou večeři. Když se hosté na ten salátek byli sešli, nezasedli v zástolí tam, kam kdo by býval chtěl, leč jak jim hospodář ukázal. Staří úzkostlivě dbávali předností stavovských, pak ještě mezi sebou rozeznávali stupně, jimiž jeden vyvyšoval se nad druhého, lakomně hledíce na přednosti své. Známo, že tato věc, kteráž druhdy byla mravem, dodnes nevymizela. Roku 1619 se usnesla dotčená reprezentace Českého království o následující hrozné důležitosti. Co se sedání Francimoru týče, usneslo se, aby při přátelském shledání předkem, tedy v čele, stavu panského paní byla, pod nimi paní stavu rytířského, manželky nejvyšších úředníků, soudců, komorníků, paní z otce starožitného, tedy manželé 40 let a výše staří, po nich šlechtičny, potom pany stavu rytířského a naposledy pany služebné, aby sedali. I protož k opatrnosti napomíná v polovici 16. století Adam starší Šturm z Hranic dcerky svoje. Když si na svatbu pozvána, buď s přáteli nebo sama, hleď se tu pokorně míti, na přední místa se netříti, jakž nemoudré činívají a zahanbeny bývají. Moudrá čeká svého času a tu jde, kdež ji ukáží, aniž prve, než rozkáží. No a zítra náprstek a jeho historie.
1: Bejvávalo.

0: Jedna česká hudební legenda na vlnách středečního dobrého odpoledne na Českém rozhlasu Vysočina. Tohle byla skupina Turbo a písnička Chtěl jsem mít. Už za pár minut nabídneme fór Jardy Hypochondra, dneska inspirovaný manželskými hádkami, tak se s námi můžete zasmát. A do 16. hodiny stihneme taky dobrotu Dáši Kubíkové. V hlavní roli univerzální zelenina, které je teď všude plno. Vařit budeme z květáku.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. I sit

0: Jardo, řekni fór.
1: Hele, ještě jednou mi řekneš, že jsem kráva, tak se s tebou rozvedu. A jdu si lehnout, bolí mě nohy. Jo? A přední nebo zadní?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Rady Dáši Kubíkové.
1: Taková velká bílá hlávka květáku se dá zpracovat na mnoho způsobů. Dnešní dobroty Dáši Kubíkové doporučí recept do trouby s výraznou chutí síru.
2: Květák, ten já bych mohla jíst pořád, obzvlášť když je smažený. Jenže těch sacharidů. Naštěstí jsou i jiné alternativy, jak květák ochutit a s čím zkombinovat. Výhodou také je mít syna, kterého baví vařit a zkoušet nové recepty. Tentokrát tedy vaří Tadeáš.
3: Já jsem si tenhle recept přivezl z Anglie. Oni to používají dost jako slavnostní jídlo. Mají to buď jako nedělní večeři, anebo to jí taky na Vánoce. Samozřejmě je to jenom jako příloha. Tenhle způsob, jak připravit květák, mě nadchnul. Je to velmi jednoduchý recept, potřebujeme k tomu jenom květák, trochu mouky, máslo, mléko a nějaký sýr. Oni používají cheddar, ale já jsem místo toho použil parmezán a trochu mozzarelli, aby ty sýry se dobře rozpouštěly, ale zároveň měly výraznou chuť, která pomůže pak celkově tomu receptu. A strouhanku. Květák si nakrájíme na menší růžičky, povaříme 5 minut. Mezitím si rozpustíme máslo v hrnci, přidáme do něj 4 lžíce mouky. Vytvoříme jížku, pak postupně přiléváme mléko, přivedeme to k varu, přisypeme tam sůl, pepř, nějaký bylinky, já bych třeba doporučoval tymián. Jednoduše řečeno, vytvoříme si bešamel a přidáme do toho ten sýr. Jakmile máme hotový květák, dáme ho do pekáče, ve kterém to budeme péct, pak vezmeme ten bešamel s tím sýrem, polejeme květák a zasypeme ještě více sýrem. Úplně na vrch přijde strouhanka, dáme to do trouby, pečeme to cca 20 minut a je hotovo.
2: Květák takto zapečený se sýrem se u nás, na rozdíl od kolegů Angličanů, dá jíst i v létě, nepotřebuje slavnostní příležitost a také se dá jíst úplně samotný. Dobře ochucený je totiž květák se sýrem a bylinkami opravdu vynikající. Tak to také někdy zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Soud poslal do vazby ženu, která v Jihlavské nemocnici napadala lidi. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než v loni. České úřady do Spojených států vydali dva členy mexického drogového kartelu, kteří do Česka přijeli nakupovat zbraně. A zítřek bude slunečný, teploty do 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Hezké odpoledne. Žena bezdomova, která obtěžovala v Jihlavské nemocnici, jde do vazby. Dnes o tom rozhodl okresní soud v Jihlavě. Žena dlouhodobě docházela do nemocnice, kde slovně útočila na pacienty i na personál. Jednu ze sester napadla i fyzicky. Incident vyvolala i v městské hromadné dopravě. Na Jihlavsku má navíc žena uložený zákaz pobytu, pokračuje státní zástupce Ivo Novák.
2: Jednak napadá spoluobčany, různé občany v podstatě bez důvodu a aktuálně vůbec nerespektuje uložený trest zákazu pobytu. Přestože i policie pětkrát sdělila podezření pro maření výkonu úředního rozhodnutí, tak se opakovaně do zakázaného území vrací a ty vazební důvody tak jednoznačně naplňuje.
1: Zamaření výkonu úředního rozhodnutí a výtržnictví hrozí podle policistů ženě až 3 roky vězení. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvotních rozborů má chmel taky výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
3: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6000 tun nebo 6000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5000 a 5200 tun.
1: Nižší úroda podle Smetany cenu piva neovlivní. Chmel se totiž prodává na základě dlouhodobých smluv. Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Celkem 4 členy kartelu zadrželi policisté v Česku v červnu, když se snažili získat zbraně a střelivo. 2 muži vydání do USA odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Podle amerických úřadů chtěl gang zbraně použít na boj s konkurenčními kartely nebo proti policii. Ve Spojených státech čelí obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi, hrozí jim tam doživotí. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková na turnaji WTA tisícové kategorie v Torontu nastoupí do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Číňankou Chang večer zabojují proti slovensko-britskému páru Michalíhová-Nicholsová. Na vítězky čeká ve finále Italka Eraniová s Američankou Melicharovou Martinézovou. Počasí. 24 stupňů teď naměříte třeba v Havlíčkově Brodě, v Dukovanech nebo v Košiticích, 25 stupňů hlásí Chotěboř nebo Jihlava. Noční nebe bude jasné a teploty se stoupí na 12 až 9, v údolích až na 7 stupňů. Slunečné počasí s letními teplotami pak přetrvá i zítra, naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici 23 u obce Studenec na Třebíčsku se stal velký požár a silnice je tam teď uzavřená. Pokud jedete po D1 do Brna, počítejte s kolonami už od Domašova, kilometr 170, a to až do zúžení v Brně na 196. Pro osobní auta zdržení ve frontě asi na 20 minut, kamiony výrazně déle. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
5: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
4: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
5: Já si myslím, případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
4: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za dešť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu. Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher. Většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl. To je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříky, na Cikláre? No, to jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám, nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ježiš, nebo
3: aspoň rychlokvašňáka.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltáne kláku nevelví?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho. Žaludečním traktoru. Dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: Ajejejejejej. Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
2: Striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Tam bude diskotéka. Já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem. A takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného. Můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit. Pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. A taky nám rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr to druhou manželství. Můžu vybrat?
1: Já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko závěrečná zkouška Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když tě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
8: A je vás chtěl taky. Bych Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla, Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já... Platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupi.
10: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Vrko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
11: No.
10: A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape...
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: No a co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
10: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele,
11: no.
10: Bez došku, no. Bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočený až po krk.
4: By to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného?
7: Ano.
4: Pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali.
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem pořád si chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když tam pídeme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny,
2: myslím, že ano,
1: něco
2: z té
1: si tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale taky silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Který z pánů to v Homoriádě vyhraje teď v tom souboji, Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z kraji 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory. Protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a přes pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku. No, obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no, právě.
5: Běhali. Jo,
4: děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek. Jo. Díky, naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve. Dobrý den po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku. Ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Sladských psychiatrických léčení, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Sladských, jak se o nás starají a super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle, ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluví ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece muž, ne? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl.
7: A ne u vás doma, prosím.
8: Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
9: Ne.
8: Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale abyste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
9: nepřipouštějte. To si vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No prosím, co se dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co má znamenat, ty fialky a víno, no tak, to...
8: No přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si s toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
9: No jo?
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
8: Já najednou v košili.
9: Ne, a no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
9: Tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale...
9: A děte.
8: No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No. Teď tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, no, ne, já prosím, tak se to stalo. No.
9: Co by si měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, to, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a? No a co, no, tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
9: No dá.
8: Víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: Jo tak teď mě to teprve dopadlo. Tak mi tady jo.
8: Já si pane nemám
9: konečního. V košili a já jakože nic jo.
8: To řekla Máňa, já nic takového neřekl.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Nashledanou.
9: Sedět! Čekat! Přijdu!
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř, a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: A hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nahovský šíp, Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadný, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. A čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrové řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát...
6: Pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
5: Pane Maro, já mám takový problém.
4: Co pak?
5: Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl... Plajte!
4: Chodník no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidím ve vašich materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čilé, tak jako občas, no. Tak...

0: policista.
1: Ano, pane Mare.
0: Tak, jdeme. Pojďte.
2: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
3: No jo, celá babička.
2: Tak jestli pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
4: 4 piva.
5: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
4: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde, chlast mi jde.
5: Naživec, pokračujte, naživec, pokračujte.
2: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všechno musíme... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
5: Kilometrů!
6: Humoriáda.
7: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku na rozloučení. S Petrem Salabou moc děkuju za návštěvu.
8: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné a těším se na příště.
7: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek.

0: ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Třebíčsku hoří les, kvůli cisternám je zavřená i silnice. Jihlava chystá obnovu přivaděče vody z úpravny Hosov. Dodávky tamoxifenu by se měly stabilizovat. Do Česka míří víc než 10 000 balení tohoto léku na rakovinu prsu. A zítřek bude slunečný, teploty dosáhnou 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina a Jakub Diviš. Lesní požár likvidují hasiči u Studence na Třebíčsku. Na místě aktuálně zasahuje 18 jednotek. První cisterny na místo vyjeli o 15:30 odpoledne, další se postupně přidávají. Podle bezpartijního starosty Studence Jiřího Tomeška je kvůli zásahu uzavřená i silnice mezi Třebíčí a Moravskými Budějovicemi.
2: Je to uzavřený pouště, to myslím si, že jak po etapách, jinak to jezdí přes Studenec, jo, takže je to tak nějak uzavřený, většina se otáčí, jo, protože cisterny stojí vlastně i na silnici vedle benzínky Vims, takže je to spíš takový nějaký kivadlový, když už jich je fakt hodně, ale jinak je to uzavřený.
1: Jihlava opraví klíčový přivaděč vody z úpravny v Hosově. Jedná se o bezmála kilometrový úsek. Jeho obnova má stabilizovat dodávky vody. Přivaděč patří mezi klíčové části vodovodní infrastruktury města. Město teď hledá stavební firmu.
3: Modernizace zahrne také obnovu vodoměrných šachet, výstavbu nové automatické tlakové stanice nebo instalaci systému regulace a automatizovaného řízení. Stavba bude trvat 500 dní a bude stát skoro 100 milionů korun. Zlepšit zásobování Jihlavy pitnou vodou má radnice v plánu také protažením přivaděče vody z přehrady Švihov na Želivce. František Jirků, Český rozhlas.
1: Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. Ty si v jeho autě zapomněli manželé, které vezl na letiště Václava Havla. Po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení řidiči hrozí až 5 let vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
4: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese daleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal na hromadu a zapálil.
1: Do Česka míří víc než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu, informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Lékárníci teď přípravky pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených balení podle individuálních předpisů. Léky s tamoxifenem, které do českých lékáren ze zahraničí míří, jsou totiž v Česku neregistrované.
5: Sport.
1: Hned dvě regionální derby Vysočiny dnes nabízí první kolo fotbalového MOL Cupu. Právě se rozehrávají všechny tři zápasy týmů z Vysočiny. Šlágr čeká Havlíčkův Brod, kde tamní účastník čtvrté ligy hostí druholigovou Jihlavu. V dalším duelu spolu před několika minutami rozehráli dva účastníci čtvrté ligy, Humpolec a Velká Bíteš. Chotěboř pak na svém opraveném stadionu hostí třetiligový Vsetín.
5: Počasí.
1: Noční nebe bude jasné a teploty se stoupí na 12 až 9, v údolích až na 7 stupňů. Slunečné počasí s letními teplotami pak přetrvá i zítra, naměříme mezi 26 a 29 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: A jak už jsme informovali ve zprávách, silnice 23 z Třebíče do Náměště nad Oslavou je neprůjezdná nedaleko obce Studenec. Pro požár přilehlého lesa policie silnici uzavřela a osobní doprava teď jezdí přes Studenec a Okarec. Objízdná trasa pro nákladní auta tak ta vede přes Pozďatín.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Příjemné odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina, to vám přeje Petr Janáček. Je středa 12. srpna, 4 minuty po 17. hodině a je tu váš den v kraji. V následující hodině vám nabídneme souhrn toho nejzásadnějšího, co přinesly poslední hodiny v našem regionu. Podíváme se například za naším regionálním stopařem, který dnes vyrazil směr Humpolec. Proč tam? Dozvíte se přibližně za 10 minut.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne, poslechněte si dnešní aktuality z Vysočiny. Žena bezdomová, která pravidelně obtěžovala v Jihlavské nemocnici, jde do vazby. Dnes o tom rozhodl okresní soud v Jihlavě. Žena dlouhodobě docházela do nemocnice, kde slovně útočila na pacienty i na personál. Jednu ze sester napadla i fyzicky. Incident vyvolala i v městské hromadné dopravě. Na Jihlavsku má navíc žena uložený zákaz pobytu. Pokračuje státní zástupce Ivo Novák.
2: Napadá spoluobčany, různé občany v podstatě bez důvodu. A aktuálně vůbec nerespektuje uložený trest zákazu pobytu.
1: Hasiči vylovili automobil zlomu Trojka nedaleko Lipnice nad Sázavou. Na místě zasahovali i potapěči z Jihočeského kraje. Vůz, který na dně nalezli, se jim podařilo dostat na břeh pomocí jeřábu. Auto v lomu zaznamenali hasiči v pondělí po úniku chemikálií na hladinu. Na polovině z 94 měřících míst povodí Moravy je sucho. Některé stanice jsou dokonce na nule. Výrazně poklesla i voda v nádržích. Například Nový Hubenov na Jihlavsku je na 63% své kapacity. Nejvýrazněji je ale zasažená Vírská nádrž na Žďársku, ve které chybí až 11 metrů vody. Podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové by situaci změnily jen trvalejší deště.
3: Pokud by přišlo delší období vydatnějších a rovnoměrných srážek, tak se ta situace může zlepšovat v řádu týdnu až měsíců.
1: První melouny už sklidili zemědělci na Vysočině. Plody nabízí k prodeji třeba farma U Olešné na Pelhřimovsku. Další pěstitelé na Vysočině odhadují začátek sklizně na konec srpna. No a melounům věnujeme taky naši reportáž před 17:30. A veřejná pozorování částečného zatmění slunce připravují na dnešek astronomové na Vysočině. Měsíc začne sluneční kotouč překrývat od 19:20, nejvýraznější pak bude úkaz kolem 20:45, kdy bude zastíněno až 85% sluneční plochy. Sledovat výjimečný jev i s odborným výkladem bude možné třeba v Havlíčkobrodském planetáriu, ve hvězdárnách v Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou nebo na pozorovacím místě v Hybrálci, odkud se do vysílání přihlásí v 19 hodin náš zpravodaj. Takové události přinesla středa 12. srpna. Dobrý podvečer přeje taky Jakub Diviš.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Rozhledny mohou vypadat různě, jsou dřevěné, kovové, na komíně, na vysílači. Náš regionální stopař vás dnes vezme na jednu, která je zakomponovaná do hradní věže. Už za chvíli.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Nejenže máme na Vysočině Karlštejn, my tady máme i Orlík. S jeho českým zámkem však nemá vůbec nic společného a vlastně to ani zámek není. Už víte, náš regionální stopař dnes vyrazil směr Humpolec a právě teď stoupá na věž hradu Orlík. Tak já zdravím snad ne příliš zadýchanou kolegyni Irenu Šarounovou. Ireno, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já už stojím nahoře na rozhledně a nebylo to tak hrozné, ani jsem ty schody nepočítala, kolik jich je. A nejsem na rozhledně jen tak nějaké, je to vlastně hradní věž, ona tady totiž ta kovová konstrukce rozhledny tvarově doplňuje pobouraný zbytek hradní věže. A jak tak koukám, jako na dlani mám před sebou Humpolec a směrem přes Čejov a Kejžlici vidím i hrad Lipnice, když se podívám ještě tady kousek doprava, tak vidím dálnici D1. A při dobrých podmínkách je prý vidět až k Blaníku. A teď zpátky k Orlíku. První zmínka pochází už z konce 14. století a od 17. století hrad pustne. I tak toho tady zůstalo poměrně dost. Kromě téhle věže i starý a nový palác s bastionem je tady i hradní kuchyně, kde archeologové objevili zbytky chlebové pece a ta pec je obnovená a dokonce funkční. Vím, že tady třeba o Vánocích pekly perníčky. A je tady spousta takových těch sklípků, místnůstek, chodbiček, teras, schodišť. Je to parádní bludiště.
1: Ten výhled ti závidím, ten musí být fantastický. Ireno, jsou prohlídky na Orlíku volné nebo jen s průvodcem?
2: Po zaplacení vstupného jsou volné, ale v pokladně si můžete koupit jednoduchého průvodce hradem, takovou mapku a tady určitě nezabloudíte. I když zalezete do těch sklípků, vždycky se dá vylézt ven a zase budete někde a uvidíte tu věž. Můžete sem přijít pěšky z Humpolce nebo nechat auto dole na parkovišti v Rozkoši a vyšlapat kousek hradu. A nakonec přidám ještě pozvánku na parádní akci, kterou si asi nenechám ujít ani já. Od zítřka, tedy 13. srpna až do neděle, tady bude probíhat festival Film a dějiny. Každý večer se pod hvězdnou oblohou budou promítat 2 až 3 filmy, které mají něco společného s archeologií a historií. A pokud vás hned napadl Indiana Jones, tak jste se trefili, ale i ty další stojí za to. Program najdete na internetových stránkách hradu.
1: Z Humpolecka přímo z věže hradu Orlík se nám do vysílání přihlásil náš regionální stopař, kolegyně Irena Šarounová. Ireno, díky, šťastnou cestu zpátky dolů a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Beach Boys, vyloženě letní melodie, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. A když jsme u toho léta, dáme si jedno exotické ovoce, o kterém si zahrádkáři v Česku ještě před pár desítkami let mohli nechat jen zdát. Melounům už se daří i na Vysočině. Sklizeň navíc začala asi o dva týdny dřív než loni. Více si poslechněte za chvíli v reportáži Terezy Pešoutové.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Vysočině je letos tak teplé léto, že už dozrály i melouny. I když jde v klimatických podmínkách a nadmořské výšce regionu stále o poměrně exotickou plodinu, její pěstování je čím dál tím častější. U Vysokých Studnic na Jihlavsku plánují samozběr melounů na konec srpna. Farmáři poblíž Olešné na Pelhřimovsku sklízí úrodu už teď.
1: Prakticky každý zákazník u farebního stánku mezi Strměchy a Olešnou u Pelhřimova si teď vedle brambor či česneku odnáší i meloun.
2: To je něco jiného, je to fakt sladký. Je to něco, je to domácí prostě, nevím, prostě žádná chemie, takže je to super.
1: Paní Markéta už má chuť místních melounů zkoušenou z předchozí sezóny. V tuto chvíli si sebou domů odváží jeden kus.
2: Jo, jeden taky. Případně se vrátíme, jako my to máme kousek.
1: První melouny k prodeji tady nabídli o víkendu. Zájem je podle farmářky Gabriely Pechové velký.
3: Spousta zákazníků na ně čekala. Cíleně už se ptají zhruba 14 dní, jestli opravdu to bude až půlce srpna. Tak jsme rádi, že můžeme nabídnout trošku dřív.
1: Díky letošnímu nadprůměrně teplému létu totiž spolí sklidili melouny dříve než obvykle.
4: Minulý rok jsme sklízeli ty melouny minimálně o 14 dní díl.
1: Popisuje farmář Daniel Pech s tím, že pěstování melounů na Vysočině je vzhledem k nadmořské výšce a klimatickým podmínkám samo o sobě specifické a promítá se i do velikosti plodiny.
4: Na Vysočině ta velikost je ovlivněná tím, že ten meloun je menší, protože ho vlastně sázíme díl a nemá tolik času, ale protože letos je 35 a víc stupňů, tak krásně dozrávají.
1: Melouny Daniel Pech vysazuje postupně tak, aby sklizeň trvala co nejdéle.
4: Sazeničky si děláme sami ze semínka, děláme zhruba na 2 až na 3 výsevy, což znamená, že i podle toho to sázíme, tak aby ten necelý hektar, který je osázený, jsme sbírali zhruba na 3x a ještě ve 2 fázích, takže třeba měsíc kuse.
1: Podle farmářů by mohla sklizeň melounů pokračovat i v průběhu září. Záležet bude ale na aktuálním počasí. Nesmí například mrznout. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Za chvíli už připomenutí dnešního hosta dobrého dopoledne, kterým byl trenér Jan Běloch. Podívali jsme se s ním na úspěchy házené v Novém Veselí. Řeč byla také o 16. ročníku memoriálu Josefa Smékala a o tom, proč má tahle tradice v Novém Veselí stále své pevné místo. K rozhovoru se vrátíme o 17:30.
5: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou. Teď to byla například Marcela Holanová a její Cesty lásek. Přejeme dobré středeční odpoledne na hodinách přesně 17:30. V Novém Veselí odstartuje už 16. ročník memoriálu Josefa Smekala. Kdo byl muž, jehož jméno tento tradiční házenkářský turnaj nese a jaký odkaz zanechal v Novém Veselí, o tom nám v dobrém dopoledni vyprávěl Jan Běloch, trenér extraligového týmu Nového Veselí a české mužské reprezentace do 20 let.
1: Tak já sám jsem pana Smekala taky ve Veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky někdy setkal. Myslím si, že ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
2: V tom případě, kdybyste tady měli jednou větou říct, co Josef Smekal a vlastně ten jeho odkaz znamenají pro to Nové Veselí?
1: Myslím, že nejvíc znamená to, že prostě tam ten oddíl založil a nastartoval to tam všechno kolem té házené. To je prostě nejdůležitější, co se on tam proházenou vykonal. A myslím si, že je super, že teďko v tom pokračuje jeho dcera.
2: No a kdyby Josef Smekal, čistě teoreticky jenom takový ten, ta představa, přišel dnes do haly ve Veselí a viděl, kam se jeho oddíl za ta desetiletí dostal, co si myslíte, že z těch věcí kolem by ho potěšilo nejvíc?
1: Tak já si myslím, že dvě věci. A jedna je to, na jakých charakterových a hodnotových postojích se celý oddíl stojí. A druhé, že jeho dcera pokračuje v jeho šlépích a v současné době je předsedkyní oddílu.
0: Mrkev, zábava a polná. Už po 11. se v Polné uskuteční oblíbené mrkvancobraní, akce, která dokazuje, že i obyčejná mrkev může být důvodem k velké slavnosti. O tom, co všechno letošní ročník nabídne a proč si mrkvancobraní získalo tolik příznivců, budou zítra po 11. hodině v dobrém dopoledni mluvit členky organizačního týmu Martina Nováčková a Klára Holásová.
3: Den v kraji.
0: No a den v kraji pokračuje i po 17:30. Soud v Hradci Králové včera po 76 letech rehabilitoval svědka takzvaného číhošského zázraku Václava Trtíka. A to i přes výhrady státního zástupce. Detaily o případu a taky osudu Václava Trtíka uslyšíte už za chvíli. Hned po písničce Dalibora Jandy.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina a jak už jsem avizoval před chvílí, před soudem se znovu ocitl případ takzvaného číhošťského zázraku z roku 1949. Krajský soud v Hradci Králové včera totiž rehabilitoval farníka a určitého svědka této události Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 po zatčení a umučení faráře Josefa Toufara podle soudu nezákonně vězněn.
1: Bývalý pomocník faráře Toufara Václav Trtík sice zemřel v roce 2007, o očištění ale usiluje jeho dcera Marie Vavřičková. Podle jejího advokáta Lubomíra Millera strávil Trtík nezákonně ve vazbě několik týdnů.
2: Státní bezpečnost po zatčení Toufara, když se nechtěl přiznat, tak sháněla svědky, který by to měli dosvědčit, případně měli být spolu obžalovaní.
1: A podle Královéhradeckého krajského soudu má Trtík nárok na rehabilitaci. Vycházel přitom z několika listin, hlavně z rodinné kroniky. Ta popisuje mimo jiné jeho věznění, výslechy i to, že na něj režim nasadil jeho tehdejšího spoluvězně z vazby. Státní zástupce František Jedlička si vzal lhůtu na rozmyšlenou, jestli proti rozhodnutí soudu podá stížnost. Podle něj je ve věci málo důkazů.
3: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení přistupování ne právních norem, ale právě těch důkazů, které máme k dispozici.
1: Soud ale důkazy vyhodnotil jinak. Odkázal taky na nálezy ústavního soudu, podle kterých je v podobných případech potřeba rozhodovat ve prospěch lidí poškozených režimem. Podle advokáta Lubomíra Millera je rozsudek důležitý.
2: Je to zásadní věc, aby došlo k morálnímu očištění pana Trtíka, protože dosud žádný státní orgán neřekl, že byl v tom vězení nespravedlivě.
1: Toufar i Trtík se do hledáčku STB dostali potom, co se 11. prosince 1949 při mši v Číhošťském kostele na Vysočině údajně pohnul kříž na oltáři. To komunisté označili za podvod a využili případ k útoku na církev. Sám Toufar 25. února 1950 po brutálních výsleších zemřel. O události tehdy vznikl i propagandistický film s názvem Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení.
4: Kněz Toufar se přiznal.
5: Přiznal taky, že to udělal z nenávisti k lidové demokracii.
4: Přiznal, že to udělal z rozkazu Vatikánu a biskupů.
1: Včerejší verdikt teoreticky může otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s číhošťským případem. Podle Lubomíra Millera jde minimálně o 6 lidí. U některých ale chybí blízcí příbuzní, kteří by návrh mohli podat. David Šalek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Zdravíme do všech koutů našeho regionu, kde panuje hezké letní počasí a právě o něm teď bude řeč. Voláme Český hydrometeorologický ústav v Brně.
1: Počasí.
0: A se mnou už je ve spojení meteorolog Petr Minstr. Já zdravím a přeji hezké středeční odpoledne. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: A začneme pohledem na nejbližší hodiny. Jaká tedy bude dnešní noc na Vysočině?
2: Večer i noc bude jasná i pro pozorování zatmění slunce částečného. To bude počasí ideální. Teploty ty jsou teď ještě kolem 24 stupňů, někde dokonce ještě stále vysoko, například v Třebíči do 27. Vítr pofukuje od severu, spíše slabý. No a do rána se ta situace moc nezmění, vítr zeslábne, takže teploty budou klesat poměrně nízko, podobně jako to bylo dnes ráno. Očekáváme mezi 12 a 9 stupni, v některých údolích lokálně kolem 7 stupňů. No a zítřek ten bude opět jasný nebo skoro jasný s maximálními teplotami 26 až 29 stupňů.
0: Podrobnou předpověď počasí pro nás měl meteorolog Petr Minstr. Já moc děkuji, zdravíme do Brna a přejeme klidný zbytek středy, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Přiblížila se nám 18. hodina, už za 9 minut si poslechneme čerstvé zprávy Jakuba Diviše, sledujeme požár u Studence na Třebícku a přineseme podrobnosti a pak už dostanou prostor ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Dechovky pro Vysočinu a to znamená, že už teď můžete posílat vaše písemná přání nebo si o písničku zavolat přímo do studia, telefonní linka bude v provozu hned pár minut po 18. hodině. Mimochodem, Kláry dneska mají svátek, to jen taková malá nápověda, kdybyste náhodou nevěděli, komu pěknou písničkou udělat radost. To vše ale až po 18. hodině a do té doby stihneme z písniček třeba Jahodu od kapely Mirai.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat, něco nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
6: Hasiči lokalizovali požár u Studence na Třebíčsku. Na Třeboňsku havaroval autobus, řidiče převezl vrtulník do nemocnice.

0: nemocnice. Soud poslal do vazby ženu, která v jihlavské nemocnici napadala lidi. A v noci klesnou teploty až k 7 stupňům, zítřek čekáme slunečný s teplotami do 29. Vysíláme zprávy, ve studiu je s nimi Jakub Diviš. Požár lesa u Studence na Třebíčsku hasiči lokalizovali, informovala o tom jejich krajská mluvčí Petra Musilová. Na místě zasahuje 18 jednotek, které k likvidaci ohně využívají 14 cisteren. Hasiči si vyžádali na pomoc i vrtulník. U Třeboně dnes odpoledne narazil autobus do stromu, po nehodě jsou 4 zranění. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Podle něj jsou 3 zranění nezletilí a na místo nehody vyrazil záchranářské auto a vrtulník.
1: Řidič utrpěl středně těžká poranění hlavy a hrudníku a byl letecky transportován do Českobudějovické nemocnice do traumacentra. Jedna nezletilá osoba utrpěla lehké poranění a byla převezena do nemocnice v Jindřichově Hradci. Další 2 nezletilé osoby po vyšetření vyžadovali transport do nemocnice a byly ponechány na místě.
0: Nikdo jiný autobusem necestoval, příčiny nehody vyšetřuje policie. Žena bezdomova, která obtěžovala v jihlavské nemocnici, jde do vazby. Dnes o tom rozhodl okresní soud v Jihlavě. Žena dlouhodobě docházela do nemocnice, kde slovně útočila na pacienty i na personál. Jednu ze sester napadla i fyzicky. Incident vyvolala i v městské hromadné dopravě. Na Jihlavsku má navíc žena uložený zákaz pobytu, pokračuje státní zástupce Ivo Novák.
2: Jednak napadá spoluobčany, různé občany v podstatě bez důvodu a aktuálně vůbec nerespektuje uložený trest zákazu pobytu. Přestože i policie 5x sdělila podezření pro maření výkonu úředního rozhodnutí, tak se opakovaně do zakázaného území vrací a ty vazební důvody tak jednoznačně naplňuje.
0: Zamaření výkonu úředního rozhodnutí a výtržnictví hrozí podle policistů ženě až 3 roky vězení. Na polovině z 94 měřících míst povodí Moravy je sucho. Některé stanice jsou dokonce na nule. Výrazně poklesla voda i v nádržích. Například Nový Hubenov na Jihlavsku je na 63% své kapacity. Nejvýrazněji je ale zasažená Vírská nádrž na Žďársku, ve které chybí víc než 11 metrů vody a podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové se hladina každý týden sníží zhruba o 80 cm. Řekla to v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
3: Pokud by přišlo delší období vydatnějších a rovnoměrných srážek, tak se ta situace může zlepšovat v řádu týdnu až měsíců. Jsou totiž potřeba ideálně pozvolné srážky, které se stačí vsakovat do půdy a postupně dotovat podzemní vody i přítoky do nádrží. Sport.
0: Desetibojař Vilém Stránský je po 3 disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu 7. Ondřeji Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Jervinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
4: Tak už při stovce asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to.
0: Desetiboj vede po 3 disciplínách mistr světa Němec Neugebauer. Ve večerním programu bude soutěž pokračovat skokem vysokým a během na 400 metrů. Počasí. V Humpolci teď teploměr ukazuje 23 stupňů, v Libici nad Doubravou 26. V noci teploty se stoupí na 12 až 9, v údolích až na 7 stupňů a obloha bude převážně jasná. Slunečné počasí s letními teplotami přetrvá i zítra, naměříme 26 až 29 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: 23 mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou už je opět průjezdná. Odpoledne byla z důvodu požáru přilehlého lesa uzavřená, ale nyní byste už měli místem projet bez větších komplikací. A ještě informace z dálnice D1 z Brna do Prahy na kilometru 107 stojí kamion v levém pruhu a podrobnosti z místa přidává náš zpravodaj.
6: Měl kamion pravděpodobně nějaký defekt a najel do středových svodidel, takže zasahuje do rychlého pruhu.
0: Podle dálničních kamer se zatím kolona netvoří. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A já vás vítám u hodinky s dechovkou na Českém rozhlase Vysočina. Máme 4 minuty, vlastně 5 minut po 6. a před námi je hodina plná vašich příběhů, gratulací a především krásných písniček. Chystáte oslavu, toužíte někoho pozdravit nebo prostě jen někomu chcete udělat dobře a zvednout náladu, pak vytočte 22 155 49 99 a řekněte mi, pro koho to dneska bude. Až do 7. hodiny večerní hrajeme čistě na vaše přání.
5: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: České buchty s písničkou Já nemám jen tebe odstartovaly středeční dechovky pro Vysočinu s datem 12. srpna. No a pojďme hnedka na první telefonické přání, protože v tuto chvíli už je připravená na telefonní lince posluchačka Zdena z Plhřimova. Tak Zdeni, zdravíme do Plhřimova a jakou písničku budeme hrát?
2: Děkuji za přivítání a prosila bych zahrát písničku pro mou švagrovou Lidku Sekavovou z Vlásenice k jejím dnešním narozeninám. A prosila bych, jestli byste tam měli tu písničku na první mé spatření.
1: Ano, písnička je připravená.
2: Panu moderátorovi děkuju.
1: Nemáte vůbec zač, Zdeni, písnička na první mé spatření od Vysočinky je připravená. Mimochodem, Vysočinka s naším kapelníkem, kolegou Tomášem Vodrážkou, budou zítra vystupovat na náměstí v Jihlavě, tak když budete mít chuť a čas, klidně se můžete přijít podívat.
2: No, je to daleko.
1: Tak aspoň takhle na dálku posíláme Vysočinku taky vám, Zdeni. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkuju pěkně, naslyšenou.

0: Dohrála Vysočinka na první mé spatření, to bylo posluchačské přání od Zdeničky z Pelhřimova. Vy nejenom, že voláte na telefonní číslo, ale můžete samozřejmě psát svá hudební přání i přes formulář na webu vysočina.rozhlas.cz anebo poslat SMS-ku ve tvaru píseň, mezera a text přání, vše bez diakritiky na číslo 90 011 04. Teď už ale zpátky na telefonní linku 22 155 49 99. Tam je připraven Honza z Brna, který bude vybírat další hudební přání. Honzo, zdravíme, krásný podvečer.
1: Krásný podvečer, Petře, vám i všem milovníkům dechovek pro Vysočinu, a vybral jsem tam písničku s baboukama, jmenuje se Ten němčický kostelíček, a bude pro vás ta písnička, že to tak pěkně uvádíte ten pořád.
0: Děkuji.
1: A pro ty všechny moje známé a kamarády, tu celou velkou dechovkovou partu, od Batelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Lídě do Kališť, a doufám, že se část té dechovkové party zítra sejdeme v Jihlavě na Vysočince.
0: Ano, přesně tak, já už jsem o tom před chvilkou mluvil, tak zítra tedy v Jihlavě, Honzo, a já teď do Brna posílám babouky a ten němčický kostelíček taky pro vás. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, Petře, naslyšenou.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A další písničku v rámci Dechovek pro Vysočinu už budou vybírat hasiči z Kališťa, které zdravím. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer. V pátek oslaví své krásné narozeniny lesní inženýr Karel Říha z Kališť. Hasiči z Kališť mu děkují za jeho starost o jejich soukromé lesy. Přejeme mu hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Valčík Veselky Ládi Kubeše, dívej se srdíčko a vám velice děkujeme.
1: Není vůbec zač a písnička míří také za vámi. Mějte se moc krásně a naslyšenou.
2: Naschánou.

0: Česko zažije výrazné zatmění slunce. Na místě organizovaného sledování v Hybrálci u Jihlavy budeme s mikrofonem a atmosféru vám zprostředkujeme. A jestli nastane posun v případu ženy, která v posledních dnech obtěžuje pacienty i zaměstnance jihlavské nemocnice, i to zjistíme. Poslouchejte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
3: Po krátké pauze pokračují Dechovky pro Vysočinu a já mám opět velkou radost, že voláte, píšete, telefonní linky jsou neustále obsazené a dalším volajícím, kdo si bude přát nějakou pěknou písničku, bude Bohoušek z Poděšína, tak Bohoušku já zdravím a co budeme hrát, povídejte.
4: Já vás taky zdravím, Petře, a všechny posluchače, tak. A dneska mají, zítra mají ty Alenky svátek, tak by jsme zahráli tady sousedce, mojí sousedce Aleně. A jestli jsem na nějakou z Poděšína zapomněl, tak by to bylo taky pro ně. A potom přítelkyni do Žďáru nad Sázavou a ještě dvou Alenkám známeň. A hlavně, která mě domlouvá vždycky, když ji nezahraju, Aleně do Nových Dvorů, rodačka ze Serákova. A zahráli bychom jim od Žadoviáku u Kyjova a přeju jim všecko nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a spokojenost a ať si užívají léta pěkného, suchého teda.
3: Suchého a horkého, že jo?
4: No tak, teď už to je lepší, jak to bylo minulej týden.
3: Bohoušku, Žadoviáci jsou připraveni, líbí se mi, že držíte ten rytmus. Před chvilkou byl Valčíček a teď si dáme další krásný Ukyjova. Bohoušku, taky pro vás míří tahle písnička. Mějte se krásně a naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.

0: Dohráli Žadoviáci písničku U Kyjova minutu před 6:30, no a my teď trošku zrychlíme tempo, dáme si hezkou polku od podlahy, kterou vybrala posluchačka Verča z Pelhřimova. Verčo, zdravíme a vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Děkuju moc, že jste mě vzal do vysílání, a vás taky zdravím a posluchače všechny Českého rozhlasu Vysočina, a dáváme si hrát jen tak pro radost, tak to bude pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovej, Sobkovej, manželům Kyselovým z Počátek, Dvořákovým z Bojiště, Honzovi do Brna, Jardovi do Dačic, Pepovi Zelenýmu a Pepovi do Jihlavy a ještě Mirkovi a Věrce do Batelova. A písnička bude, pane Petře, taky pro vás.
0: Děkuji.
1: A moc děkuji za zahrání a bude to písnička, na které jsme se domluvili, a moc krát děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Nemáte vůbec zač, já mám velkou radost, kolika lidem pro dobrou náladu tuhle písničku posíláte. Tak Verčo, taky pro vás do Pelhřimova. Díky moc, mějte se,
1: ano,
0: a naslyšenou.
1: Děkuji. Vy taky, naslyšenou.
2: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu Českého.

0: Středeční dechovky pro Vysočinu jsou v plném proudu. Tohle byla Lipkovanka Zelená se zelená. A na telefonu 22 155 49 99 už je připraven Luboš z Malče, tak Luboši zdravíme a je na vás, jakou písničku budeme vybírat a komu ji budeme posílat.
1: Já vás zdravím, pane Petře. Moc děkuji za to, že jste mě vzal do vysílání. Dnešní písnička poletí na kozí vršky pro pana Vendu Pleskače, pro pana Mílu Dlouhýho a také do Zdislavy pro Jirku Prokopa. Přeju jim krásný dnešní den a ať se jim daří. Moc vám děkuji za zahrání a přeju krásný večer.
0: Není vůbec za co, Luboši, já bych jenom tady chtěl takhle ještě říct jednu takovou osobní věc, jak ty dechovky pro Vysočinu krásně ty lidi spojují. My jsme se s Lubošem mimo éter bavili a přišli jsme na to, že já jsem s Lubošovou dcerou chodil kdysi na střední školu, že jo, Luboši?
1: Ano, ano, ano.
0: Jak je ten svět malý, tak pozdravujte dceru, zdravíme do Malče a písničku posíláme i vám, Luboši. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: I vám děkuju.

0: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Ano, středeční dechovky pro Vysočinu pokračují dál i teď 8 minut po půl sedmé a já už zdravím Slávku Střebíče, která se dovolala k nám do vysílání. Slávko, hezký podvečer.
2: Krásný podvečer všem milovníkům dechovek i vám, pane Peťo.
1: Děkuji. Jakou písničku jste vybrala a komu ji budeme posílat? Je to
2: dneska
1: vaše?
2: Jsem vybrala písničku naši zamilovanou slováckou polku v Okoníkách.
1: Písnička
2: a
1: je připravená.
2: Posílám tuto písničku Jardovi a Janě Přibylovým z Vyskytné, Janě a Květoslavu Pavličkovým z Koječína, Milovi a Nadě Vackovým z Vilémovic, Jirkovi Prokopovi a jeho manželce ze Zdislavic, Majce a Standovi ze Skály Lesjaksovým, Honzovi z Brna a panu kuchaři z Třebíče Vítkovi, který vaří tady v hotelu v Třebíči, ať se nám představí, v kterém hotelu vaří. A další písničku ještě, teda další uchazeč, kterému posílám písničku, je Vašek Šebesta ze Želiva. A nakonec nesmím zapomenout na manžela a posílám mu ji na obláček nahoru do nebička. Přeji vám všem krásný poslech. A vám, pane redaktore, děkuji a někdy zase naslyšenou.
1: Slávko, i vám teď posíláme písničku Valašku o slováckou polku. Mějte se moc krásně a naslyšenou zase někdy příště.
2: Díky, naslyšenou.
0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A nejenom, že voláte do Dechovek pro Vysočinu, ale také píšete, ať už prostřednictvím formuláře na webu vysočina.rozhlas.cz a nebo pomocí SMS zprávy ve tvaru píseň, mezera a text přání bez diakritiky a odesíláte na číslo 90 011 04. A právě před chvilkou mi přišla jedna hezká SMSka. Přeji krásný podvečer, prosím o zahrání písničky Holuběnka své dlouholeté skvělé kamarádce Maruš Vilímku do Mirotína. Pro radost a pohodu děkuji, Věra. Tak písničku hrajeme, Holuběnka od kapely Dubňanka.

0: Další krásný valčíček v rámci Dechovek pro Vysočinu s datem 12. srpna. No a další hudební přání už bude vybírat posluchač Láďa, který je na telefonu. Láďo, zdravíme, krásný podvečer.
1: Krásný podvečer, pane moderátore, zdravím vás a všechny posluchače tohoto krásného pořadu. A dneska jsem pro posluchače vybral takovou pěknou polku od Járy Marka, jmenuje se to Libišská. A vybral jsem výbornou interpretaci, bude to duo sestry Petrovy a bude je doprovázet výborná profesionální pražská kapela Petra Finka. Vám do studia posluchačům přeji příjemný poslech, děkuji předem za zahrání a že jste mě vzal do vysílání a přeju všem příjemný večer.
0: Láďo, děkuji za zavolání, mějte se moc krásně a hezký zbytek středečního podvečera. Naslyšenou písničku posíláme.
1: Vám tež.
2: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Libišská polka právě teď dohrála v rámci středečních dechovek pro Vysočinu a před námi v tuto chvíli předposlední přání dnešního dne a vybírat ho bude na telefonní lince Maruška z Polné. Marie, zdravím vás, co budeme hrát a pro koho, povídejte, je to vaše.
1: Pane redaktore, já bych chtěla zahrát písničku pro naší milou, známou a příbuznou Marušku Hefrovou z Přivislavy. A ona je strašně šiková. Měla v neděli narozeniny a v sobotu má svátek, tak bychom jí chtěli nechat zahrát Dolinečku a esí tam máte od Galánečky.
0: Ano, písnička Galánečka, Hustopecká Dolinečka je připravená.
1: A děkuju.
0: Myslím si, že udělá velikou radost.
1: Ano, děkuju vám.
0: Nemáte zač, Maruško, taky vám dopolné posíláme tuhle písničku.
1: Ano,
0: díky za zavolání a hezký zbytek středy, naslyšenou.
1: Ano.

Ústopecká dolinečka v rámci Dechovek pro Vysočinu a v tuto chvíli budeme plnit poslední dnešní hudební přání a to vybírala prostřednictvím SMSky Věra Střeště, prosí o růženskou polku pro Marii Bertníkovou z Růžené. Děkuji, s pozdravem Věra, tak písničku posíláme právě v tuto chvíli.

0: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Lidé v celém Česku sledují zatmění slunce. Dodávky tamoxifenu by se měly stabilizovat. Do Česka míří víc než 10 000 balení tohoto léku na rakovinu prsu. Bezpečnostní složky v Kuvajtu podle ministerstva vnitra odhalily připravovaný teroristický útok. A počasí zítra bude slunečný den s teplotami do 29 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte. Částečné zatmění slunce budou už za chvíli moct pozorovat i lidé na Vysočině. Jev bude nejvíc viditelný zhruba 10 minut po 8 hodině večer. Jedním z míst, kde mohou zatmění sledovat společně, je Hybrálec u Jihlavy. Tam je teď i reportér František Jirku.
3: Tady v Hybrálec

0: Válce na poli u fotbalového hřiště budou částečné zatmění slunce sledovat desítky lidí, možná už jich teď je i víc než 100. Těžko se tady proto hledá místo na zaparkování. Pro pozorování jsou tady připravené 4 dalekohledy. Lidé si přinesli i vlastní brýle, někteří je kupovali až v Táboře, protože v Jihlavě už nebyly k sehnání. Samotné zatmění začne v 19 hodin a 20 minut. František Jirků, Český rozhlas.
1: Do Česka míří víc než 10 000 balení léku Tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Lékárníci teď přípravky pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Léky s tamoxifenem, které do českých lékáren ze zahraničí míří, jsou totiž v Česku neregistrované. Kuvajtské bezpečnostní složky podle tamního ministerstva vnitra překazily chystaný teroristický útok. Připravovat ho měl Kuvajťan napojený na organizaci Islámský stát, kterého už delší dobu sledovaly informační služby. Teroristé podle ministerstva podezřelého muže trénovali ve výrobě výbušnin a dronů. Poslední bašta samozvaného Islámského státu v Sýrii padla v roce 2019. Organizace má ale stále buňky na Blízkém východě, ve Střední Asii nebo v Africe. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková na turnaji WTA tisícové kategorie v Torontu nastoupí do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Číňankou Chang večer zabojují proti slovensko-britskému páru Mihalíková-Nicholsová. Na vítězky čeká ve finále Italka Eraniová s Američankou Melikarovou Martinézovou. A na mistrovství Evropy v plavání v Paříži začal večerní program i s českými medailovými nadějemi. Plavec Jan Čejka usiluje o medaily na 200 metrů znak. Počasí. V Jihlavě teď naměříte 25 stupňů, v Havlíčkově Brodě 23. Noční nebe bude jasné a teploty se stoupí na 12 až 9, v údolích až na 7 stupňů. Slunečné počasí s letními teplotami přetrvá i během zítra, naměříme 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: A krátce po 19. hodině míříme ještě na silnice. Na silnici z Jihlavy do Polné mezi Měšínem a Ždírcem se stala nehoda motorkáře s osobním autem. Dejte tam pozor. Na silnici mezi Pelhřimovem a Humpolcem se zdržíte u Záhoří. Tam je kivadlový provoz a na semaforech postojíte z obou směrů asi 5 minut. No a na silnici mezi Třebíčí a Náměští teď už projedete bez větších komplikací. U Studence byl tento úsek odpoledne po požáru uzavřený, teď už je ale průjezdný. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní Jiřina Misíková nám napsala, my jsme rádi, že v poslední době hodně do Hezky česky píšete. Asi se shodneme na tom, že ani renomovaní moderátoři si s českým jazykem často nerozumějí. Chybuje se třeba ve skloňování číslovek, ve shodě přísudku a podmětu, ve středním rodě množném čísle, o tom jsme to mluvili minule, výslovnosti dítini, dityny. Zajímalo by ale hlavně užívání zájmena týž, místo stále častěji užívaného ten samý. Jak je to závazné, týž a ten samý?
2: Musím paní Misíkové poděkovat za dotaz, protože vztah k těmto dvěma výrazům mám velmi podobný jako ona. Totiž to ten samý bylo dlouho považováno za nespisovné. Ovšem, i já jsem to tak cítila, zvlášť například v odborných textech, ale je to klasifikováno jako výraz hovorový. A hovorová čeština stále ještě patří do spisovné češtiny. Takže je to v pořádku, ale řekněme, že to je varianta k tomu týž, které je zase pociťováno jako výrazně spisovné. A další zdůvodnění, proč se mluvčí zejména vyhýbají tomu zájmenu týž, je jeho poněkud obtížné skloňování a my nemáme při běžné slovní zásobě nemáme dostatečný počet analogických slov, o jejich tvary bychom se opřeli, abychom si byli jistí.
1: Takže raději říkáme ten samý.
2: Ano, ano. Mm-hmm. Například se to srovnává s ruštinou nebo se slovenštinou, kde jsou taky tyto dlouhé tvary, ten istý, tot sámoj a podobně. Jsme si jistější tam, kde cítíme i to jméno ten a k tomu máme tu další složku toho slova.
1: Rozumím, no zkusme si to vyskloňovat. První pád týž, bez téhož.
2: Bez téhož mikrofonu, s tímž mikrofonem.
1: S tímž, ano.
2: S tímž
1: ještě
2: mikrofonem.
1: Čtvrtý pád vidím.
2: Týž.
1: Týž mikrofon. O témže mikrofoně.
2: Ano, ano.
1: Nebo mikrofonu.
2: A s týmž mikrofonem. A máme tam ještě možnost tentýž, což je stejně knižní, ale možná se nám to skloňuje snáze, s tím též, o tom též, vidím tentýž a tak dál. Možná jsme trošku váhali, možná je to vidět, že to slovo příliš často neužíváme.
1: A proto právě inklinujeme k tomu ten samý.
2: A to ten samý, to se nám skloňuje velice snadno. Tam víme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku dál přibývá počet OSVČ, celkem jich je víc než 1 200 000. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. A i zítra bude slunečno, teploty vystoupí ke 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
2: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 000 tun nebo 6 000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou

0: Takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5000 a 5200 tun.
1: Zemědělci na jihu Čech musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku se nazvažují, že chovy omezí.
2: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
3: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
2: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
3: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
4: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez spalovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
3: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
1: Desetibojař Willem Stránský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
5: Tak už při stovce, asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to. Počasí.
1: Zítra bude opět jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy. Z Prahu u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. Kolona je z kilometru 35 asi na půl hodiny. V Praze pokračuje silnější provoz. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení Vekbelské směrem z Černého mostu. Je zdržení asi 20 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
6: Alex a host.
7: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Netary. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
6: Alex a host.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Zítra bude slunečno a teploty se znovu přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření SKY areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření SKY areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický k tomu řekl.
4: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
3: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Prameniště, které zásobuje vodou velkou část Turnova a další okolní obce, bude zprovozněné do konce srpna. Českému rozhlasu to řekl ředitel svazu vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk. Historické prameniště Šlejferna stavbaři opravují. Stavba má téměř rok zpoždění, kvůli její náročnosti potvrzuje ředitel Hejduk.
5: Cíl byl jediné chytit co nejvíc vody, protože to souvisí s tím, že pokud ji bude hodně

0: taky bude moct pustit ještě do okolních obcí. To ani projektant nemohl vědět, když ten proběh za provozu, tak jsme udělali sondy, ale opravdu, když ho zastavíte a vlastně toho celý rozeberete tu štou, tak vidíte, že to je trochu jinak. Sport.
1: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al Fatí. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
2: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojim druhým domovom. Nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
1: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal 2 ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Počasí. I zítra bude jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 je mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a na Teplice. Kvůli změně značení v tunelech zdržíte se tam asi půl hodiny. A pozor u hranic s Polskem, v blízkosti D1 se pazou kozy, tak opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
4: Když se spojí dva správné lidské životy, může vzniknout láska, která překoná všechno.
5: Budeme vám vyprávět příběh manželů, kteří už oslavili smaragdovou svatbu.
4: Byly chvíle, kdy mohl přijít jeden od druhého, ale anděl strážný je vždy ochránil, protože kde je láska, tam je život.
5: Osud jim nadělil zdravé děti a štěstí, které si něžně hýčkají ve svých 75 letech.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořad o výjimečných osudech lidí, ale i o skromné lásce.
1: Ze stovek zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který se týká manželů Jany a Václava Soukupových z Přílep u Kroměříže.
0: Nedávno oslavili 55. výročí svatby. Milují se čím dál víc. Možná proto, že už vědí, jak se život může ze dne na den zkomplikovat.
1: Na návštěvu k ním jsme poslali našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Je dobrý den.
4: Vy budete Jana?
3: Ano, my jsme vás vůbec neslyšeli. Vy jste přijeli tak potichu. Dobrý den, vítám vás u nás. Vždycky jenom slyšíme v rádii, Patrik Rozehnal a víc nic. Pojďte k nám.
4: Nezavolá. No. Tak přijede. Tohle je kytička pro vás.
3: To je krásná, děkuju moc. My máme za týden výročí svatby, tak ona mi třeba vydrží.
4: Yeah.
3: Máme 55 roků za týden. Ta je krásná o srdíčka.
4: No jasně. Vy si to zasloužíte, ne, za ten příběh životní?
3: My jsme strašně z toho překvapení a nemůžem se z toho zpamatovat.
4: Ale, tak máte ještě chvíli na to.
3: No, oni se tak počítají.
5: Dobrý den. Já ani neslyšel, já tam mám rádio. Já tam mám furt ty babské rádia takové, to poslouchám celý den a ty právě všechno, co tak od, se týká tady tohoto. Takže to jsem všechno mám nalákal, no.
4: Tak to je dobře, že posloucháte.
5: Jo, já to mám v dílně a všady prosím rádio sebou ven, bez toho se nehnu.
4: Výborně, no tak teď budeme poslouchat, ale my vás dva.
5: Jo, jestli to zvládnem.
4: Já myslím, že jo.
1: Svůj společný život začali 28. června 1967 na svatbě. Nikoli své, ale na veselce kamaráda tehdy 16-leté Jany.
0: Její tatínek tam dělal šoféra, přivážel svatebčany a jí, mladé slečny, si nikdo nevšímal.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A pak se objevil takový silnější kluk a říká, co tady děláš, kam no mám za družičku. Říká, no moja sestra se vdává, já jsem bratr a jdu za svědka. A tak jsme se tak poznali, ale nic mi to nějak neříkalo. Jsem měla představu o klukovi jinačí. Ale pak začal mít o mě veliký zájem a potom po obědě, jak se začalo hrát, furt si pro mě chodil tancovat, už jsem nesměla s nikým jiným chodit, už si mě, jak když přivlastnil.
5: No tak jsme tančili spolu hodně a jsme potom na to téma, ona ještě jezdila do Prostějova do školy, na střední školu, no a tak jsem se jí ptal, jestli jako když přijede, jestli můžem někdy dojít a říká, že jo, tak to začalo, že jsem začal jezdit jako k sestře zároveň a oni bývali sousedí, pomáhali, dá se říct, no a tak jsem se vždycky stavil za ňou a tak to začalo, že jsme spolu začali chodit. No.
4: Jak vám připadala, jak se vám líbila, jaká byla, popište nám jí.
5: No, stála chudá, tož byla drobná, nebyla žádná velká, teď ona měla tak 50 kilo, myslím, a tak byla, hezká byla, to se nedá, že by byla jako nelíbila, líbila se mi hned na první pohled.
4: Co se tak v tom věku chemicky, nebo já nevím, odehraje, když dostane holka od kluka pusu, nebo kluk tu pusu vlepí, zatočí se svět, nebo jak to je?
3: Tož Vena byl takový, on to uměl. On si mě uměl získat, já jsem třeba neměla chuť. On to tak uměl se přitulit a přimazlit, že ani jsem nechtěla, bylo to.
5: No, ale přitom to byla jako první holka, já jsem měl předtím, jsem nechodil žádnou jinou holkou. Nevím, no, a byla to ta přitažlivost ženská.
4: Co tak jako vnitřně jste prožívali?
5: No tak Bylo to v člověkovi, že to prostě už se začal se těšit, že přijede na ten víkend dom pátek a prostě bylo to už něco člověk v člověkovi zakořenilo, jo? Že ty city se více projevovaly. Pozná to, že je něco, že se něco mění, jo? Že člověkovi něco zakořenilo, dá se říct takového.
3: No, je to tak. Začala jsem, už se blížil ten pátek, tak už jsem se začala těšit a už jsem si říkala, kam bychom mohli spolu jít, ale musela jsem se doma zeptat. No, ale nejhorší bylo, když jsem třeba přijela z internátu a měla jsem se pak učit na maturitu a Vena chodil z Přílep přes pole do Frištáka, to je takových 5 kilometrů pěšky a já jsem vždycky doma říkala, tati, já se musím jít učit, já budu mít zkoušky. Tak já jsem šla, my jsme tam měli takové políčko přes silnicu a stromy a jahody a já říkám, já se půjdu učit jahodám a vzala jsem si deku a jako sešity a Vena přišel zadem přes les a my jsme se tam učili. Já jsem se učila na maturitu a on mi nedal pokoj.
4: Vy jste se úplně něčemu jinému učili.
3: Ano, my jsme se učili a vůbec nám to nepřišlo, že bych se měla učit. Ale bylo to krásné, to zakázané je vždycky nejpěknější. Bylo to pěkné v té přírodě. Vždycky jsme měli rádi a máme doteď tu přírodu, že... A líbilo se mi, že byl aj urostlý. On tenkrát, jsem si říkala, tak abych věděla, že o toho člověka se můžu opřít a že mu můžu věřit, žádné tintítko, že? Bylo nám spolu dobře, ale že bychom uvažovali o něčem dalším, vážnějším, to nám tenkrát nenapadlo. Ale tak jsme začali spolu jezdit na výlety nebo někde do parku, na zámky a tak. Tak jsme se začali zbližovat a když jsem byla na internátu, tak mi psával dopise. A tak jsem začala taky psát, tak jsme si odepisovali a vždycky jsme si na tu obálku napsali naše heslo. Krásné je žít a to máme do dneska a tu písničku máme strašně rádi. A vždycky na tom každém dopisu jsme měli na vrchu napsané krásné je žít. A tak jsme si psali, až pak šel na vojnu půl roku, než jsme se ještě vzali, tak jsme si psali. No a pak to došlo tak, že jsme spolu chodili, já jsem pak začala pracovat ve Zlíně u telefonu a začal za mnou jezdit. A to bylo to, že začal za mnou jezdit, jsme se začali mít rádi trochu víc.
4: Co to je trochu víc?
3: Trošku víc, už jsme se báli dát napřed pusu, že třeba se mi něco stane, že otěhotním nebo něco. A tak jsme se začali zbližovat, až jsem byla těhotná. A tak teď co teď? Já jsem měla doma, my měli na žabární hospodářství, tak tatínek byl rád, že jsem byla jako kluk, vždycky jsem byla při ruce. A tak jsme spolu začali chodit a teď tatínek, když se dověděl, že jsou těhotná, tak z toho byl špatný, protože jsem měla 20 roků, ještě jsem neměla 19 a půl roku. A on si pořád myslel, že jsme malé holky, že ještě je čas na to, jenomže když se to stalo, tak bohužel se to muselo řešit, že?
4: No a teď rodiče se to asi dozvěděli, si myslím, možná až potom, co se to dozvěděl Vena, nebo ne? Veno.
5: No, tak já jsem se to dozvěděl, že jako to je fakt. No, prý já jsem jako nedostal ty ženské věci, jo, měsíčky, jak se řekne. Říkám, nakonec se co? Tak se vezneme, není problém. Jenže byl problém s rodičmi a od manželky. Oni prostě, že měli to hospodářství, tak jsme chtěli svatbu. A to možná ještě i dřív, než jsme přišli do toho jiného stavu. To bylo, ještě ne... Teď jsou zemáky, teď budou žňasou a furt prostě byla práce a nebyla čas, nebyl na svatbu. Až se to prostě stalo, tak už ten čas se musel udělat a už nenadělali nic a tak jsme se vzali, aspoň k tomu došlo.
4: Takže i svatba se řídí zemědělským rokem, jo?
3: Ano, no. Ano.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jednoho dne se to stane a já budu mít

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Janě a Václavovi Soukupovým. Seznámili se na svatbě. Ona byla družičkou, on šel za svědka. Na svou svatbu si počkali celé 3 roky.
2: Brát se, jak se říká, museli, ale také chtěli. Milovali se. Jejich velký den byl naplánován na 1. srpna roku 1970.
1: Co se dělo den předtím? Jak se oba loučili se svobodou?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ten poslední večer, tak tatínek si ke mně sedl na postel, jak jsme se sestrou spávali jako dvojčata, a říkal: Jani, nerozmyslela jsi to? Nechceš zůstat doma? Já říkám: tati, ne. A máš ho vůbec ráda? Já říkám: tož mám, tatíšek, víš, že ho mám ráda. A zůstaň doma. A furt jak kdyby mě přemlouval. Říkám: tati, ale to nejde už, nechtěl mě pustit z domu, nechtěl. A tak jsem se nakonec, jsme si poplakali tu poslední noc doma a šla jsem do Příleba. Už je to tak, jak to je.
4: Co vy ten předvečer svatby,
5: jo,
4: Véno?
5: Předvečer? No, předvečer svatby. Předvečer svatby jel ještě s manželkou, ty jsi měla jet pro svatební šaty, že? Ke švadleně, říkám, tak jsme jeli na motorce jako pro šaty. Jasně, tak jsem jeli a to zase jsme se zastavili na našem místečku, jsme si poseděli, pokusali. Za mnou už tady čekali bratranci, že už tady byli odpoledne a my jsme přijeli o 9, o 10 hodinách ze všeho to. No a tož já jsem říkal taky tehda, říkám, když se na mě tak dlouho čekali, tož já vám aspoň nalil už tamplu. Jsem vzal sklinku, co byla po ruce, jsem mi nalil, tož to vypili. No, ty znám teda nalil, říkám, že to není dobrá. No, však ochutnej. Já jsem jim nalil vodu. Ze sklenky to byla voda.
4: Co si z toho svatebního obřadu nejvíc, kdo z vás pamatuje?
5: No a to takový utkvělo, že měli jsme, jak mamina měla dlouhý závoj, myslím ještě tak ze 3 metry, že? A že jí to povedou družičky, jako jí to potáhla, aby to netáhla. A to se přecházelo z toho národního výboru přes náměstí takových 150-200 metrů, jo? A tež je ten průvočel. A nejlepší bylo, když měla takovýho malýho bratranca a on tu měl cylindřík, malý všechno. Joško, teď tě poneseš vlečku. A oni měli doma taky hospodářství, jako ta. A pro ně byla vlečka za traktor. A on chudák se rozplakal. Říkal: já tu vlečku neutáhnu. No, tak to je opravdu takový zážitek. Z toho na to člověk se vzpomene.
4: Pamatujete si ten první manželský polibek?
5: Jo.
3: Je, pardon. Ano, protože tenkrát byly závoje a ty závoje byly dlouhé a byly neprůhledné.
4: To je všechno dlouhý, vlečku, závoje.
5: No,
3: a teď ten závoj byl přehozený, takže já jsem byla jak bílá paní. On stál vedle bílé paní, mě nebylo vůbec vidět. A teďka on mě nemohl ten závoj vyhrnout, dostat, aby mi tu pusu mohl dát.
5: Opravdu, dostat se k ní, což už jsme měli za sebou, ty polibky, takže to mělo být oficiální a museli vydržet, že jsem to odmotal s takovou.
2: Po svatbě se nastěhovali do domu Václavových rodičů, kde měli pro začátek jen jednu místnost a koupelnu na dvorku.
1: Šťastná a veselá Jana brzy poznala, že bydlet pod jednou střechou s tchyní nemusí být vždy dobrý nápad.
3: A jako napřed se mi ta maminka zdála Venova fáň, ona taky taková veselá, taková řečná, jak sestra jeho, jenomže ona začala být taková jako panovačná, jak když to musíš, to udělej a tak. A teď já jsem byla mladá a teď přišlo, že aj to mimčo a ona, musíš to obléct, nedělej to a začala. A ona je svůj a jednou, my jsme tady měli jako ložnicu dohromady všechno, tak on mi, já jsem měla doma ve zvyku, jsme vyvětrávali peřiny vždycky, se to dřív dělávalo, v sobotu se gruntovalo, vyhodili se peřiny a ona mi vyhodil peřiny tady na dvorek a máti vyletěla a říká, prosím tě, proč vyhazuješ peřiny, to mi to nikdy neudělal, to nemůžeš udělat aj my. A Vena tenkrát i řekl, mami, ale já už jsem ženatý, já mám manželku, vám to může udělat, on rodičům vykal, vám to může udělat tata. A on jo, ta začal všechny problémy těma peřinama, že on se postavil, že řekl, ale mamo, vy máte tatu, já už jsem ženatý. A to vám řeknu, to bylo hrozné. To byl takový, ona začala když žárlit, všecko bylo najednou špatně, nic jsem neudělala dobře, já jsem tady vždycky zašla, začala jsem brečet. Ta maminka se tak změnila, že všechno jí vadilo. Já jsem se snažila jí umýt okna nebo něco dvůr zamést nebo takové ty práce, co jsem doma dělávala. Proč to děláš? Na co žehlíš montérky, kdy to je zbytečné? Všechno jsem prostě nevěděla, jak jí mám vyhovět. A tím začaly ty problémy, ta naša komnata. Temná, že jsme si s nima přestali rozumět.
1: Tím ovšem počáteční problémy neskončily.
2: Připomeňme, že v té době byla Jana ve čtvrtém měsíci těhotenství a těšili se na příchod svého potomka.
1: Netušili, že jen zázrakem zůstanou spolu. Krátce po svatbě se totiž vydali vrátit půjčené stany svému bratranci.
3: My jsme jeli z Přílezne, vyjeli a tady za Přílepama byly v Holešově kasárny. A tam stáli dva vojáci a jeden voják měl nohu v krvi. A byla ta motorka stála. A teď nás zastavili, tak jsme zastavili. A ten jeden voják říká, mohli byste nás zavést do Holešova na polikliniku, on má roztrhlou nohu. Tak Vena udělal lůžkovou úpravu, jsme tam toho vojáka položili, já jsem si sedla dozadu, jeli jsme na tu pohotovost a jsme ho nechali, nahlásili jsme to jako na policajty a jeli jsme. A já říkám, Veno, ale já si chci sednout vedle tebe, dostali jsme od našich auto jako MBčko staré, jako svadební dar. A on říkal, ale seď vzadu, však už jedeme k vašim, to je kousek, zůstaň sedět vzadu.
5: Tak naštěstí mě poslechla. My jsme vyjeli na silnici, to byla boční silnice na hlavní, a jeli jsme, za mnou jelo auto a to začalo silně pršet. A my jsme zátali za horním lapačem, byla taková mírnější zatáčka. No ale já jsem viděl teď, jak se blíží a světla do protívky. A pak to už opravdu ho to vyneslo do čelní náraz nám dal, vytočil si nás a do té pravé strany se zaril. Prostě to auto zlikvidoval úplně na sračku. Kdyby ona ležela nebo seděla vedle mě, tak nebyla.
4: Ale co se stalo vám tedy z hlediska zdraví, jak jste to odnesli?
5: No tak já jsem měl přeraženou nohu, měl jsem taky jako zešroubovaný, měl jsem tam 41 cm platinu drát do tohoto a byl jsem operovali to jako všechno a tak byl jsem, já jsem zůstal v nemocnici, myslím 2 měsíce jsem tam byl ještě jako manželka, tož ta 12 žeber zlámaný, lopatku zlámanou a otřes mozku. To měl celou jednu stranu, měla celý to zlámaný všechno. Tož odležela si tam taky svoje ten měsíc, ale já jsem tam byl dva, no. No a pak ještě taky, pak, až se trošku mohli jet, tak ju sestřičky dovezeli za mnou na vozíčku, aby se podívala na mě po měsíci.
3: Tak sestřičky mě nalozili na vozíček a oni nám udělali, oni byli tak perfektní, oni udělali z melouna bouli. Takové ovoce do toho dali, takový misu a teď jeli se mnou za ním na pokoj, aby jsme se podívali, jak vypadáme. My jsme se neviděli. A tak jsme tam dovezli nás tam a přivítali jsme se spolu, dali jsme si pusu, pohladili jsme se a že si dáme na přípitek tu bouli melounovou. Bylo to takové krásné, že nám tady toto umožnili, že nám zpříjemnili ten pobyt, no ale já jsem pak jela doma, manžel potom ještě přes půl roku ma rodil s tou nohou, no a stavba, tady to bylo všechno rozkopané, rozdělané, takže to, ale zvládli jsme to všechno, zvládli jsme to, porodila jsem toho staršího, jak mi dali tu morfio v tom třetím měsíci, tak jsem ho porodila a doktor řekl, že nemusí mít prstečky, prstíky, jako, nebo toto, že aby jsme počítali, že to nemusí být dobré, když je to morfium pichle, že do třetího měsíce je to nejnebezpečnější. A tak nakonec se narodil krásný, pěkný kluk, hodný, je doteďka furt. Tak je to takové krásné, dobře to dopadlo. No a potom za 3 roky, necelé 2,5, za 3 roky jsem byla zase těhotná.
4: Zase náhodou?
3: Zase náhodou. To jsme neplánovali. Za 3 roky. To jsme neplánovali. No necelé 3 roky jsou od sebe, no. A to jsem dělala ve Zlíně u spoju, telefonistku a my jsme toho staršího měli 3 roky, už ho vzali do školky tady v Přílepích. Tak měli jsme starého Warburka, ještě on strašně žval ten Warburg, to byly takové hlasité auta. A tak on nás dovezl ke školce a teďka, že bylo to v únoru a byl takový u školky, jak se chodí do vchodu, tak tam byl poprašek sněhu a my jsme nevěděli, pod tím byl led. A jak jsem šla s tím Peťou, s tím starším, že ho povedu do školky, tak mi ujela noha. Měla jsem sukňu a kozačky šněrovací. Já jsem spadla a mi normálně vylezla kost té kozačky. Já jsem si tam zlomila nohu.
5: Kost jí trčela ze šněrovací boty té ven. Normálně jí trčela ven kost. No a tak říkám, tak hodil jsem to, že jsme znali, že to jsou ty v školnicu a všecky tam, tak říkám, jí strčil za dveří, říkám, honem, ať to postarají o kluka, že jedu do Holešova. Potom hned jako vzali do tohoto, srovnali vizuly a musela jít do Kroměříže za výš, protože tady to byla poliklinika, tam sádrovali v Kroměříži a všechno nemocnice, tak ji zasádrovali tu nohu taky prostě a dostala sádru až po vrch jako zad na tímto. Byl to šok, no ale zase byla starost jedna navíc. A tak bylo to náročné, říkám, a čím ale co jsme se zažívali, tak tím jsme se smilovali. Jsme byli jeden pro druhýho oporou, co se nám tak jako si myslím, že opravdu oplatilo. Že si toho člověk váží si toho, že je jeden druhýho více.
3: Postupem času, když přišli děti a když jsme začali stavit, tak se mi víc a víc s ním lepší žilo, protože on byl fajn a všechno uměl a uměl to se mnou. Takže já jsem ho měla čím dál ty radši a teďka na stáži je to stejné. Pořád se mi líbí a pořád říkám, to by to ale pasuje. Když vysleče ty montérky a obleče se v nedělu, když jdeme třeba do kostela nebo k dětskám, obleče se pět když kam tobě to tak pasuje, ty jsi furt tak šikovný.
5: Taky jsem si toho vážili, jako mám ju rád furt, to se nedá nic říct, že na tímto, jako, protože opravdu jsme spolu něco prožili. A prožili jsme spolu kus života, aj pěknýho, aj byly starosti různý, ale tak a my už těch 55 roků to táhneme spolem tu káru. No, takže myslím, že jsme si na sebe zvykli, už víme, co v nás je, dá se s jedním druhým, takže aj svoje slabosti známe jedného druhého, takže záleží na tím, jak se zachová, vždycky ten jeden nebo druhý. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Manželé Jana a Václav Soukupovi jdou bok po boku životem už více než 55 let.
2: Jejich milované děti Petr a Marek přišli na svět v plném zdraví, i když se jejich otec bál o život své ženy.
1: Jak ale kdysi řekl Michelangelo Buonarroti, láska vítězí, i když je strach sebevětší.
2: Měla někdy Jana strach o svou lásku, o Václava?
3: Měla jsem hrozný strach, protože on taky, když jsem byla v lázni, si zlomil nohu, ale to naštěstí kluk ze Zlína přijel, opatrovali ho, ale když mu tak před 11-10 rokama diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a řekli, že bude mít vývod, tak jsem se strašně o něho bála. A my jsme tak průměrně věřící, takže já jsem jela i na hostýnek, jako tam jsem se, to bych neměla říkat, jako za něho. A vždycky jsem si věřila, že když člověk něco věří, tak si říká, když něco věří, že se to vrátí a že to bude všechno dobré. Ale když oni mu řekli, připravte se, že bude mít vývod, nemusí to být dobré, když mu vzali 60 cm střeva a říkali to už je skoro po 12, měli jste přijet dřív, ale on je takový neposlušný, on když ho něco bolí, on nechce jít doktorovi. On jde vždycky, až je skoro pozdě.
4: Já jsem neměl strach nikdy o sebe, ani v nemocnici. Vždycky jsem myslel na to, že kdyby si něco stalo, že zůstane sama. To je horší pro mě. To jsem si byl vědom, že prostě bylo by to zlý pro ně, kdyby byla sama, bez mě. Nevím.
5: Posílali jste si v myšlenkách třeba sílu vy doma, ven a v nemocnici?
3: Ano, já jsem kolikrát říkala, Veno, prosím tě, vydrž, bude dobře, bude líp. A já si myslím, i třeba ten večer, že taky na mě, jsme si na sebe mysleli, pak když jsem za ním přijela, říkala, co jsi dělala, já jsem zrovna na tebe myslela, říkám, ano, byla jsem na zahradě, seděla jsem a vzpomínala jsem, aby byl zdravý. Taky jsem se o něho bála, jsem si říkala, kdyby, a já nebyla, ale on je takový člověk, že on si ze všechny poradí. Kdybych já tady nebyla, tak on si uvaří, uklidí, upeče, uši. Je na zahradě všechno, ale já ne. Člověk není zvyklý se s takovým něčím setkávat a tak, taky se z toho dostal, vykuliroval se z toho, ale vždycky je nějaký ten anděliček, strážníček, který při nás stojí a vždycky to zlé nám pomůže překonat. To je takové, opravdu věříme na to. Zatím je to 10-11 roků a zatím je klid, že to jako to střevo, ale bála jsem se o něho hodně, protože přece jenom děcka nám odešly a už jsme zůstali jenom dva. Máme přátelé, máme rodiny, sestry, jako, ale jeden druhého, když třeba večer jdete sám do ložnice nebo ráno vstáváte a to postel je prázdná, je to takové smutné. On, a i když přesto, že jezdil v práci, jak on chodil do práce, jezdil do světa jako montér, takže jsem byla zvyklá, že je. Ale vždycky bylo zajímavé, že třeba jsem dostala záchvěr, já jsem se začala dusit a když nebyl ve světě a byl ve Frištáku v tom družstvě, on jak kdyby to viděl okolo něco kupovat do Holešova. A teď, jak to nebyly mobily ještě, a teď on říká, co je, ahoj, říkám, že mě to tak zlobí. Tak on přijel, pichl mě a jel dál. Takže on vždycky jak kdyby vycítil, že potřebuju pomoc. Já když jsem nemohla, tak já jsem tu injekci vypila, ale to nemá takový účinek, jak když se to pichne do té žily a že to účinkuje okamžitě. Ten Véna, jak kdyby to tušil nebo něco, tak zrovna jeli okolo něco nakupovat do toho Lešova.
5: Myslíte si, že to je nějaká telepatie, napojení dvou duší, Véno?
4: A tak já myslím, že jsme hodně na sebe navázáni. Že prostě myslíme si, přijel jsem z práce, já jsem myslel na, no já jsem měl, že si prostě, jak kdyby to ten člověk vycítí něco, že se něco děje, jo. Že to opravdu, něco z nás prostě, prožili jsme právě, že ty hodně, dá se říct, a že nás to moc spojilo.

0: Jakoby jejich láska byla vykoupena řadou zkoušek, potíží a ran.
1: Jana a Václav si váží každého dne. Jeden druhého, života, který jim byl dán.
0: Chtěli jsme jim říct, jak je obdivujeme. Proto jsme Patrika rozehnale poprosili, aby jim tajně u nich doma nainstaloval velké digitální rádio a předal dva zlaté hrnečky.
2: To neříkejte ani ze srandy. My jsme o těch dárkoch vůbec nevěděli, ani vůbec, že to něco obnáší. My jsme si mysleli, že to normálně přiběhá hotovo. To je jak každý druhý. Jste tak hodní.
3: Jo, to, jestli tak jsme vděční za všechno, ale tak nemusí nic být.
4: Tak jim to stálo za to, aby takový malý dárek jsme mohli předat. Tak máte ho tam na stolečku, tak se na to pojďte kouknout.
2: Rádio, hrničky.
3: Jej.
2: My máme hrničky a my už jich máme oťukané. Ty to poměr jenom na nedělu. Ty jsou krásné.
3: A rádio. To je rádio, jo?
4: Velké digitální rádio, ať si nás můžete poslechnout. Je to těžký?
2: To je na gumičku nebo na těž zkus. To je krásné a moderní.
3: Budu kvalitní poslech, jako jo?
4: Posloucháte rádio všude.
3: Všude. Na stálo mám rádio v dílně a jinak mám přenosný taky. A to chodí se mnou všady. A to, jsem na zahradě a co u ryb, tak prostě tak je to.
2: To se tady pouští.
4: No? Všechno.
2: To přijde.
4: No. Máme i návod, nebojte. A máme i přívodní kabel.
3: Děkujeme teda moc, opravdu.
2: To je strašně krásný pozdrav a že moc děkujeme, že to je překvapení jak hrom tady toto. Fakt, už jsme si zasloužili, máme staré všecko, máme jedenkrát zase nové a ty hrničky jsou krásné, moc za ně děkujeme.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali na dnešek, nám vypráví manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku.
2: Nedávno oslavili 55 let manželského života. Rok co rok na výročí jezdí do svých milovaných Beskyd.
1: Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
2: Zkusili jsme to ověřit roztodivnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
3: Kdy byla první pusa?
4: No to bylo, myslím, ještě ten den, co jsme se poznali, co čekala na svatbu.
5: Ale myslím, že na té svatbě to nebylo, mám dojem. To je hrozně dlouho.
3: Jaké kytky máte ráda?
5: Já mám ráda červené růže.
3: A jaké kytky má ráda?
4: No tak růže, to je.
3: Jaký jste měl tehdy účes, když jste se poznali?
4: Dřív byl, jak se říkalo, chodilo i na ješka, ale holanděn, na holandské, holanděn, se říkali, jako zastříhnutý vlasy, jako na účes, a měl jsem další kotlety.
5: On měl takové dlouhé tady ty licouse a naši to neměli rádi. A tak tatínek mu říkal, já ti zaplatím, když si to oholíš. A maminka říkala, Venos, ohol si to, já ti dám peníze. Oni mu dali oba peníze, aby si to oholil. A mu se jim se to nelíbilo. Tomu se to tady skoro potkalo, tady to.
3: Kdo z vás je lehtivější?
4: Jo, tože, to bude na stejno.
5: Já nevím, asi on. Vena je, myslím, lehtivější, to jsou otázky.
3: Kdo chodil na třídní schůzky víc?
5: Víc já, ale chodil aj on.
4: No tak mamka chodila, když nemohla, když byla třeba vlastně, tak jsem chodil já.
3: Kdo chodí s košem?
5: Na odpadky. Myslím, že víc já. Víc já.
4: Tak dá se říct na stejno, ale to...
3: Nikdo víc? Někdo, není někdo, kdo by převažoval?
4: Ne, ne.
3: Jak řešíte hádky?
4: Nemluvím.
5: Tož on je takový přímý. Takže já se snažím nechat a pak se snažím udobřit. Ale přijde aj on, taky přijde.
3: Večer. Raději ostré světlo nebo přítmí, lampičku, co?
5: My máme rádi svíčky. Svíčky a takové přítmí a víno.
4: Radši mamčaty vždycky tak při svíčkách. A i venku, když sedíme u krbu, tak tam svíčky zapálí a tak při... Pokud nehrajeme náhodou, ještě se nudíme, tak hrajeme karty spolu. Tak to si svítíme tam u krbu, protože to by jsme na to viděli, ale jinak svíčky.
3: Jak vám vaše žena říká, když se rozčílí?
4: Ona neumí nadávat, mamina. Ne, ona to, na to není.
3: Jak říkáte svému muži, když se rozčílíte?
5: Já mu říkám pořád stejně, já říkám Veno.
3: Jaké jídlo od ní máte nejraději?
4: Nejraději? Co je jistota vždycky, tak jsou to řízky.
5: Ale asi ty řízky.
3: Kde nejdál od domova jste se měli?
4: Což nejdál, co jsme... No, v Egyptě, no.
3: Kde nejdál od domova jste se spolu měli?
5: Ježinko, to asi když jsem bydlela na Pahedlích, na Svobodárce, jak jsem tam začala pracovat, tak tam za mnou jezdil, to bylo asi po první ze začátku nejdál. Ale pak asi v Tatrách, když si neříkal Tatrách, my když si šli to magistrál a byl tam takový pěkný koutek na kameni, na skalách. Tak, myslím, že to bylo, ale je to, ale když si na to vzpomenu zpátky, asi tam to bylo nejdál.
3: Jo. Nemohlo u toho být víc vedro a třeba moře?
5: No, u moře taky. U moře taky, ale tak je to, ale je to pořád pěkné, když člověk to veme zpátky, tak je to pěkné.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes zadek?
5: No tak on za chvilka přejde, štípne nebo tak zácne.
4: Tak to není tak dlouho, to já na zemi dají každý den, mi lepnu. Já bych upozornil, co tak podpíchnout.
3: Máte nějakou libustku při milování?
4: No tak, když tu mamku trošku pozlobit, jako, tak ji začnu chytat, polechtat na uchu a to nemá ráda moc.
3: Má nějakou libustku při milování? On se čím rád, by vás škádl třeba?
5: On se rád mazlí. On se rád mazlí. On má rád takové, jak se říká, ty předehry.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: V závěru svého života už člověk přemýšlí, co by chtěl ještě zvládnout a kolik dní mu osud dopřeje po boku svého milovaného.
1: Co by si přáli ještě stihnout a prožít, Jana a Václav Soukupovi?
5: Myslím, že ty by ses ještě rád podíval někde do zahraničí, že? Ne.
4: Tak.
5: Ještě dokud můžeš, no, dokud můžeš dokud chodit. No.
4: Je hezký, je to, člověk se podívá ven ještě někde, ale furt ještě ty moje splněné sny, ještě furt ještě, to je, jsme byli v Tatrách, tak už jsem nezvládl, co jsem zvládal dřív. A chtěl bych to zkusit ještě si překonat znovu aj to, co jsem dělal. Ještě mám dva takové, Popravské pleso a ještě aj ty vodopády. To jsme nestihli prostě, bylo málo času na to. Už nejsme tak rychlí, jak jsme byli dřív za mladá, ale to ještě nejsme nároční. Mně stačí, když jsme spolu a v těch horách. A vím, že mamině je dobře dýchání, mně je tam dobře, že je tam prostředí pěkný, takže jsme spokojeni aj s tím.
5: Já si myslím, že jo, že to, aby jsme spolu byli ještě dlouho a oba dva, jedna mu by byla smutno. Už jsme si nadali na svatební oznámení, už nikdy ty a já, ale navždy my. A to se snažíme dodržet a asi myslím, že je to aj pravda, dokud budeme dva, tak to bude dobře. Že?
4: Jo, jo, já si myslím taky, říkám.
5: A to potřebujeme všetci, to zdraví, vy jste mladí a my také. Takže
4: a přejem to každému.
5: A každému, abyste si taky užívali, dokud můžete. A ty důchody, co máme, jsme dva, nám to stačí. Jako opravdu, my neutratíme zbytečně a nám opravdu, když jsme dva, tak jsme spokojení. A to zdravíčko k tomu, tak co?
3: Co k té lásce stačí?
5: No já si myslím, že v tomto věku ta láska, to už je jako více kamarád a o to, že my jsme stejně staří, že si můžeme všecko říct, že jsme takoví, že máme stejné zálíby, stejné koníčky a tak si myslím, že je to o tom, že jsme takoví už zžití spolu za ty roky. Ta láska je taková, že se o něho pořád stejně bojím. Je to takové, na každém kroku, když jde na zahradu, tak se bojím, aby tam nespadl. Pořád mám o něho strach. A když jsme spolu vedle sebe tak rádi, když večer uleháme, se držíme za ruky, nebo ráno, že se pořád ještě dáme tu pusu na dobrou, na to dobré ráno. A to je takové jako normální, ale pořád to děláme každý den. To si myslím, že to nám stačí k tomu, že se cítíme vedle sebe a že si to nemusíme říkat, že se máme rádi.
3: Neměnila byste?
5: Ne, neměnila bych vůbec. A kdybych se měla vdávat, tak bych si ho vzala zas. Kdybych ho měla znovu, protože je takový, říkám, on je hlasitý, takový všecko, ale mám ho ráda. A když on někde odejde, je tady v baráku ticho. A já mám ráda jeho hlas a jeho brblání. A i to, když přiběhne, chytne mě nebo tak, to by mi moc chybělo. Když byl v nemocnici, tady byl strašně ticho. To strašně chybí, tady to ten druhý. A to, jako jak říkáte, že se ztratí třeba moji rodiče, možná vám říkal můj staříček s babičkou, oni zemřeli do týdne. A to jako bylo to kruté, ale bylo to krásné, že oni se měli tak strašně rádi, že zemřeli opravdu do týdne a je to hrozné dva pohřby, ale to, že zemřeli spolu. A to jsem říkala, kdyby se podařilo, nechci si to přát, ale aby jsme tady nebyli sám každý a dlouho. To je smutné, pak ten život není. Maminka vždycky říkala, jak odejdeš, tatínek umřel, že to odejde půl člověka. A myslím si, že je to strašná pravda. Tady toto. Že to tak.
4: Kdyby se nám to podařilo, bylo by to krásné odejít spolu zároveň, protože věděl bych, že je o ní postaraný a že jsme spolu prostě, zažili jsme spolu pěkný život. Držíme jeden za druhým se to, jeden pro druhého dýcháme, žijeme spolu. Já jsem měl mamču rád jako hned od začstavu, jo. A mám ji, dá se říct, opravdu rád celý život a čím jsme jako starší, tak teď jsme na sobě vyzávislejší, no ale ta láska, to se nedá popsat prostě tak jako to nikam. To se nedá koupit, ta láska, ani vyslovit slovy, co by člověk pro všechno byl schopný pro ní udělat, pro manželku jako. Hodně pro mě udělala, vážím si opravdu od srdce moc.
3: Milujete ji?
4: No jo, to stále. To.
3: Milujete ho?
5: No strašně, a říkám, nastáčí pořád, protože on je takový, říkám, takový furt drcá, furt takový mazlivý a furt takový. Mám ho ráda strašně a moc se o něho bojím.
3: Která poslední slova byste si třeba chtěli říct?
4: No takže já myslím, že oba dva bychom řekli, že miluju tě. Myslím, že to máme oba dva stejně. To by bylo to nejsilnější, co člověk by mohl udělat pro druhýho. Jo, určitě to. Děkuji za to.

0: vy.
1: Když uvěříte lásce, půjde spousta věcí snadněji. Najdete klid, bezpečí a sílu, která překoná všechny nesnáze.
0: To dobře vědí Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A i zítra nás čeká slunečný den a teploty mezi 25 a 30 stupni. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
2: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
0: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale nebylo dostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce firmy Vladimír Zoufalý.
3: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomelové dnes začala v Písku. Její umění popsala kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
4: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomelová tvoří

0: potěšení, pobavení a je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
1: Výstava s názvem Až zakuká jelen potrvá v Písku do 25. října. Sport. Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kraul Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší. Počasí. Zítra čekáme opět jasno a teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. A v Praze počítejte s omezením, na Hlávkově mostě mohou se tvořit kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

boje. V mé duši dávné ohně planou. Když sám se toulám pokojem, šalám s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života? Pane doktore.
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ne. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ano. Ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak se vás na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na
2: by...
4: tom docela podobně jako tady pan doktor, protože...
2: Taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě, co si budeme povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, já z toho mám velkou radost, že ty mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak říkají, podívej se, on dostal dělám. Kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda nabih, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita? Řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... Vás, to je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak je...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil tu jejich manželskou já krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: příliš. To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo?
3: Ne, to
2: kukadle jako zrcadla. Myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo? A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to.
2: No jo, pane doktor, ale
3: co když
2: ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. Jo, to... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněurek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obejímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog dr. Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální, předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ji toť mé a sčítat ji vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo, každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jít snem dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: no. Já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: A to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: To má, přehodnotíte, jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na ně soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Hmm. Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota.
2: No,
0: a to je starý.
2: No, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. A říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší.
2: Ano.
0: Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice ano. Levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
0: pravdu. Já se tážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znamenko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem to měla.
0: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak se ustříchá nebo se ošívají. To nemá, to já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak si v příjmem, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za čím?
1: Ne, za čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z Červené knihy nedávno vyrostl. Manželství opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný... Ne, nějaký jiný smysl. Protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhý, jo.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost.
0: Trpělivost, jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí no to být, už zase pořád.
0: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, no přišel bych, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já
0: ale
5: jsem se ptal,
0: s
5: čím začít vlastně.
0: Svoboda, tolerance,
1: humor,
0: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Ať z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: viď? O sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku dostaveníčko. Tam jsme se čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy to bylo?
2: Úplně přesně nevím, čemu se tenkrát říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti jak se to řekne, pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože...
3: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhlety a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70-letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šrouje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese a hned víte, co je vzdálenost a co je váha, po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to ulaví Valdemar Matuška, 5:23 hodině. Co vás dokáže nejvíce vytočit? Možná právě teď někdo nebo někoho rozšiluje soused, který vrtá večer, jiného vytáčí člověk, který chodí všude pozdě, řidič, který jede 30 tam, kde by nemusel. A co takové drobky na stole, neumytý hrnek ve dřezu a tak dále a tak dále. Budu ráda, když mi zavoláte, kdy v životě jste se třeba nejvíc vytočili, kdo vás dokázal zvednout ze židle. Ano, toto téma je široké, uvidíme, jak ho pojme pan Lubomír, který volá ze Slovenska. Vítejte, krásný večer.
1: Krásný večer, já vás počúvam na nočnej smene v jednom hoteli, teda na Slovensku, v hlavnom meste Slovenska, Bratislave, ale počúvam vás pravidelne a ja sa chcem len zapojiť. Viete čo, vytáčam a niekedy, a dosť ma to prekvapuje, doba je veľmi rýchla, že ľudia sú veľmi podráždení a mnohokrát sú až agresívni. A tak im chýba nejaké také pochopenie, lebo mnohokrát takých každodenných situáciách, napríklad minule som si kupoval cestovný lístok v Brne na hlavním nádraží a tá pani zamestnankyňa železnice, tá pani pokladnička, tam slušne povedala tomu cestujúcemu predo mnou, ktorý tam stal v rade, že poprosím vás, mluvte do mikrofonu, akože nepočujem, on bol podráždený. Potom napríklad minule to bolo v obchode pri pokladni, slušne poprosila takisto pani pokladnička toho predo mnou zákazníka, že aby si to ohradil, posunul ten nákup tam, ako označil s tým, čo sú to tie medzere také medzi tými nákupmi. Takže myslím si, že je dosť medzi tými ľuďmi v komunikácii taká podráženosť a nebývalo toto až taká, potom je to mnohokrát až agresivita. Ale treba len to pochopenie, tú vzájomnú komunikáciu, nejakú takú intuíciu, také niečo dobré, pozitívne vniesť. Takže táto podráženosť je veľmi, by som povedal, v dnešnej dobe až taká, no veľmi je rozšírená. Podráženosť až agresivita a nemusí to byť, lebo je to o tom pochopení, o tom vzájomnom ľudskom porozumení a o tej komunikácii. Takže asi takto, že keby trošku to tí ľudia sa tak zamysleli a komunikovali trošku tak lepšie a pochopili sa vzájomne medzi sebou, trošku aj ten možno úsmev, pozitívnu náladu, nemusíme sa stále tak ponáhľať a bude ten deň krajší a aj lepšie medzi sebou vzájomne sa pochopíme. Takže tá prehnaná podráždenosť až agresivita ma niekedy vytáča a není to za potreby, môžeme si veľmi to spríjemniť. Je to o tej vzájomnej komunikácii.
0: Lubomíre, vy ste začal to vyprávění tím, že tá doba je rychlá a práve to pak způsobuje tu podrážděnost lidí, kteří stále někam čekají. Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil, v obchodě. Někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní. Najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém. Tak člověk jediné, co mě asi napadá, by vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní.
1: No? Áno, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No. Takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
0: Děkujeme za tento postřeh, Lubomíre. Jsem ráda, že jste zavolal. Pojďme poslouchat dál kapelu Elán a příběhy ostatních posluchačů. Těším se na příští zavolání.
1: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Vlastně já s dovolením připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak, co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takové poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste.
1: Ano.
0: To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nezete si nůžky a odstřihnete to. To jste borec.
1: Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného, něco podobného jako slabá hliníková či plastová víčka třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi taky často takhle trhnou. To mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky, u těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech a taky mi vadí samoobslužné pokladny. No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání delší, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: To
0: zbytečný.
1: Rozčiluje, no to rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No. Ale to je taková malichernost.
0: Já Michale, nevím, já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je opravdu zkouška nervu. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: No, vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje. Jo, že si to nemusím markovat sám, no. Tak asi takhle jako.
0: Takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k těm samoobslužným.
1: Dám přednost, ano, klidně si počkám, no. A když je u samoobslužní pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám, no. No a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí laviček. A pak tady mám takovou poznámku. Močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka. No, asi taky nebudu jediný, komu to vadí. Nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším prostě. Když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. A to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat...
0: Počkejte, nebo když Michale, někoho, teda ano, dětského hřiště sportování... Myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano. Vyvolávání různých hesel, vykřikování a prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. Míč bouchne o klander nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky už jsem
0: chápu, že po těch letech vám to vadí víc než prvních pár let.
1: No. Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě namyšlím, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti. Jo. Takže tak, jinak když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání. Jo. To mi vadí třeba taky. Jo. Mě docela až rozčiluje.
0: No a to jde, abyste uvařil ano. A někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nevím,
1: uvařím, nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěva moc nevařím a vadí mi, když dotyčnej to třeba ani neochutná, jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak to když nebavít. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Tak, dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalý řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Jiduška nebo Jaruško? Teď nevím.
0: Jarka?
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbožikovo. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, to se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktní. Jo? A prostě když se mě něco netýká, tak se do toho nemýchlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokážou teda rozčilit. A klidně se mě ptete. Jako.
0: No, jdou tady žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko. Jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit, takže místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování a u toho druhého ten zastupuje do hovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to se těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím, zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádám, ale nechci se hádat, že jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, ale to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám. Ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat to, nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebuje takzvaný adrenalin, jo. Já nevím, k čemu to teda potřebuje, jo. To je jak u někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
0: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží se vás podpořit?
1: Tak to záleží na konkrétní situaci, že, protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo, že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
0: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
1: Jo. A když už jste to téma nakousla, paní Barbo, řekla, ani mě do toho není, ale co vás třeba rozčili, jako třeba fronta autu, benzínky, když tam dlouho stojíte a ne, promiňte, že se taky to mě ptám.
0: Ne, jako, ne. No. Já vám odpovídám, že to vůbec. Já bych asi musela dlouho přemýšlet, co mě vytočí.
1: No, tak bych se vám nasadil broka
0: do hlavy. Ale já si to připravím, já vám řeknu v dalším stopu. Mě totiž asi úplně jenom tak něco nevytočí.
1: Tak to jste dobrá, no.
0: No, vidíte to? Já nedokážu odpovědět z patra, ale určitě na něco přijdu. Takže za chvilku vám řeknu.
1: Třeba když vás bolí zub, že jo?
0: Tak to mě taky nevytočí, to...
1: Já zase brečím, protože jsou tak z toho, jakože stejně nevím, jak dál, no, tak to už je takový...
0: To jsou jiné pocity asi, než to vytočení, no. Dobře.
1: Ale ještě jsem chtěl závěrem teda, chci pozdravit paní Barbožikova a paní Ludmilu, potom paní Vlastínku, potom včelaře, že zbážem, zkrátka všechny linkaře, ať to neprodlužuju zbytečně, no a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knižku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
0: Roberte, a kdo by to měl napsat?
1: Nakladatelství Gazda. Píšou zajímavé knižky.
0: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali noční linku, knihu, příběhu.
1: To by ale nebylo špatné.
0: Dobře,
1: no jinak jste říkala,
0: ale to už jsme od tématu pryč, takže jo, máte ještě něco k němu?
1: Jenom krátce, vždycky jste říkal, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo, to je prostě, kdyby se dělal doprostřed velkého města, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho, a to víte, že to sní, jo.
0: Roberte, děkuji takže za mravenci, telefonát,
1: tak se mějte,
0: mějte se hezky.
1: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Robert se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska. Asi mě vytáčí ta běžná nezohlednost, každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Vytočilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě Prachatici mi jedna ženská furt to následuje. Kam sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, mluví kam, nebo jdu za mistrovou, že jsem našla zmetky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když se jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu, mluví kam. Přitom jsme na stejní dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mi vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi říkala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že jí nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá, prostě jsem jí říkala, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem jí prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a svedl na něj, že prostě ta jednou ledinka se ztratila a svedl na něj, že mu jí, ještě byl na návštěvě a myslel, že mu jí tady ukrad. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě chce to ukrat. Jenže přitom na Novém Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. A to se taky nedělá, to mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele, a jo, tak ho hlídám, a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumím, no, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku, jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem penízenku s věcma na lavičce a šla jsem za ním. Říkám, no tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, jako já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? Možná jako jsem mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po zádech, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, tak dnes vlastně jsem ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme ho jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No ninja, jsem záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jaruškovo přijde šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu. Kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, budeme volat, nebo když budeme vidět, že je od krve, to... tak jsme ho zvedli, jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru, přes 100 kilo, vážně, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, zakovou obrumník a víš to, na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali, jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já ho mu udělám, protože mám, jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš, že vypadlý žebro, proto blbě dýcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namasírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský odsutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohu, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, teď by platil to jako noční, to ne, já nevím, kolik se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkon jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Jenže tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech, to se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mýmu synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu fašně od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej s sebou k němu,
0: Jaruško,
1: do přímo do bytu,
0: ale
1: jako nahoru.
0: To už
1: a ty flašky se odnesla, no. Takže
0: ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte, ano? Naslyšenou.
1: Tak ano.
0: Možná vás vytáčí lidé, kteří chodí pozdě, jsou bezohlední, možná máte úplně jiný, trochu nečekaný spouštěč. Pojďte nám zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná už máte v hlavě něco, co vás pravidelně vytáčí, možná už jste na něco přišli. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc, co vás dokáže zvednout ze židle a nemusí to být nic velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Z Brna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak. Seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál. A přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den, no a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím, jo, protože jinak já jsem normální člověk. A ona začala, no a víte, tak a já říkám, paní, ale já jsem věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel, tak já nejsem taková, jak vy se díváte, jak kdyby vám zhořely hračky, nebo já nevím. No velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane Bože, proč je taková? Já ji nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě pořvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane Bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
0: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tehdy oslovili úplně...
1: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
0: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
1: Ona mě z ničeho nic oslovila.
0: Nabízela
1: nějak... Já jsem tam seděla normálně na lavce.
0: Duchovní.
1: Ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně, jako machrujou, jak se říká, no. Takže asi to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Jako když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jehovisti, proto jsem se jí ptala, jestli je jehovistka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
0: taky mě to napadlo jako první. Ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o to stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
1: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla z oberlých tam, jo, takže teď už jsem nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsem teda starší osoba, nebo stará osoba se dá říct, no. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk. To není, že bych byla nějaký ateista, nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, že jste s námi chvíli vysílala. A teď písnička Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka i pro vás, tak si to vychutnejte. A zase někdy zavolejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 5 minut po půlnoci, je tady 2. hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v 1. hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouště. Tak jsem zvědavá, co přinesete do 2. hodiny dnešní noční linky vy. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do 1. hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka a Hana Hegerová a nebo nám zaspívají nedvědi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer.

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní ano, Anička, to je.
0: Tak už jste si stihla slomit rádio, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče vzteku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto? Opravdu ne.
1: Se jmenuje, že on každé noční je skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak,
1: to by
0: že?
1: To by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají. Jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vidělky. Ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají. A nebo musí mít však, a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtva ve státě. To je výdelná ve všem. To se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalov. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz. A já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít, na co si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím. Stačí jedna, já už teď ani na jednu nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád naříkají, pořád, to slyším kolem sebe. Já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. Měli fakt malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení, vždycky přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze 2 věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
0: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede? Nevím.
1: Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo prostě pořád. Ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říká, no víš, tam ta dala už 50 tisíc, dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkal, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dary nedávali.
0: No, ani já jsem se ptala
1: nějakou
0: proto...
1: drobnost no. na narozeniny, na svatek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 tisíc na to. Já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne.
0: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně jsme nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště, budeme tady, budeme se těšit.
1: Ten pán, že jste mě vzala. Protože on to vždycky děkuje a tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
0: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže
1: no a
0: má
1: já,
0: velkou
1: a
0: trpělivost.
1: Já už vás mám v telefonu, noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
0: A kolikrát jste to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat? Kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
1: Dneska asi, já nevím, po šesté jste mi nebo po sedmé zvala.
0: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to šestkrát vytočíte. Ten pán no. Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále dál točit, takže možná
1: to už proto. Potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sám. A já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ju budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak když nespím v tu dobu, protože někde se obudím o půl 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. Jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
0: Aničko, tak doufám, že se to změní. Opatrujte se.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: Paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Haló, už jsme ve vysílání, ano.
1: Už jsme ve vysílání, dobře. Takže
0: vítejte. Povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zbělá. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať si jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát, s telefonem. A tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost, tak jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonují doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní, ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíct do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit. Takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny. Nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod. Teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama. No to bych zrovna měla na... se mi chtělo vylézt z auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko,
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu, jak jste říkala, že u vás na rehabilitačním oddělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí, to je pěkné. No člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: A já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven a protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá. Jsem sice stará, ale klidně pozdravím i mladšího a dám se řeknu, to je třeba, to je dnes krásný den a brát to všechno s úsměvem. A ještě jsem chtěla jednu takovou připomínku, jestli můžu říct a připomenout to našim posluchačům, kteří poslouchají pravidelně linku a který poslouchají všechny ty moderátory, Takže dneska je 13. a v ten den se před 45 lety narodil náš oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v londýnské, jak nám vždy prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
0: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuji, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuji i za něj.
1: Jo. Tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a snad se mi to i povedlo. Ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
0: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se.
1: Děkuju a
0: zase
1: přeji
0: někdy
1: vám další den krásnej, co nejkrásnější. Nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
0: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?
1: Tady je posluchačka. Moment.
0: Ano, určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
1: Už ale jsem určitě tady, já jsem měla puštěné rádio, takže už jsem to vypla.
0: A paní?
1: Jarka z Českolipska, ze Zahrádek.
0: A povídejte.
1: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci, slyšíme se?
0: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
1: To nestačíte ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
0: Ani u té desáté jste to nestihla.
1: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo, nebo pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíkla, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je, je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon, nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec dost těch mladých rodičů, nevím, jak to mám říct, ale nevěnují těm dětem tu pozornost mezi těmi chodci třeba, nebo nevím, jestli to říkám srozumitelně dost.
0: Já myslím, že ano.
1: Jo? Že to je takový docela, a v těch čekárnách, v autobusech, ty telefony, to je taky nešvar. Pamatuju si ještě s maminkou, když jsem jezdila po doktorech, tam toho vždycky probrali, nemoce, kulturu, no cokoliv, jo, tam se to hodně věcí probíralo. Dneska každý kouká jenom do toho mobilu. Krásný pozdrav, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak.
0: No, vidíte to, zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony, moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude. Ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už si to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřeválcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
1: Určitě, telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně, jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Uhum. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, už se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle a je sleva. Ty to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
0: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit a vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
1: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony, no.
0: Ano. Děkujeme, děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala, přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
1: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
0: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
1: Děkuji.
0: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
1: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět. Paní Marto, zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo, ale člověku to přijde líto, jak jsem si věd opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když mám sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou za svý zahrádce, která sousedí s naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to dělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takovýto absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohleto všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak si říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano. Tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Hrozným tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak si říkám, do jaký míry zase vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám ty českou, českou historii, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak si říkám, opravdu v lidech a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak si říkám, bože, jaký to bylo těžký a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžké, ale bylo to proti tomu, co se děje dneska v lidech, tak ta válečná doba byla těžká, ale proti tomuhle, tak to byl ideál doslova, jak se lidi pomáhali.
0: No, je to zvláštní pocit, člověk si uvědomuje, že dřív nebylo všechno jednoduché, možná, nebo ne možná, bylo to určitě těžší, ale přesto měli asi lidi pocit, že tam bylo víc takové obyčejné blízkosti, ohleduplnosti, času jeden na druhého, soudržnosti. A chápu, že je pak někde těžké se dívat na to, jak je to dnes, ale musíme se říkat, že to není horší. Je to jiné. Změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. Uvidíme.
1: Ano, bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit. Přežili jsme to, ano, a tato generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starí Bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v Noční lince. Zdravíme vás, paní Marto.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: Posíláme
1: písničku. A mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: Noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný, máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když pak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic, prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: No, co se to s tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání? Nějakou
1: určitě
0: pomoc?
1: Ne,
0: a zkoušeli jste to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby si odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: v
1: tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupěj, potom teprve začnem kontrolovat, protože ví, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všichni ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupí, aby nebyly problémy.
0: No teda.
1: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Takže to jsem chtěla v krátkosti. Hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi asi se ani s tím nedá. No dá se něco dělat. Být důslední, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci objedou, že jo, a i když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam
0: zase
1: znovu.
0: Se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
1: Tak uvidíme, jaký
0: to bude mít vývoj. Možná, když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
1: Taky moc a dobrou noc.
0: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočíňte, užijte si klidný zbytek týdne a u noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou, podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.

0: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Mátelinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amábely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amábela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bachovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
7: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
4: No to.
5: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
7: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
7: Absolutní blbost, drahý příteli.
1: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemleyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
7: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální, geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
4: Jistě, tedy... Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji. Řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
7: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
1: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
7: A vidím, že náš kocour právě přichází.
1: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
8: Pro mě, za mě.
1: Tak hned ti naliju. Tak, promiň, trochu jsem rozlila.
8: Můj koberec to není.
1: Kocomoure?
8: Co je?
1: Bylo to pro tebe těžké?
8: Co jako?
1: Naučit se lidské řeči.
8: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
1: Tak. A mohl bys nám něco říct?
8: Přijde na to co?
1: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
9: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
8: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
9: Třeba například mou.
8: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné. Lady Blemleyová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
1: Kocomoure, to přeháníš.
8: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
1: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
9: Ráno jste mi říkala, Lady Blemleyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
1: Ale já to tak
8: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
7: Major Barfield se hlásí.
10: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kocomoure?
8: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
10: Nemyslel jsem to zle.
8: Myslel. Už z let mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
10: Nic takového neexistuje.
1: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
8: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
8: Ale pouze jedna játra.
1: Lady Blemleyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
7: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
8: Daj se na ně chytat, holuby.
9: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
8: Pomyl.
7: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
8: Uplatky neberu.
1: Proč? Já jsem sem jenom jezdila. Proč?
8: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemleyovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
1: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničeho!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
8: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
1: To není pravda! A a paní Kernitová to může potvrdit.
8: Paní Kernitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
8: Sami jste si to řekli. Tedy paní Kernitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíkama, a taky to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
1: Taková nestoudnost!
8: Berti Fantán k tomu podotkal. Promiňte, musím se omluvit.
1: Kam běžel?
7: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
7: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
1: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale, že je to zázrak?
1: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
9: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
1: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemlyová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
11: Zabít je, slečno Reskrova?
10: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
7: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
1: Správně, Clovis.
11: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemlyová, je to dítko mé vědy.
10: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
1: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
9: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
11: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
7: Mohl by vás pomluvit v okolí.
1: To by byla katastrofa.
7: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
11: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridž tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, pít neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně. Nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: V Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená sera pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco.
1: Ne? Loda Pebe ma znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho choť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leonard.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uřkl.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé, můj syn před mýma vlastníma očima proměnil... obyčejnou dýni?
2: Mama.
3: V holuba doupňáka?
6: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě, jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
2: Co si?
0: Mary.
2: To je žert, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak znenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám přidány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve, prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá. Tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky.
4: Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu. Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá roztrhat na kusy. Vidíte, jak se onizuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého. Odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemheme, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: klovisty mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, dostaneš ještě cukříče. No, pojď pěkně, pojď.
2: No ne.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezaviní Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit s vlky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Probůh Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil?
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisy?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlehl. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?